0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladším.

vraťte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Rádio Praha.
1: Yes. Martinez, you ready, girl?

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostl v herecké rodině a ani jemu se láska k divadlu nevyhnula. Mnohé role sehrál i před kamerou a doma je také v dabingu, kde se proslavil zejména jako hlas Rose v seriálu Přátelé. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Daniel Rose. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Daniel Rous. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Já bych začala hned úplně horkou novinkou, kterou teď máte, a to je vlastně několik her. Ona není jenom jedna. Vy jste teď měl spoustu těch premiér, tak pojďme na ně.
2: Spoustu ne, ale tři, a to stačí
1: to
2: bohatě. No, za poslední vlastně půl rok, vlastně ani ne půl rok, tak tři byly tři ty premiéry, no.
1: Tak pojďme třeba na to Hledání ráje.
2: Ano, Hledání ráje, to bylo teď nedávno v Divadle u hasičů premiéra. To je krásná hra, prostě, kterou napsal vlastně Bill Venslík. Někdy už je to takový určitě 25 let zpátky, možná i díl. Ono to je na čtyři části, jaro, léto, podzim, zima. Je to ale v opačném gardu a je to pro 8 her. Je to vždycky dvojice, muž, žena, a začíná to tím, že jim je 2,80 a 1,80. Je moje 2,80, jí 1,80. Druhá část je moje 2,60, jí 1,60. Pak 2,30, 1,30 a pak 18,17. Bylo to tak, že postavený původně, že to má 8 herců. Starý herci, mladší. No a my jsme říkali, to je zajímavější, prostě udělat to tak, jako že to bude jedna dvojice. A prostě provedeme se
1: takže
2: sami.
1: Takže vás jako pořád ten, jako předělávají a omlaďují?
2: Ano.
1: Zestařit,
2: ano.
1: Teda?
2: No, my to máme jako, že ano, my jsme jako, hodně starý, jako, že prostě jako...
1: Tak, se stane nějaký, Slavou Jachnickou jenom.
2: Ano,
1: se
2: stane Jachnickou, to je, ano. A vlastně jsou tam takový jako vlastně znaky jenom těch toho, jako, aby jsme to nepřeháněli s líčením a prostě s parukama.
1: Já jsem si právě říkala, jak byste to dělali během toho představení.
2: Takže prostě jako, my si necháme divákovi, aby přijal tu licenci zkrátka, že jsme mladší a mladší, no. Takhle. A je to zajímavý exkurs do toho, každý z nás, samozřejmě, každá ta část má něco do sebe. A vlastně zahrát si starý lidi, starší než jsme my teďko, že jo? To je výzva. Pak mě je 65, takže když jdu toho 62-tník a on je vlastně o 3 roky mladší, ale je to, dejme tomu, moje generace. A tak jako vlastně tam už člověk potkává s takovýma těma křivdama životníma a prostě nesnázema a propadama různýma, tak to je ta druhá část. Pak ta třetí část, to jsou ty 20-30, to jsou ty lidi, kteří jako vlastně jsou na vrchole a jdou prostě nahoru, jako že fakt je to takový jako boom, že jo, životní, jako než zase potom o všechno přijdou, že
1: třeba. To zní optimisticky.
2: No. A ty mladí, to je 18-17, to jsou ještě trdla prostě, no. Takže vlastně rádi to hrajeme, si vyzkoušet si ty polohy herecký, jako od těch starých k těm mladým.
1: A jde tam v uvozovkách jenom o tu hereckou polohu, anebo vás zrovna tahle ta hra třeba provokuje i do toho, abyste si řekl, tak jaký já jsem byl, když jsem byl ten třicátník, jako díváte se i sám do té své minulosti?
2: No samozřejmě, no, o tom to právě je. Nejenom my, že se v tom nacházíme nějak, jako, ale i diváci, kteří to vidějí, tak se v tom nachází, že vidí ty svoje prostě průšvihy, které v tom životě udělali, nebo naopak zase dobrý věci. Takže to dobrý, že vlastně je to hodně vlastně napojený na ty diváky, vlastně se fakt je propojený krásně, že cítíme od těch diváků to, že tam je ta reakce od nich jako okamžitá, že se tam poznávají v tom třeba, jo, v tom každém příběhu, no, vyhrajeme.
1: Pojďme na tu další premiéru, která byla vlastně úplně nedávno, a to je Ďábelský plán, říkám to správně?
2: Ďábelský plán, to je Didier Caron, francouzská hra, nová poměrně, Alexandr Jarier to přeložil v roce 24 a je to krásně napsaná komedie francouzská, taková opravdu svižná, a to hrajeme dva manželský páry, jsou to já se Zuzkou Slavíkovou nebo s Vlastou Žehrovou, a pak to druhá dvojice je Honza Čenský a Dana Morávková. Tonda Procházka to režíroval, Divadle u Lucie Bílé, teďko byla premiéra. Rozumím, myslím, že je úspěšná, no. Jezdíme s tím teď po zájezdech a diváci se jako vlastně musíme nechat vysmát, protože jako oni fakt jako reagují strašně pěkně a milé. No a je to třeskavá komedie, ale není to takové, jako, že je to fakt dobře napsaný. Není to taková ta zachanda klasická. Je to fakt chytře napsaný.
1: Já si teď úplně představila, jak stojíte na tom jevišti. Teď se tam to hlediště propadá do toho smíchu a teď se smějí a smějí. Jako, jak vy chytáte ten okamžik, kdy už to stačilo a začnete zase hrát?
2: No, musíte nechat toho diváka takzvaně vysmát. Když začnete mluvit do smíchu, on neslyší, co říkáte, protože jeho okolí se směje, tak se divák může naštvat taky. A řekne, proč já nerozumím, já mě utíká příběh. Takže je prostě zásada, že musíte počkat. Někdy to trvá dlouho.
1: Jako až do úplného ticha?
2: Ne, to nemusí být úplně ticha, ale když končí ten, už ten smích, jako už cítíte, že jo, prostě když máte nějak jako pocitově, to cítíte, že už můžete začít mluvit, aby to slyšeli, aby to tam šlo, aby prostě to přes tu formínu mělo nějaký dosah, no, do té jály 25. řady třeba, že jo.
1: A když se tam takhle ty diváci chlámou, to se asi nedá říct jinak, Je to pocit zadosti učinění pro herce? Jaké to je?
2: No určitě, rozhodně, ale pak se stává, že někteří herci tomu propadnou takzvaně, aha, což není dobrý, jako úplně, a vlastně se začnou těm divákům podbízet. Jo. A to je vždycky takový zvižený prst, že to si herci jako vlastně nesmí dovolit, nebo neměl by si to dovolit. Že to je jako podbízení, aby mi šli prostě na ruku takzvaně ty diváci, aby se smáli ještě víc a ještě víc.
1: Takže přidává a přidává.
2: No, to už si myslím, že už to není prostě dobrý jako potom. No, takže jako, ale to, že se diváci smějou, to je vlastně odměna, že to jako děláme vlastně dobře, no, že to je vlastně ta vtipnost, jde přes tu rampu k těm divákům. No.
1: Říká herec Daniel Rose.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: S hercem Danielem Rousem jsme tady už mluvili o dvou hrách, které nedávno odpremiéroval. Tou třetí je Láska přes čáru. Tak ano. Co je to za hru?
2: Láska přes čáru je krásná hra pro tři lidi. Je to komedie, ale s tím, že taková trpká komedie. Se mnou tam hraje Vítka Asterová, Jirka Roskot a je to strašně hezky napsaná věc. Premiéru jsme měli 7. prosince, takže to hrajeme v divadle, ve Strašnickém divadle a na zájezdech. Takže to samozřejmě diváky rád pozvu jako prostě na tuhle tu komedii taky, protože je to strašně hezky napsaný. O to líp se nám to potom hraje. Když je nějaká věc, jako kdy člověk cítí nebo herec cítí, že to není úplně jako dobře napsaný, nebo že to nesedí úplně jeho materiálu, tak se mu do toho moc nechce. Kolikrát, že když jsem byl v angažmá, tak si nemůžete riskovat, když jste v angažmá, tak jako vlastně dostáváte i role, které vám nesedí a musíte přijmout, že nejste na volný noze a jste zaměstnanec, no tak co můžu dělat jinýho. A jde to trošku proti mě, proti srsti. O to líp se mi vstřebává, když dostanu takovou hezkou nabídku a ta role prostě mi sedí a vím, že prostě to je hezky, dobře napsaný, opravdu, že to tam prostě, že to těm divákům něco řekne, i ten příběh je silný vlastně a taky je to vlastně o stárnoucích lidech, jako Jitka Asterová hraje stárnoucí jako právničku, která je neúspěšná a vlastně já hraju zahradníka, jejího zahradníka a už je mi taky přes 60, takže už něco zažili a takový ty stroskotání životní tam jsou taky cítit a vlastně ta i radosti, pochopitelně, zase z toho, že oni navážou vztah mezi sebou. Jako. To je všechno, co řeknu, víc prozrazovat nebudu.
1: A jaký žánr vlastně máte nejradši? Co je vašemu hereckému srdci nejbližší? Něco takového, nebo to prostě je scénář od scénáře?
2: Víte, to je těžký. Člověk si asi nemůže moc vybírat, jako, ale...
1: Tak teď už jste na té volné noze.
2: No, ano, jsem na volné noze, právě proto si nemůžu moc vybírat, ale je to tak, že když je moc jako komedii, nebo hrajete samý komedii, tak se vám stýská potom těžším, hlubším žánru, dramatičtější nějaký poloze a funguje to i naopak. Zase, když byste prostě hrála samýho velmi jako těžký dramatický věci, tak se vám bude stýskat potom odehrát se nějakou lehkou komedii, prostě, kde se vyřádíte takzvaně. Jako a... Zkrátka, je to něco jiného, je to vlastně po žánru, ale herci si fakt jako nemůže moc vybírat. No. To jako, nejsem sám, to jako myslím, že většina z nás si moc vybírat nemůže.
1: Je to povolání, ve kterém se sedí u toho telefonu a čeká?
2: Nesedím u telefonu, to zase ne. To zase tak zle na tom nejsem. Ale to je jako o tom, že už dopředu víte třeba půl roku nebo rok, že budete něco zkoušet. Takže třeba v Plzni s Pavlem Kytinčukem, to je divadlo Pluto, tak chystáme komedii Ťuk-ťuk. Takovou, jako už se to dřív hrál. A je to komedie, ale je to zase prostě výborně napsaný. A to by mělo mít premiéru v prosinci tohoto roku. Takže jako vlastně se to člověk už s tím seznamuje dlouhodobě dopředu. A jako přečet jsem si to pochopitelně, to výborná věc. A zase, kdyby se mi to nelíbilo, tak se řeknu, tak do všeho jít nemusím. Jo. Takhle, já to nemám tak, že všechno musím vzít. Nemusím.
1: Odmítáte věci?
2: Ano, když ano už se to stalo. No, už se to stalo. Jakože to dělám rád, jistě, když mi to sedí, když cítím, že ta hra je dobrá. A další věc je, že jsou okolo mě fajn bezvadní kolegové, kterým jako já rozumím jako a vlastně ta parta je pro mě důležitá, jo? Že to prostě tam nejsou žádný napnelizmy mezi náma, že to je prostě dobrá parta lidí, kteří si budou naslouchat a pak o to víc si myslím, že se to může povést. No. A pak je to samozřejmě i o režisérovi, kdo to režíruje, protože to je zásadní věc. Jako.
1: Úplně se nabízí otázka, jestli jste si někdy třeba neskoušel nebo neplánujete něco napsat sám sobě na tělo.
2: Asi o tom nepřemýšlím. Napsat ne. To asi mě zatím, to jste mě zaskočila, to ani nenapadlo. Ale rád bych zkusil režii někdy, protože už jako vlastně se dostávám do té pozice, kdy já jsem na jevišti a já vidím ty herce okolo mě, ty kolegy. A já už je skenuju jako režisér, já už je neskenuju jako herec. Já už prostě vidím, kde by to mohlo být lepší, kde to je, kde třeba se mi to nelíbí, on to hraje takhle. Vlastně mám tu jako odezvu, okamžitě se to prostě ve mně odehrává jako film, jak by to mělo být a jak to není v tu reálnou chvíli. A jak by to bylo lepší, kdybych já to třeba jako mohl zrežírovat trošku jinak. Jo? Kdy ten režisér se má něco zapomněl, nebo ten herec zkrátka nepochopil tu režijní připomínku a nedělá to dobře. Tak já to okamžitě vidím, říkám si, tady by to chtělo ještě něco malinko jako vylepšit. Jako jo. Takže tam já neříkám, že mám režijní ambice, ale já jsem učil na škole 4 roky a měl jsem studentíky pod sebou, kteří byli talentovaní, někteří méně talentovaní, tak to bývá. A vlastně mě to strašně bavilo. Jo. Jako si s tím materiálem, který máte, s tím živým materiálem, ten živý organismus prostě nějak přetvářet a tvořit a nějakým způsobem je to plastický, že? Ale vlastně interakce byla i od nich, že je to bavilo se mnou. A to je hrozně fajn, když cítíte, že ty studenti vám jako vlastně důvěřujou a baví je to. Protože přinášíte dobrý nápady. Já chci ty nápady i od nich pochopitelně. A takhle to má být. Ta interakce musí být oboustranná, jako, aby to vycházelo, aby to vyšlo. Nemůže jenom režisér mít nápady. I herec. Ale proto by mě bavilo fakt jako jednou si něco a toužím potom. Něco si sám zrežírovat.
1: Říká Daniel Rose.
0: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: až na dřeň.
1: Na úplném začátku jsme mluvili o hře Hledání ráje, která měla nedávno tu premiéru, o které jsme mluvili, a která je takovým zpětným pohledem vlastně na ten lidský i partnerský život, kde jsou ti osmdesátníci, šedesátníci, třicátníci a náctiletí. Ta trdla, nebo jak byste to řekl.
2: Trdla, no.
1: A já bych se teď docela dopustila takové retrospektivy toho vašeho života, té vaší životní cesty. Jaké jste byl dítě, jaký jste byl kluk?
2: Já nevím, jak to mám říct, jako já mám ještě bratra, který je o 9 let starší, a ten vždycky pochopitelně v té rodině byl za toho slušňáka, jo, takhle já ne. On byl ten slušnej, který hrál 9 let na klavír a prostě byl to strujní typ, to já jsem nikdy nebyl, já jsem byl takový rebel. Vždycky jsem byl rebel, jako trošku, no. Takže jako moje léta, to zpívání byly jako, že našité, a opravdu museli jsme mu to občas trpět. A pak už si myslím, že nade mu zlomili i hůl, že už prostě věděli, že se mu prostě to nejde. A já jsem viděl žádný jako šílený průšvihy, nebo prostě jako to ne, ale někdy jsem samozřejmě, tím, že jsem byl takový rebeloidní typ, tak jako vybočoval, jo, z toho davu, no, hodně teda, jo. A pak se to vlastně pak i v divadle v Pardubicích, kam jsem nastoupil po škole, tak jsem občas si vyskakoval, no, prostě jako, jo. Ale jako v dobrým slova smyslu, jako, že když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl na plnou takzvaně hubu, jo. No a ono se to občas nenosí, že jo.
1: No,
2: jako,
1: ale tak zase sedět v koutě, to k ničemu nevede.
2: To se to k ničemu nevede. No. Takže se mi to občas vrátilo jako bumerang, pochopitelně, to moje chování, ale já jsem v tomhle tam prostě neústupný, jo. Jako já si tu hubu na špacír prostě zkrátka občas pustím, no.
1: A prosím vás, jak se rebeloidní typ chlapce dostal do dismančat a k tomu hraní?
2: No to právě bylo dobře, že jsem byl rebeloidní, oni mě tam usměrnili. Oni mě tam usměrnili.
1: To bylo... No a na to usměrňování jste se tam dal sám, no. Nebo vás ti bezradní rodiče tam vyslali?
2: Oni rodiče byli trošku bezradní.
1: Byli taky vlastně tam, herci. Takže...
2: A proto mě tam právě asi dali do toho Dismanova souboru, jak říkala moje babička v Plzni, že to je Disneyův soubor.
1: To babičko,
2: prosíte, to není Disneyův, to je Dismanův. A ona
1: nebyl
2: říká hezky, a Tomáš je to je to samý. No takže já si myslím, že mě tam přihlásili právě proto, abych získal nějakou jako prostě disciplínu a řád. Jo.
1: A vybil se tam z té energie?
2: No, tak to jsem si určitě, tam to jako nejde vybíjet si energii, že to jako musíte respektovat zase to vedení, ty praktikanty, prostě ty vedoucí.
1: A máte aktivitu.
2: No, tak jako jistě. A zase, když to potom máte natáčení v rozhlase, tak se musíte sklidnit, protože prostě ten mikrofon, to je, jako, to je úžasný médium. Takže si musíte se s ním naučit pracovat. No. A to je taky těžký, naučit se pracovat s mikrofonem. Ale my jsme dělali i pásma různý recitační prostě, nebo literární. A bylo to strašně krásný období. Jezdili jsme na pláni pod Ještědem, na tábory. Pan režisér Berger, Jan Berger, který prostě byl osobnost obrovská, tak to tenkrát vedl. A já jsem zažil vlastně i pana Dismana starého ještě. Který tam mezi nás občas přišel. Toho jsem ještě zažil 3 roky, než potom odešel na věčnost. A byla tam strašně fajn parta lidí, bezvadná. Jako. Já jsem byl šťastný v Dismaňáku, hrozně. Nevím, jak to funguje dneska, ale tenkrát jako v těch 70. letech, jako vlastně, než jsem začal mutovat, pak už jsem nebyl prostě jako vhodný pro rozhlasový soubor. No a pak už jsem šel na konzervatoř, takže už na to vlastně ani nebyl čas. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A ta touha po tom herectví, ta se zrodila právě v tom Dismaňáku, anebo za to v úvozovkách mohli ti rodiče, herci, kteří vás samozřejmě brávali do toho divadla, vy jste v tom vyrostl.
2: Já si myslím, že by to asi bylo i bez toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, že bych do toho vklouznul stejně, protože můj táto byl herec, maminka byla taky herečka. Já toho teda nechala, když jsem se narodil, protože naši byli v divadle, který hodně jezdilo na zájezdy, takže nebylo dobrý, že mě a bráchu hlídal pořád někdo, nějaká paní s pánem, a takže máma usoudila, že bude lepší, když prostě toho nechá a bude s náma, jako s dětma doma. Takže pak už byl v divadle jenom táta. No takže já myslím, že bych asi do toho, že jsem to tím divadlem prostě byl načichlej, no, jak se to mám říct. No prostě já jsem i s nima chodil do divadla, táta mě tam občas bral, takže si pamatuju, že jsem byl úplně nadšený, když táta hral Old Shatterhanda, že jo, prostě jako pro děti to bylo jako že Vinnetouovka. Já byl prostě úplně hotový, když táta prostě měl ten sásnový oblek, jako a měl tu Winchesterovku prostě a říkal, to je můj táta, on je Old Shatterhanda. Takže to tam jako nějak ve mně nějak bujelo, jo, už asi když o tom mládí. Myslím si, že na to ten soubor Dismanův neměl vliv. Ale vliv na to měl ten soubor, protože si mě vybral tenkrát v 74. roce do hlavní role režisér Ráža. Ta inscenace byla dvoudělná, jmenovala se Nebezpečí smyku. Tatínka mi hrál nevlastního Rady Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská a babičku Jiřinka Štěpničková. Jo.
1: A to měl tedy obrovské štěstí.
2: No, takovýhle herce. A já byl precek, že jo, prostě měl o 13 let nebo kolik. No a teď oni byli fakt strašně bezvadný. Tenkrát jsem natáčel půl roku, jo. Já jsem nechodil do školy, takže jsem měl prostě pedagogy, kteří mě učili během toho natáčení. Jako chodili za mnou a probíjeli jsme látku, kterou já jsem teda nemohl dát in natura ve škole, když jsem byl na natáčení. Byl jsem úplně vyřízený. Od rána do večera prostě vrátíte se, musíte se ještě něco učit fakt do školy večer, nebo text se učit na druhý den. Takže jsem tam měl takový propady, že jsem už nechtěl natáčet. Už jsem prostě nechtěl. A řekl jsem Rážovi, že prostě už to dělat nebudu. Říkal, to nemůžeš, už jste roztočený. A já jsem propadl v pláč. On dal pauzu na hodinu, šli jsme s Jiřinkou Štěpničkovou na kavárny, on mi tam koupil nějaký chlebíčky, pak dortíky, povídali jsme si a úplně mi z toho dostali. A bylo to v pohodě, jeli jsme dál. Takže já jsem pak musel na konci roku dělat komisionální zkoušky, protože, no a děti mě nenáviděli trošku za to, že jsem tam nechodil a mysleli si, že to mám jakože protekci. Žádná protekce nebyla. Mě si prostě rád, že vybral na konkurzu mezi asi 250 dětma.
1: Takže to byl takový první střet v úvozovkách s tou hereckou reálnou prací a možná taky s nějakou, já nevím, jestli tehdy se konala nějaká sláva, popularita, jestli vás lidi najednou poznávali.
2: No tak
1: jak jste to vnímal, bylo vám 13?
2: No, přesně, věk. No, to je nepříjemný vlastně, jako protože ty děti na vás reagují jako jinak, jo. To není tak, že by vás, jako, že to je prostě gloriole, jako, že jsem hrál v nějakým se, jako v dvoudílný inscenaci. Samozřejmě prostě to všichni viděli, že tenkrát prostě byla jenom jednička, dvojka, ČT1, ČT2. Takže to viděli. A někteří na to reagovali dobře a někteří ne, protože prostě navíc k tomu právě měli to, že jsem do té školy nachodil půl roku a oni tam museli chodit a já jsem si prostě flákal někdy na natáčení.
1: A ještě jste slavný.
2: A ještě prostě jsem se stal jako, že jako v úhozovkách na chviličku slavným, jako no, to je takový pofiderní, že jo, no, ale jako je to tak.
1: Pomohla vám právě třeba tahle ta zkušenost s tím přístupem k tomu hraní, třeba k té slávě potom v dospělosti, když jste třeba i díky dabingu, díky přátelům začal být slyšet, vidět potom?
2: Já nevím. Mě třeba fakt jako opravdu mrzí, že třeba v tom rádiu nedělám třeba dlouho. Jo, že jsem tady dělával dřív jako s panem režisérem Weinlichem, Karlem, s Honzou Bergerem právě a s jinýma. Ale v určitý době prostě třeba mě vadí, že to rádio třeba a který miluju. Jako rozhlas je úplně, to je takový fenomén obrovský, když člověk se prostě soustředí jenom na tu poslechovou věc, že televize jako vás rozptiluje, že jo. Jakmile máte zvuk a obraz, už to rozptiluje. Když to ten fenomén toho rádia prostě je v tom, že máte jenom ten poslech. A to vás právě daleko víc soustředí jako se na tu věc konkrétní. Je to strašně hezký. A mě to mrzí, že to vlastně dělám málo. Ale ještě dubbing jsem dělal hodně, teď už ho dělám málo, protože si myslím, že už to dneska už taky není už to úplně takový jako ta disciplína, která bývala dřív taková, jako že na piedestalu jako byla výborná, tak už tím, že to je digitál a už vás dneska přijdete do studia a jste tam sám, takzvaně vás vytočí, už ani ty kolegy nepotkáte. My jsme dělali Přátelé s Alešem Sobotkou v České televizi, tak jsme vlastně tam byli všichni, 6 lidí nebo někdy 4, 5. Ale byla tam nějaká interakce mezi námi. Jsme vlastně vymýšleli různé věci, protože tam byly v těch Přátelích určitá specifika pro amerického diváka, která by ten český divák nepochopil. Tak jsme to museli na místě změnit, aby to bylo vtipný pro toho českého diváka. To už dneska vlastně na to ani není čas, nic.
1: Je to dělané horkou jehlou, nebo jak to říct?
2: Jste v nějaký kukani, jako a tam jste sám. buď máte ty herce už ve sluchátkách přetočený, jako, nebo máte jenom originál, to už jedno, ale nemáte to interakci. Takže jako ten dubbing jako dělám rád jistě do dneška, ano, nevyhýbám se tomu, ale mě prostě, už je to prostě všechno zrychlený, jako jo, je to na mě až moc, jako, ale dělám to rád jistě, no, jako, jsou lidi, kteří mě mají rád, s Láďou Ždánským třeba dělám strašně rád, jako, a jsou režiséři, který jako Olga Valos, kterou jsem dělal strašně rád často, která byla přísná hrozně, profesionálka, naprostá, ale to mluvím o tom prostě, kdy, o době, kdy na to prostě byl čas, jako, kdy to na překlady, na úpravy, na všechno. Dneska už na to prostě moc čas není, ta doba letí hrozně.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Mluvil jste o slávě, nebo té trošku popularitě v tom svém dětství, díky té své dětské roli. Co sláva potom v dospělosti? Byla pro vás někdy jako vlastně důležitá?
2: Ne, nebyla. Nebyla pro mě sláva důležitá. Pro mě je důležitá jako moje rodina, chalupa, abych si mohl odpočinout. Na tu chalupu jezdím strašně rád, protože to mám v údolí posázavským. A vlastně si tam odpočinu a nemám takový ty ambice, jako možná dřív jsem je měl, určitě jsem je mýval dřív ambice, dneska už je nemám, dneska už si rád užívám, ale jako baví mě to divadlo, co mě baví pořád. A když mám nějaké natáčení, samozřejmě taky jistě, ale už to neberu jako prioritní věc. Mm-hmm. Prioritní věc je pro mě jako ta rodina fakt jako a ten odpočinek třeba a dělat třeba i na zahradě, jak fyzický, já si u toho odpočinu. Jo, u fyzických prací, hrozně, no. Takže to mě baví, no, ale mám nějaký už přehnaný ambice, fakt ne. Ale neříkám, že třeba tu režii, tak tam ta ambice nějaká skrytá je, tak do toho bych se rád pustil. Herectví, jasně, to moje profese, je to práce jako každá jiná, každý máme, umíme něco a vlastně je to dobře, že představte si, že by všichni uměli všechno, to by bylo strašný, jako jo, to nejde. Jako. Takže já si, to nejsem úplně zručný řemeslně, no, tak si samozřejmě musím někoho pozvat, no a to je dobře, že on to umí, já to neumím, no, tak já mu zaplatím, když to udá dobře.
1: Vy jste tady mluvil o té své malé krizi během toho natáčení v těch 13 letech, kdy prostě jste chtěl utéct a nešlo to. A měl jste potom někdy nějakou krizi i v dospělosti, kdy prostě najednou jste to necítil, to nadšení z toho hraní, kdy jste toho třeba chtěl nechat?
2: Ano, tak to bylo po 5 letech v Pardubickém divadle třeba. Hmm. Přesto je to divadlo je krásný, to je nádherný divadlo, jako takový secesní divadlo a vlastně byl tam i výborný soubor, ale už po 5 letech jsem byl takový, už jsem se cítil být vyhořelý, jako. Tak jsem vyhořel, protože tam vlastně jdete z role do role. Nemáte čas, já měl v té době ženu a malý dítě a byl jsem v Pardubicích, jako a vlastně viděl jsem je minimálně, protože ono jako cestovat každý den jako mezi Prahou a Pardubicema, to prostě nejde zkrátka. To je 120 kilometrů. A jako to prostě, když ráno zkoušíte, večer nejete, tak to ani není možný. Jako, tak po představení bych odjel vlakem do Prahy, spal bych 4 hodiny a jel bych zase zpátky do Pardubic. No to je nesmysl. Takže jsem tam měl takzvaný herecký byt, jako všichni ostatní kolegové taky. No a byl jsem tam vlastně většinu času. A prostě, když toho je moc, jako toho divadla, tak jako všeho. Tak člověk vyhoří třeba, no, což se mi stalo.

0: šel Jarda někdy v 88. roce. Ale já jsem vlastně dlouho nečekal na nabídku, já jsem vlastně, Jaroslav mi dal nabídku do Černohorního klubu. Mm-hmm. Takže jsem tam byl v angažmá 3 roky potom, za jeho éry, on tam byl šéfa Jarda. No, takže jsem byl v Černohoráku a tam jsem tam potkal takový osobnosti jako Petra Čepka, Jirku Zájskýho, Jirku Hálka, pana Abrahama prostě jako a Jiřinu Třebickou třeba ještě jako. No, to bylo jako vše úžasný. Já to byl v období, kdy tam byl Honza Nebeský, David Prachař, Luzka Trmíková a hrozně vlastně jsem tam byl šťastný v tom divadle, vlastně v Praze za prvé a za druhý ve výborném divadle s úžasnýma prostě kolegama, od kterých jsem se ještě učil pořád, protože mi bylo 29, ale Petrovi už v Čepkovi bylo 52, tak nějak. No prostě jako bylo to úžasný období. Ale bohužel 3 roky pak přišel pan manažer Stanisko, nějak jsme se nepohodli a já jsem pak pochopil, že bude lepší, když půjdu na volnou nohu a vlastně budu svobodnější. A jsem rád, že jsem svobodnější. No. Já asi do angažmá už bych asi nechtěl jít.
1: Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Co vás na tom herectví vlastně úplně nejvíc baví? A je to pořád to samé, jako třeba v těch 20, anebo se tohle to taky proměňuje?
2: Ne, proměňuje se to. Jak člověk stárne, tak je zvláštním způsobem paradoxně, jako, no není to paradoxně, je prostě zodpovědnější. Jako je to, ta zodpovědnost tam je čím dál tím větší. Že stojíte si za svým, třeba dřív jsem byl takový lehkovážný, jo. Já jsem v tomhletom ohledu, že jsem třeba si ani nebral text sebou, říkal jsem, já si ho pamatuju, to dáme, jako nějak, jako. Dneska si nedovolím nechat text doma třeba divadelní, já si ho prostě vždy

0: Vždycky předtím představím prostě proč tu. Vždycky. Pro můj vlastní pocit. I tak se může stát nějaká chyba, jasně, je to živý organismus a může se stát něco, mi vypadne mi text, tak ho musím nějak nahradit, že jo, na tom jevišti. Ale jako prostě ta zodpovědnost, jako to, kterou jsem dřív nemýval, protože jsem byl takový rozevlátej, no, jako, tak dneska už nejsem takhle rozevlátej a jsem na ty věci konkrétní, na všechno vlastně víc se soustředím, no, takhle to mám.
1: Co potřebujete k takovému pocitu úplně prach obyčejného štěstí?
0: Mně stačí prchovičné štěstí, když jsou všichni zdraví okolo mě. Já taky teda. No a když jsem na té chalupě, třeba potřebuju chlupáče nějakýho doma. No. Takže nám umřel pes. V 18 letech. Fenka krásná. No a tak ty jsme říkali taky zatím psané. Já jsem se s ním doteďka nějak nesmířil, že odešel tenhle ten kamarád. Tak jsem říkal, ale ženě, říkal jsem, ale jako, tak... Já nevím, tak za kočku, no, aspoň, takže máme kočku. Protože kamarád prostě šel k veterináři se svojí kočkou na kastraci a ten veterinář mi říká, ale to já ji nemůžu kastrovat. A on mu říká, proč ne? A on říká, ten veterinář, protože ta kočička je březí. A on říká, ti je teprve 8 měsíců. A to nevadí u kočiček, co vstává. Takže kamarád prostě měl 5 malých koťátek, no a říkal, nechcete koťátka? A říkal, hele, pes nám umřel, tak my si jedu. Ale chceme holčičku, jako chceme, takže tam byla jediná holčička, tak nám ji schoval, tak to máme doma, no. Beberuška.
1: Jak se zžíváte s kočičkou, to je úplně něco jiného než pes.
0: To je úplně solitér strašný. Ona je hrozně chytrá. Kočky jsou strašně chytrý zvířata. Jo, jo, jo. Neuvěřitelně. Jo. Jsou solitérní, naprosto. Jakože ona přijde, když ona chce, ne, když jí zavoláte, že? To je jasný. Jako. Ale ona nás má ráda, takže se vrací na té chalupě, třeba tam ona jako je venku, tam ona je plenéru pořád. Jako, že? A máme o ní strach, ale. Takže my ji zavíráme třeba do 9, maximálně musí být doma a pak už ji nepustíme. My se bojíme, že se jí něco stane. Lidi si nechávají kočky venku, že jo, prostě přes nos, jako to mi ne, teda, no. My prostě jí chceme mít doma. Ale pes je kamarád, strašně přítel vlastně, jako a to, ale ta kočka taky jako je, jo. Akorát to má jinak, no. Ona prostě, to je osobnost obrovská. Obrovská. A já to musím respektovat. No, tak to respektuju.
1: Nejen o kočkách dnes pořadu až na dřeň mluvil herec Daniel Rose. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
0: Děkuju moc za pozvání, mějte se všichni krásně.
1: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Botox po druhé, číslo jedna. Sienna Spyro po prvé a hned druhá. Stouni po páté, trojka na Praze. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne. Rádio Praha.

0: Je 6 hodin a to znamená, že před námi jsou první zprávy Rádia Praha čtvrtka 18. června. No a ve studiu s nimi je Monika Vrchotová. Přejeme hezké ráno.
1: Dobré ráno. Zastupitelé hlavního města by dnes měli projednat mimo jiné odkup pozemků na výstavbu drážní promenády. Prezidenti Spojených států a Iránu elektronicky podepsali memorandum o porozumění. Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Chorvatskem. Čtvrtek bude slunečný s teplotami kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na pražském magistrátu budou dnes naposledy před letními prázdninami jednat zastupitelé hlavního města. Na programu mají například novou vyhlášku o omezení zábavní pyrotechniky nebo odkup pozemků za 275 milionů korun na vybudování drážní promenády v Praze 10. Kromě toho by měli projednat taky petice občanů, mimo jiné za návrat tramvajové linky 14 proti venkovní reklamě nebo za zlepšení čistoty pražské hromadné dopravy. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
3: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, že to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
1: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu iránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Dnes je to 84 let od hrdinného boje československých parašutistů v pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7 výsadkářů zemřelo při obraně proti mnohonásobné přesile nacistických vojáků. Památku padlých hrdinů uctí lidé u chrámu dnes v 10 hodin.
4: Zdejte se!
5: Jedna ze scén z filmu Atentát z roku 1964. Bránící se parašutisti odpovídají zrádci Karlu Čurdovi palbou. Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc se proti stonásobné přesile bránili jen s pistolemi 7 hodin a nevzdali se. Slavné zvolání zobrazil film Antropoid z roku 2016.
6: Jsme Češi!
5: Jeden z nich zemřel v boji, ostatních 6 pak v bezvýchodné situaci vlastní rukou. Jejich oběti si dnes lidé připomenou právě v chrámu svatého Cyrila a Metoděje. Jakub Vejk, Český rozhlas.
1: Anglie zahájila světový šampionát ve fotbale vítězstvím nad Chorvatskem 4-2. Ghana zdolala ve stejné skupině Panamu 1-0. Portugalsko i s útočníkem Cristianem Ronaldem remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie před malou chvílí porazila Uzbekistán 3-1. Čeští fotbalisté se dnes utkají s Jihoafrickou republikou. Oba týmy úvodní zápas ve skupině prohrály. Utkání začne v Atlantě v 18 hodin našeho času. A nás dnes čeká slunečný a tropický den. V Praze a okolí bude polojasno až jasno, přechodně až oblačno s teplotami mezi 29 a 31 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace dnes ráno je bude zajišťovat kolega Lukáš Miller z dopravního infocentra. Zdravím tě, Lukáši.
7: Taky zdravím, jsem na místě a hlásím, že v Praze je teď po 6. hodině klidný provoz, bez komplikací, bez nehod, pouze menší zdržení je teď v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Čekejte asi 5 minut navíc, ale opravdu zatím to zdržení velmi krátké.
0: Díky moc, hezké ráno.
7: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: minut po šesté startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 18. června. A dnes mají svátek Milan a Milana, tak všechno nejlepší. Co nás čeká? November 2nd day, What It Feels Like. Taky Henry Moody a Sunday Morning. Hezké ráno.

0: Rudy a jeho Sunday Morning nás dovedli ke 6:45. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 22. června v 9 večer ve Vinilu. Bude to Dido a deska No Angel, nebo London Beat a jejich deska In The Blood. Momentálně vede Dido 14:08, uvidíme, jak to dopadne, hlasuje se až do pondělního poledne na Facebooku Rádia Praha. Dneska bude polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Lukáše Millera zdravím do dopravního infocentra, jak to vypadá?
1: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích směrem do centra, třeba na Štěrboholské spojice k Lanovému mostu, pomaleji se jede od sjezdu na Štěrboholy až za Europark za Průmyslovou, zdržení je asi 5 minut. 5 minut naberete už také v Liberecké ulici, tam se zpomaluje u sjezdu na Letňany a do Kbelské a pokračuje se pomaleji až do Holešoviček, také čekejte asi 5 minut navíc. A 5 minut v koloně se zdržíte i v Kukulově ulici, a to od Plzeňské k nemocnici. Motol.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je

0: Tak to byl Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Je 6:30, dáme si zprávy Radia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji pěkné ráno. Americko-iránské memorandum o porozumění vstoupilo v platnost. Prezidenti obou zemí ho podepsali elektronicky, a to přesto, že oficiální ceremonie byla naplánovaná na pátek do švýcarské Ženevy. Memorandum by mělo otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. O její podobě budou Spojené státy a Irán jednat v příštích 60 dnech, během kterých by měli dodržovat klid zbraní. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení, a to kvůli pokračující zvýšené inflaci ve službách, rychlejšímu růstu mest a hlavně geopolitickým rizikům. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku Dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil, že linka je ale na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Svatovícká fantazie skladatele Karla Martínka bude první původní skladbou, která rozezní svatovícké varhany. Na nový nástroj je už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků v katedrále zahraje varhanice Jiřina Marešová. České fotbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehli Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci 1 výhry a 2 porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. Čtvrtek bude v Praze a okolí převážně slunečný, bude polojasno až jasno, jen přechodně až oblačno a teploty se vyšplhají na 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách si dáme dopravní informace, připravený je s nimi Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích směrem do centra, pomalu se jede po Štěrboholské spojce směr Lanový most, kolony jsou od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení asi 15 minut, na severu metropole 10 minut naberete v Liberecké ulici, a to od sjezdu do Kbelské až do Holešoviček a k sjezdu do tunelu Blanka. Menší zdržení je pak také v Kukulově od plzeňské k nemocnici Motol, tam čekejte 5 minut navíc a 5 minut se zdržíte i na konci Kbelské před semafory v Hloubětíně.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, zatím hezké ráno.
3: Taky zatím hezký den.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: to byli One Republic, Need Your Love je 6:45. Hudebník Michal Pavlíček je rocková hvězda a skladatel, který letos slaví životní jubileum. Jak bilancuje a co všechno ho ještě čeká? I na to odpovídá v dokumentu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0. Pozvánku do kina pro vás má Štěpánka Ruchková.
1: Dokument režiséra a scénaristy Michaela Baumbruka přináší osobní portrét legendárního kytaristy a skladatele. Nejde ale o klasický chronologický životopis. Spíš o nahlédnutí do zákulisí Pavlíčkova života.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Ve filmu se prolíná mnoho různých linií, stejně jako v kytaristově nabitém diáři. Kamera ho zachycuje na koncertech krátce poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium.
3: Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se jmenou ty prášky na to spaní a to.
1: Divák v dokumentu zblízka sleduje proces vzniku hudby pro divadelní představení, ale zároveň i skládání hudby pro televizní seriál nebo nahrávání nového solového alba. Nechybí ani jeho rodinný život.
4: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí.
1: Na své si přijdou i muzikanti, protože při záběrech ze studia mohou vidět nekonečné hromady Pavlíčkova kytarového vybavení.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 17, foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Lukáši, zdravím tě, povídej.
5: Také zdravím, hezké ráno. V Praze sílí provoz směrem do centra. Komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. V nájezdu od Jinočan a Stodůlek na 20,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě. Pomaleji se kvůli tomu jede od plzeňské dálnice D5. Nehoda překáží nově také na Štěrboholské spojice z Černého na Lanový most. Za nájezdem od Štěrbohol tam jsou 3 auta v levém pruhu, čekají na policisty a kolona z Černého mostu je na 15 minut. 20 minut pak naberete na severu metropole v Liberecké ulici a to od sjezdu do Kbelské až do Holešoviček do tunelu Blanka, tam ta kolona pouze provozem. Také ve Kbelské jsou kolony od Novopatské k semaforům v Hloubětíně, zdržení 15 minut, 10 minut se pak stojí v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Vypich a plný je také Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy, čekejte do centra asi 10 minut navíc.
0: Já ti děkuji, Lukáši, zatím ahoj.
5: Taky, měj se.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách.

0: Dua Lipa, Be The One v 7 hodin na Rádiu Praha, ve studiu se mnou Monika Vrchotová. Máme pro vás zprávy a přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Přesně tak, pěkné ráno. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes budou naposledy jednat o úhradách v příštím roce. Vyzkoušet si práci geologa můžou dnes i zítra lidé v Praze na Klárově a čeští fotbalisté budou hrát s Jihoafrickou republikou o první body na mistrovství světa. No a dnes nás bude provázet slunečná obloha a teploty kolem tropické třicítky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Poslední šanci na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvily se 12 z 15 typů péče a s dalším částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
3: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš přísná na to, že nejsme takzvaný preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
1: Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba za nezaměstnané nebo seniory. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem téměř 15 miliard korun. Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliv k ruským jednotkám na jižní frontě. Jak se zpracovávají geologické vzorky nebo jak funguje tektonika? I to se dozvědí návštěvníci geologického dne na pražském Klárově, který pořádá Česká geologická služba. Akce začíná dnes ve 2 hodiny odpoledne. Zítra můžou lidé dorazit od 9 ráno až do 6 do večera.
4: Geologové návštěvníky seznámí třeba s tím, jak se zkoumají minerály pod mikroskopem nebo jak se určí stáří zkameněliny. Lidé si také budou moct řadu věcí vyzkoušet, říká Nikol Novotná z České geologické služby.
5: Budou si moci sestavit vlastní geologickou mapu, vyzkoušet rýžování a mnoho dalšího. Budeme tam mít například i vrtnou soupravu.
4: Chybět nebudou ani moderní technologie, třeba drony nebo virtuální realita. Podrobnosti jsou na web. Webových stránkách geologickýden.cz. Vstup je zdarma. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou zatím po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak může rozhodnout o jejich šancích na případný postup, který má podle kouče Miroslava Koupka i větší rozměr.
6: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Pojedný porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, který se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
1: Zápas české fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Nad Prahou už se pomalu klube slunce, obloha dnes bude polojasná až jasná, přechodně až oblačná a teploty se budou pohybovat mezi 29 a 31 stupňů.
0: 10 minut trvalo, než se rozhodla, že napíše, že se klube slunce.
1: Ještě mám další verzi, to bude za okno.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: My se podíváme na dopravní informace. Lukáši, zdravím tě.
8: Taky zdravím a v Praze se nám klube raní, dopravní špička velmi silná. Komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 v nájezdu od Stodůlek na 20,5 kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona je kvůli tomu z plzeňské D5 od Rudné. Nehodu stále řeší také na Štěrboholské spojice a to směrem na Lanový most za nájezdem od Štěrbohol. Tam se srazila 4 auta v levém pruhu, na místě asistenční služba. Kolona z Černého mostu je na 20 minut. 20 minut se popojíždí také v Liberec Liberecké, od Cizdru k Belské až do Holešoviček a do Blanky. Také ve Kbelské jsou kolony, směr Letňany, pomalu se jede z Hloubětína ke Cizdu na Prosek, to zdržení je 10 minut. 10 minut ztratíte i ve Strakonické do centra od Závodiště k Barandovskému mostu, směr Smíchov. 10 minut se pak stojí obou směrně v Bělohorské před Vypichem anebo také na Nuselské mostě do Legerovy ulice.
0: Díky moc, Lukáši, zatím hezké ráno.
8: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do čtvrtka 18. června. Teď máme 6 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Somber Undressed. A budou taky Martin Garrix a Jax. Told you so. Hezké ráno.

0: To byla Olivia Rodrigo a Drop Dead. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. Nádherné Alžbětiny lázně v Karlových Varech byly slavnostně otevřeny před 120 lety v roce 1906. Lázně pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské, Sisi, byly tenkrát jedním ze 6 karlovarských veřejných balneoprovozů. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Antropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety, v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. Jeden stroj byl sestřelen během války v Jugoslávii. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Plánován je finální film Fast Forever na březen 2028. Turistická ponorka Titan se ztratila v mezinárodních vodách severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland před 3 lety. Plavidlo implodovalo se všemi 5 členy posádky během turistické výpravy k vraku Titaniku. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
0: Díky Petře, ten den bude polojasný až jasný, během dne přechodně až oblačný. Maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
4: Hezké ráno, tak v Praze je silný ranní provoz a komplikace stále na pražském okruhu z letiště na D1 v nájezdu od Stodůlek na 20,5 kilometru odtahují osobní auto po nehodě a kolona je z plzeňské D5 od Rudné, celkově to zdržení asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směr Lanový most za nájezdem od Štěrbohol nehoda 3 auta v levém pruhu, policie na místě, kolona z Černého mostu na 20 minut. Komplikace jsou ve Kbelské z Hloubětí na směr Letňany za nájezdem od Kbel, tam stojí nepojízdný kamion částečně v pravém pruhu, v koloně se jede z Hloubětína i v Novopatské od Satalic vždy asi 20 minut. 20 minut pak naberete na severu v Liberecké od Kbelské až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Pomalu se jede ve Strakonické od závodiště k Barandovskému mostu, směr Smíchově zdržení 10 minut. 10 minut se popojíždí také po jižní spojce směr Černý most, a to od magistrály za Spořilovskou. A 10 minut se zdržíte také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
4: Taky hezké ráno.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Everything but the girl a Missing. Je 7:30, ve studiu mi chyběla zprávařka, ale už dorazila. Monika Vrchotová má pro nás zprávy v 7:30 na Rádiu Praha.
1: Přeji hezké ráno. Pražské zastupitele dnes čeká poslední schůze před prázdninami. Jednat budou o nové vyhlášce regulující používání pyrotechniky, o odkupu pozemků pro stavbu drážní promenády v Praze 10 nebo o majetkové dohodě o pozemcích v Krči nutných pro stavbu stanice metra D. Praha sobě a Piráti chtějí do programu zařadit taky odvolání šéfa pražského ANO Ondřeje Prokopa z funkce předsedy kontrolního výboru. A to kvůli tomu, že kandidát na primátora nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. Ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020. Olomoucký krajský soud dnes začne objasňovat smrtelnou otravu ve firmě Excalibur Army ve Štemberku. Obžalovaný 48-letý Jiří Kudlička se přiznal, že svým kolegům nastražil do kofoly Fridex. Státní zástupce ho podezírá také z umisťování jedovatých nápojů v místech, kde se pohybují lidé bez domova. Česko bude na dnešním summitu Evropské unie v Bruselu prosazovat příznivější podmínky pro některé energeticky náročné provozy. Jde o emisní povolenky, které by měly menší podniky s vysokou spotřebou energie dostávat zdarma delší dobu. Systém bezplatných emisních povolenek má v Unii skončit v roce 2034. Odboje československých parašutistů v pražském chrámu Cyrila a Metoděje dnes uplyne 84 let. 7 výsadkářů se tehdy několik hodin jen s pistolemi bránilo proti mnohonásobné přesile a přesto se nevzdali. Jeden z nich zemřel v boji, zbytek si nakonec vzal život. Jejich památku dnes v 10 hodin uctí lidé v chrámu. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý hráč se omluvil z 3. Grand Slamu sezony kvůli potížím s levou nohou. 18. červen bude v Praze a okolí provázený tropickými teplotami mezi 29 a 31 stupni, teď je kolem 19 a bude polojasno až jasno, jen přechodně až oblačno. Zítra už se teploty při slunečné obloze dostanou až na 34 stupňů.
0: Super, já mám teplo rád. Jako, já si to rozhodně užiju teda.
1: V Praze, v centru.
0: No why not?
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, Lukáš Miller ví, jak to na nich vypadá.
3: Hezké ráno, tak v Praze stále je silná ranní špička, navíc komplikace na Štěrboholské spojice z Černého na Lanový most za nájezdem od Štěrbohol stále řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, policisté už jsou na místě a kolona z Černého mostu je asi na 20 minut. Komplikace přetrvávají ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňán za nájezdem od Kbel stojí nepojízdný kamion, částečně zasahuje do pravého pruhu, kolony jsou z Hloubětína a také z Novopatského Catalic v obou případech na 20 minut. 20 minut se popojíždí také v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček z Letňan od Kbelské, pomalu se pak jede i ve Strakonické, od dostihového závodiště za Barandovský most, zdržení směr Smíchov, také 15 až 20 minut. 10 minut naberete na jižní spojice směr Černý most, pomalu se jede v okolí Spořilovské a na Pražském okruhu je pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od Lochovského tunelu, tak také z Plzeňské D5 vždy k Ořechu asi na 20 minut.
0: Lukáš, já ti moc děkuju, měj se.
3: Taky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Down, down, down. Show me. Po 7:30 na Rádiu Praha třeba Meduza, Good Boys, Piece of Your Heart. A budou BB Rexa, Faithless, New Religion.

Zní skoro neuvěřitelně, že tahle pecka vyšla už 12. srpna 1996 a furt je to dobrá muzika. To byly Pet Shop Boys a Seavida. Je 7:45. Dělníci dokončili rekonstrukci pražského náměstí.

0: Městí Jiřího z Poděbrad oprava za víc než 470 milionů korun trvala víc než 2 roky. Do provozu se vrací fontána, přibyly také další vodní prvky a i třeba 85 laviček.
1: No, mně se to moc nelíbí.
2: Říká paní Daniela o nových červených lavičkách na náměstí Jiřího z Poděbrad.
1: Ale dětem si myslím, že se to líbit bude, protože to je tak jako na prolejzání a na takovýhle blbnutí. Je fakt, že když se člověk podívá zpětně, jak byl třeba ten dům, tak se to taky spoustě lidem nelíbilo a pak se člověk zžil, takže uvidíme, jak si to tady sedne.
2: V pozitivnější reakce věří i starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
3: Jsou to mobilní prvky. Můžeme s nimi hýbat, můžeme s nimi posouvat. Já věřím, že je to atraktivní posezení, že si to svoje uživatele získá a že je to ten počáteční jako údiv nebo nevole, už vlastně tady posedávali lidé a používali to tak, jak mají. A myslím si, že těch uživatelů bude přibývat.
2: Inspirací pro architekta Miroslava Cikána byly lavičky ve Vídni. Podle něj by se v budoucnu na náměstí Jiřího z Poděbrad mohli nejen přesouvat, ale i barevně měnit.
4: Vídeňáci každý rok řeší, jakou barvu jako zrovna ten rok budou užívat. Myslím, že jako letos je tam citron máta. Jsme volili jako startovní kardinálskou červenou, aby byla vidět, aby si všichni všimli. A bude na obyvatelích Prahy jest jako, aby si v budoucnu zvolili vlastní barvu.
2: Úpravy zahrnovaly také vybudování podzemní nádrže na dešťovou vodu. Náměstí se tím má lépe přizpůsobit klimatické změně, dodává starosta Prahy 3 Michal Vronský.
3: Veškerá voda, která sem spadne, tak neuteče do kanálu, ale právě se vsakuje. Trávníky jsou vlastně navrženy tak, aby obstály těm zvyšujícím se teplotám a zároveň byly odolné proti vstupu osob na trávník. Stromů je tady o 120 víc, takže teď je potřeba počkat 2-3 roky, než ty koruny těch stromů se zvětší a bude to zelenější celkově.
2: Trávníky mají lidem sloužit třeba na pikniky. Radnice chce náměstí využívat i na trhy a kulturní akce. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima mezi 29 a 31 stupni Celsia a foukat bude slabý proměnlivý během dne severozápadní vítr. Teď zase Lukáš Miller a dopravní informace.
5: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz a komplikace zůstávají na Štěrboholské spojce Spěrlanový most. Za nájezdem od Štěrbohol kousek před Europarkem stále překáží nehoda. 4 auta v levém pruhu, na místě policisté a kolona z Černého mostu je asi na 20 minut. Komplikace jsou i ve Kbelské, z Hloubětí na Doletňán za nájezdem od Kbel, tam překáží stojící nepojízdný kamion, kolona je tak z Hloubětína na 20 minut, 15 minut se jede i v Novopatské od Satalic. 20 minut pak naberete v koloně provoz v Liberecké ulici, od Kbelské až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Plné jsou také příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické se 20 minut po pojíždí od Lahovického mostu, na jižní spojice 10 minut naberete od cizdu na Podolí. 10 minut se po pojíždí po jižní spojice také směr Černý most, a to v nárazových kolonách od Spořilovské za Lanový most, a na Pražském okruhu je pomalý provoz obou směrně před cizdem na Ořech. Kolony jsou jak od Lochovského tunelu, tak také z plzeňské D5-ky. A to zdržení vždy asi 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.
8: I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see these corners swallow me whole.

0: To byla Lenny a number one. Je 8 hodin ve studiu se mnou, je číslo 1 našeho dnešního zpravodajství Monika Vrchotová a přejeme vám krásné ráno.
1: Hezký čtvrtek.
0: Tady jsou zprávy v 8.
1: Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. Ministerstvo práce poskytlo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dovědět. České fotbalisty na šampionátu čeká klíčové utkání o postup s Jihoafrickou republikou. Čtvrtek bude prosluněný s teplotami kolem 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiéru Babišovi pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmů. Dělníci začnou v červenci opravovat komplex budov Pragrovy kostky u Karlova náměstí v Praze. Sídlí tam Centrum architektury a městského plánování, které se přesune do bývalé opravny lodí v Karlíně. Rekonstrukce potrvá 3 roky a bude stát asi 1 miliardu a 400 milionů korun, říká architekt Benedikt Markel.
3: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současné technické normy.
1: Rekonstrukce je vůbec první takto rozsáhlou opravou od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku Dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou lidé volat v potížích. Investigativní tým Českého rozhlasu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani Ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí úřadu Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl.
4: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
1: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel. Další pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje. V americkém Chicagu se dnes slavnostně otevře prezidentská knihovna Baracka Obamy. Jedním z lákadel je věrná replika oválné pracovny z jeho funkčního období. K vidění je taky série šatů někdejší první dámy Michelle. Podle stanice CNN se jedná o zdaleka nejdražší prezidentskou knihovnu v americké historii. Její budování trvalo přes 10 let a stála v přepočtu přes 17,5 miliardy korun. Na slavnostním otevření Obamovy knihovny vystoupí například zpěváci Bruce Springsteen nebo Stevie Wonder. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1. Prahu a okolí už ozařují sluneční paprsky, které během dne jen občas překryjí mraky. Bude totiž polojasno až jasno, přechodně až oblačno a teploměry ukážou 29 až 31 stupeň.
0: To je těch 10 minut, co jsem zmiňoval, když minule říkala, že se sluníčko klube. Jo? Říká, můžu říct, že ozařuje? A šla k oknu. Ne, nevypadá to. Tak já napíšu, že se klube.
1: No ale už ozařuje. Teď už ozařují ty paprsky.
0: Jo, do zahrady nám to krásně svítí.
1: Oblohu bez mráčku.
0: No, i na talířích.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice s Lukášem Millerem.
6: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále je ranní špička. Připomínáme komplikace na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most, kousek za sjezdem na Štěrboholi, stále hromadná nehoda, 4 osobní auta blokují levý pruh a ta kolona kvůli tomu je z Černého mostu teď už skoro na 30 minut. Komplikace jsou také ve Kbelské ulici do Letňan za nájezdem od Kbel, tam stojí nepojízdný kamion, ty kolony jsou hlavně z Hloubětí na asi na 15 minut. Ucpává se na severu Liberecká ulice a to od sjezdu na Letňany až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka je to asi na 20 minut. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu, směr Smíchov, Vatové, Strakonické, tam ta kolona je od Závodiště na 15 minut a 15 minut se jede v koloně také na jižní spojice od sjezdu na Podolí. 15-minutová kolona je pak na jižní spojice i směr Černý most a to teď od magistrály za Lanový most k Průmyslové. A na Pražském okruhu čekejte poměrně výrazné kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od plzeňské D5 od Rudné, tak také od sjezdu na Vestec přes oba tunely je to vždy asi na 20 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 18. června. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Bella Kay a její I love it, I love it, I love it. A budou taky Leone a Caleb Scott. Stay, hezké ráno.
5: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes ve 8:15 na Rádiu Praha.
1: Kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 29 až 31 stupňů Celsia, teď jsme na 21. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Lukáš Miller sleduje situaci na silnicích.
2: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále komplikace na Štěrboholské spojce k Lanovému mostu. Za nájezdem od Štěrbohol stále překáží hromadná nehoda. Celkově se srazila 4 auta a jsou v levém pruhu už asi 2 hodiny a kolona kvůli tomu je z Černého mostu na 25 minut. Komplikace přetrvávají ve Kbelské, z Hloubětí na Doletňán, za nájezdem od Kbel tam překáží nepojízdný kamion. Kolona je z Hloubětí na Iznovopadské Lcatalic, v obou případech asi na 15 minut. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, kolony jsou ve Strakonické od Lahovic, navíc kousek před Barandovským mostem je hlášena i nehoda a ucpává se i jižní spojka od sjezdu na Pankrác, je to asi na 20 minut k mostu. 20 minut se zdržíte i v Liberecké ulici, od Kbelské, od Letňan až do Holešoviček a do tunelu Blanka. 15 minut se popojíždí po jižní spojice na Černý most, a to od Spořilovské za Lanový most. Plná je třeba i Karlovarská od okruhu na Bílou horu nebo také Evropská od Šárky na Veleslavín a plné jsou i příjezdy do centra Prahy po magistrále.
0: Díky moc, Lukáši. Hezké ráno.
2: Hezké ráno taky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: George Ezra, jeho Anyone For You, je 8:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji klidné čtvrteční ráno. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl připravuje církevní trestní řízení s bývalým duchovním a hodnostářem arcibiskupství Antonínem Jurigou, který údajně po několik let znásilňoval ženy. Přibyl to uvedl na své facebookové stránce s tím, že arcibiskupství spolupracuje i s policií. Ta Jurigu podezírá ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči nejméně 4 lidem. Delegáti odborového svazu KOVO dnes míří do Prahy na 3denní volební sjezd. Nové vedení budou volit zítra. Kromě toho má svaz schválit i priority odborového svazu na další období. Na sjezdu vystoupí i předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z ANO. V Mladé Boleslavi je dnes den záchranářů. V areálu městského stadionu si lidé můžou prohlédnout hasičskou, záchranářskou a policejní techniku. Akce se koná od 9 do 18 hodin. K vidění bude třeba hasičský jeřáb, zásahový automobil nebo i vyprošťovací technika s odtahovým zařízením. Německo vrátilo Polsku prsten krále Zikmunda Starého a rukopis středověké oslavné písně Gaude Mater Polonia. Obě památky ukradli Němci za druhé světové války. Během té doby Polsko podle vládních dat přišlo odhadem o více než 500 000 uměleckých děl za asi 220 miliard korun. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony. Máme před sebou tropický den, bude polojasno až jasno, jen přechodně až oblačno a teploty v Praze a okolí vystoupají na 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přes den bude vedro, je vedro taky na silnicích, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Dá se říct, že ano, hlavně těm, co stojí v nekonečných pražských kolonách. Ty největší jsou teď na Štěrboholské spojce z Černého na Průmyslovou, z Černého mostu na Průmyslovou ulici, zase zde na Štěrboholi, tam byla hromadná nehoda, asi 2 hodiny, 4 auta, teď už je ale přesunutá mimo jízdní pruhy, ale ty kolony z Černého mostu zůstávají asi na 30 minut. Komplikace jsou ve Kbelské ulici do Letňan za sjezdem na Kbely, tam stále překáží nákladní auto. Po nehodě stojí u něj i 2 osobní auta, kolona je z Hloubětí na asi na 15 minut. Hodně ucpaná je pak Liberecká ulice z Letňan až do Holešoviček, je to na 20 minut. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, ve Strakonické kolona od Lahovického mostu asi na 20 minut a hodně zaplněná je i jižní spojka, tam ta kolona je od Vídeňské asi na 30 minut směr Dobřížská ulice. Na Pražském okruhu pak dlouhé kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od sjezdu na Vestec přes oba tunely, tak také z plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno taky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Zpěvačka Barbara Kanizová. Baskovala v ulicích Berlína, několik let byla součástí projektu Kozub a Krhut a známou se stala díky ostravskému divadlu Mír. A letos si poprvé zahraje na prestižním festivalu Car

0: To byly Monkey Business, Biamen. Je 8:15 a přichází Jirka Štefo.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na výstavišti v Letňanech máte poslední možnost navštívit výstavu o legendárním parníku Titanic. Výstava vás přenese zpět do roku 1912. Uvidíte originální artefakty vytažené z hlubin Atlantiku, projdete se replikami skutečných kajut, nahlédnete do strojovny a ocitnete se tváří v tvář osudnému ledovci, na který si dokonce sáhnete. Výstava o Titaniku je pro celou rodinu a otevřená je do 28. června. A nebo si užijte legendární filmové klasiky Na velkém plátně a Pod širým nebem. V Holešovické tržnici začíná promítat letní kino. Ve čtvrtek večer tam můžete vidět příběh Martyho a doktora Browna. Asi už tušíte, užít si tam můžete film Návrat do budoucnosti z roku 1985. Na místě je i několik stánků s občerstvením a projekce začíná ve 21 hodin. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.

0: bude, čekáme polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, tady u nás v Karlíně nádherně svítí sluníčko do zahrady. Maximální dnešní teploty 29 až 31 stupňů, do toho maxima už nám zbývá jen 10 stupňů, jsme na 21 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný ranní provoz, ale lepší situace je na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové. U sjezdu na Štěrboholy už nehoda hromadná nepřekáží a kolona z Černého mostu se rozjíždí. Teď ve špičce to zdržení je ale 30 minut. Komplikace přetrvávají ve Kbelské z Hloubětí na Doletňan. S nájezdem od Kbel stále překáží nepojízdný kamion. Jsou u něj i dvě osobní auta. Kolona je tak z Hloubětína a také z Novopatské od sjezdu na Satalice. Je to vždy asi na 20 minut. 20 minut se zdržíte také v Liberecké ulici, tam je kolona provozem od Kbelské do Holešoviček a do Blanky. Plné jsou příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, kolony jsou jak ve Strakonické od Lahovického mostu asi na čtvrt hodiny a přes 25 minut se popojíždí i po jižní spojice od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most. Zdržení je na magistrále z Pankráce od budovy soudu až do Legerovy za Nuselský most, čekejte 20 minut navíc a na Pražském okruhu velmi pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou jak od Vesce, tak také od plzeňské D5 od Rudné a zdržení vždy na Ořech asi půl hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
3: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije. Praha

0: Zastupitelé hlavního města by dnes měli projednat mimo jiné odkup pozemků na výstavbu drážní promenády. Americko-íránské memorandum o porozumění podepsali prezidenti obou zemí. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj v Berlíně do čtvrtfinále a dnes bude v metropoli převážně slunečno s teplotami do 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na pražském magistrátu dnes budou naposledy před letními prázdninami jednat zastupitelé hlavního města. Na programu mají například novou vyhlášku o omezení zábavní pyrotechniky anebo odkup pozemků za 275 milionů korun na vybudování drážní promenády v Praze 10. Kromě toho by měli projednat taky petice občanů, mimo jiné za návrat tramvajové linky 14 proti venkovní reklamě anebo za zlepšení čistoty pražské hromadné dopravy. Přijetím Istanbulské úmluvy se v tomto volebním období nebude zabývat žádný veřejný orgán, rozhodla o tom vláda. Jde o mezinárodní smlouvu Rady Evropy, která má za cíl zvýšit prevenci a potírání domácího násilí a násilí na ženách. Upozornil na to náš zpravodajský server iRozhlas, který zatím neveřejné usnesení kabinetu získal. Předchozí Fialova vláda doporučila úmluvu ratifikovat, návrh ale tehdy neprošel přes Senát. Babišův kabinet teď doporučení předchozí vlády zrušil. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové to ukazuje, že ochrana lidí před násilím není pro vládu prioritou.
2: Je to velmi smutné a alarmující, obzvlášť ve chvíli, kdy víme, že dochází k nárůstu násilí. Násilí partnerského, násilí páchaného v rodinách, ale třeba také násilí páchaného na seniorech a předsudečně motivovaného násilí.
0: Spojené státy a Irán podepsali mírové memorandum, stvrdili ho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády anebo dohoda o neútočení.
3: Bravo.
4: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Po včerejším postupu Nikoly Bartuňkové zabojují další české tenistky o postup do čtvrtfinále turnaje v Berlíně. Linda Nosková se po 11. hodině utká s francouzskou Parijovou a Karolína Muchová později vyzve Američanku Kýsovou. V Nottinghamu si Karolína Plíšková zahraje s Američankou McNellyovou a Marii Bouskovou čeká Britka Klugmanová. Mezi muži čeká v Londýně Jiřího Lehečku duel s Australanem Hýkatou. Naopak Tomáš Macháč ještě travnatou část sezony nezahájil a dnes na svém Instagramu napsal, že kvůli trhlině v levé patě se nezúčastní ani letošního Wimbledonu. Konec týdne bude tropický, dnes bude v Praze a okolí až 31, zítra až 34, v sobotu dokonce až 35 stupňů. A zatímco dnes a zítra bude převážně jasno nebo polojasno, o víkendu už se objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, a to hlavně v neděli, kdy ale stále teploty zůstanou mezi 29 a 31 stupni.
5: Ty jsi to říkala, jako kdyby každý z těch dnů měl mít svoje narozeniny.
0: Já bych to vypíchla.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Zdravíme Lukáše Millera do dopravního infocentra.
6: Tak já také zdravím a přeji pevné nervy, protože v Praze stále silný provoz a řada komplikací. Nově nehoda překáží na jižní spojce směrem z Barrandovského na Černý most u sjezdu na Zahradní město. Tam se srazila dvě auta, blokují pravý a prostřední pruh. Kolona na spojce je od magistrály na 10 minut a plní se i Spořilovská odchodová. Čekejte čtvrt hodiny navíc. Na Štěrboholské spojce více než půlhodinová kolona z Černého mostu k Průmyslové. Je to teď už pouze provozem. Nehoda u sjezdu na Štěrbohol je pryč. komplikace čekejte ve Kbelské z Hloubětí na Doletňán za nájezdem od Kbel. Tam stojí nepojízdný kamion, také osobní auto. Kolony jsou z Hloubětína i z Novopatského Catalic asi na 20 minut. Stále 20 minut naberete i v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček a do tunelu Blanka. Kolony jsou od Kbelské z Letňan. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov, hlavně na jižní spojice. Kolona je od sjezdu na Pankrác asi na 25 minut. 20 minut se popojíždí také na magistrále z Pankráce od Soudů do Legerovy za Nuselský most a na Pražském okruhu kolony obou směrně před sjezdem na Ořech od Vesce a také z plzeňské D5-ky od Rudné.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno taky.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do čtvrtka s datem 18. června vstáváte s Honzou Chlaněm a Rádiem Praha. Teď máme 5:45 minuty po deváté. Hezké ráno. Za chvilku Alex Boren, Ordinary. Bude taky Michal Schulte a Broken Sunshine.

0: Linkin Park, In The End, ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. Nádherné Alžbětiny lázně v Karlových Varech byly slavnostně otevřeny před 120 lety v roce 1906. Lázně pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské, Sisi, byly tenkrát jedním ze 6 karlovarských veřejných balneoprovozů. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. Jeden stroj byl sestřelen během války v Jugoslávii. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Plánován je finální film Fast Forever na březen 2028. Turistická ponorka Titan se ztratila v mezinárodních vodách Severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland před 3 lety. Plavidlo implodovalo se všemi 5 členy posádky během turistické výpravy k vraku Titaniku. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
4: Ten den bude polojasný až jasný, během dne přechodně až oblačný, maxima 29 až 31 stupňů, teď jsme na 23 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Lukáše, zdravím do dopravního infocentra.
5: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze stále ještě je ranní špička, komplikace na jižní spojice z Barandovského na Černý most u sjezdu na Zahradní město. Nehoda blokuje 2 pruhy, pravý a prostřední pruh, srazila se 2 osobní auta. Na místě policisté a kolona je teď od magistrály na 15 minut a plní se kvůli tomu i Spořilovská ulice, de facto odchodova, to je na další čtvrt hodiny. Na Štěrboholské spojice je silný provoz z Černého mostu Průmyslové ulici, zdržení směr Lanový most je asi 20 minut. Stále 15 minut naberete také na v Liberecké ulici, a to od sjezdu na Prosek do Holešoviček. Ucpává se jižní spojka směrem na Smíchov. Kolona začíná před Barandovským mostem a pokračuje až za most do Břížské ulice. K vjezdu do tunelu Mrázovka čekejte 20 minut navíc. Zdržení je pak také na magistrále z Pankráce od budovy soudu do Legerovy za Nuselský most. Tam je to také asi na 20 minut. A na Pražském okruhu kolony obou směrně před sjezdem na Ořech jsou od Vesce přes oba tunely a také z plzeňské D5 od Rudné. Je to v obou případech asi na 20 minut.
4: Lukáši, moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno taky.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina.
2: 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se

0: Inexis by my side je 9:30 a dáme si další zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Nemocnice a ambulantní specialisté zatím nevědí, kolik peněz v příštím roce dostanou. S pojišťovnami je v poledne čeká úplně poslední pokus o dohodu. Pokud zkrachuje, určí finální platby za péči přímo ministerstvo zdravotnictví. Dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo 100násobné přesily jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli. Jeden z nich zemřel v boji a ostatních 6 obrátilo zbraň proti sobě. Jejich památku dnes v 10 hodin uctí lidé v chrámu. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie. A fotbaloví fanoušci budou moct v některých městech sledovat na velkoplošných obrazovkách dnešní utkání Česko-Jihoafrická republika. Druhý zápas skupiny letošního mistrovství světa začíná v 18 hodin středoevropského času. Projekce připravili třeba na Karlově náměstí v Kolíně nebo na několika místech v Praze, kromě barů a restaurací třeba taky v pivovaru na Smíchově nebo v kině ve Slovanském domě. Obloha nad Prahou je téměř bez mráčků. Během dne bude přechodně až oblačno, ale teploty budou tropické, dostanou se na 29 až 31 stupňů a bude jen mírně pofukovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak v Praze postupně vrcholí. Ranní špička na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most u sjezdu na Zahradní město už nehodu odklidili, nepřekáží, takže kolona od magistrály se dává do pohybu. Teď to zdržení je okolo 15 minut. Na jižní spojice je zdržení také směrem na Smíchov. Kolona je od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most. Tam čekejte 20 minut navíc. Také tam se ta kolona postupně dává do pohybu. A ještě Štěrboholská spojka, ta popojíždí od Černého mostu Průmyslové, zdržení směr Lanový most k Europarku asi 15 minut. Plní se příjezdy do centra Prahy po magistrále, kolony jsou ve Vlzenově od Florence k muzeu, také z Nuselského mostu do omezení u muzea je to vždy asi na 15 minut, plná je pak i Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. A na Pražském okruhu silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Vesce, také z plzeňské D5 od Rudné, zdržení vždy 25 až 30 minut.
0: Díky moc Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

10:45 na rádiu Praha OMD a If You Leave. Pražské centrum architektury a městského plánování se dočasně přesune do Karlína.

0: Karlovy kostky na Novém Městě čeká tříletá rekonstrukce za zhruba 1,4 miliardy korun. Naposledy je lidé mohou navštívit 25. června.
1: Líbí se mi, že je tady takový prostředí, ve kterém má člověk pocit, že se lidi chtějí něco dozvědět, něco se učí, něco dělají, něco je žene někam k něčemu.
2: Klára Limpartová navštívila Pražské centrum architektury a plánování, zkráceně KEMP, poprvé. Naopak třeba studentka Veronika sem chodí poměrně často.
3: Dvakrát, třikrát měsíčně, když má právě setkání s kamarádkou, něco takového. I na studium, že jsme se tady potkávali během jako státnic a tak. A měli jsme možnost prostě tady mít místo, kde si vytáhneme věci a můžeme tady být dlouhodobě.
2: Na konci června se ale centrum dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Jedná se o první rozsáhlou přestavbu od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975, popisuje architekt Benedikt Markel.
4: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současný technický normy.
2: Architekti mají také v plánu změnit současnou fasádu a vrátit tak původní vzhled, který navrhovali jejich předchůdci Karel Prager a Jiří Kadeřábek. Pokračuje Markel.
4: Fasáda byla zakončená vrstvou průhledného skla a za ním jsme se měli dívat na vrstvu tepelné izolace. Ono to začalo jako degradovat, devalvovat celý ten vzhled. A proto právě na přelomu 80. a 90. let se přeto navěšily lakované panely, čímž celá fasáda sploštěla. A já teda doufám, že tu změnu poznáme jako samozřejmě jenom v lepším, že zase uvidíme nějakou hloubku, nějakou třpitivost a větší plasticitu té fasády, tak jak byla původně navržena.
2: KEMP zůstane otevřený do 25. června. Centrum se poté začne přesouvat do nových prostor, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
5: KEMP otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A. Je to prostoru takové bývalé průmyslové haly. Ta budova souvisela s loděnicemi a s loděřským průmyslem. Můžeme tam převést vlastně většinu našich aktivit, to znamená výstavy, akce, vzdělávací program. A tak dále.
2: Institut plánování a rozvoje hlavního města, který dosud také sídl v Pragerových kostkách, bude mít kanceláře v Holešovicích. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít v Praze polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 29 až 31 stupňů, jsme na 23 a foukat bude slabý proměnlivý, během dne severozápadní vítr. Lukáš Miller je v dopravním infocentru.
6: Hezké ráno, tak v Praze pozvolna slábne, původně silný ranní provoz, ty kolony, které byly, tak se zpravidla poměrně výrazně zkrátily, už pouze nárazově se popojíždí po jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Spořilovské, ale spíše pouze kamiony v pravém pruhu. Výraznější zdržení stále čekejte v Liberecké ulici do centra, a to od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka, tam je to asi na 15 minut. Plné jsou příjezdy do centra Prahy po magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu, čtvrt hodiny navíc, asi 15 minut se jede v koloně také z poloviny Nuselského mostu do Legerovy k muzeu. Plná je i Ječná, také Žitná ulice, a to obou směrně, hlavně směrem k IB Pavlova, tam je to asi na 10 minut. A na Pražském okruhu čekejte pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, ty kolony jsou od Vesce přes oba tunely, a také z plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou.
0: Díky moc, Lukáši. Zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel. Dido. Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Love.
1: To byla Anne-Marie a její 2002. Je 10 hodin ve studiu, se mnou už je Monika Vrchotová. Máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.

0: Součástí opraveného náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je i nový systém ukládání dešťové vody. Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Cyklista Vacek byl v úvodní etapě kolem Švýcarska pátý, suverénně vyhrál Pogačar. A po celý den bude v metropoli převážně slunečno, přechodně až oblačno s teplotami kolem třicítky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 stála více než 470 milionů korun. Hlavní město na ní získalo evropskou dotaci asi 70 milionů. Součástí oprav byl i nový systém hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude ze střechy tamního kostela Nejsvětějšího srdce Páně odtékat do podzemní nádrže, pokračuje architekt Miroslav Cikán.
2: Náměstí je v mírném sklonu, všechna voda, která tady nateče, zase zpátky z těch se vrací do toho cyklu. Směrovali jsme ty plochy tak, aby byly trávníky z těch co nejvíc v těch zálivkových směrech.
0: Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
3: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
0: Senátoři chtějí v novele například posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku. Češi pomohli vybudovat další solární elektrárnu na Ukrajině. Právě teď ji slavnostně otevírají na střeše nemocnice svatého Lukáše ve Lvově. Nová fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, kde zdravotníci léčí civilisty i vojáky. Celou akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Podle jeho koordinátorky Alžběty Kofránkové několik set českých dárců přispělo částkou dohromady 450 tisíc korun.
4: Ta solární elektrárna bude pomáhat v dobách výpadku proudu. Jedná se o oddělení, který je vlastně docela unikátní pro celou Ukrajinu. Věnují se tam novým implantátům, nahrazují oči buď to civilním obětem nebo vojákům, voječkám.
0: Rusko na Ukrajinu v noci opět útočilo raketami. Na severovýchodě země zemřel jeden člověk. Současně ale Moskva v noci a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinerii na jihovýchodě metropole. Po úterku tak jde o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Cyklista Matyáš Vacek obsadil v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska 5. místo. Za vítězným Slovincem Pogačarem zaostal o 4 minuty. Pogačar vede s velkým náskokem 2 minut a 14 sekund před Carapazem z Ekvádoru. Teploty se v Praze a okolí už teď pohybují kolem 25 stupňů, odpoledne vystoupají na 29 až 31 a bude polojasno až jasno, jen přechodně až oblačno. Zítra bude slunečno a až 34 stupňů, v sobotu může být až 35, ale už se objeví přeháňky nebo bouřky a to i silné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách dopravní informace ty má připravené Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne, tak v Praze už postupně vrcholí ranní špička, kolony se zkracují, uzavřená je teď ale v centru metropole Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Kvůli pietnímu aktu je tam provoz zastavený obousměrně, ucpává se tak okolí Karlova náměstí i nábřeží od Výtoně k tančícímu domu. Plné jsou i příjezdy do centra po magistrále ve Vlzunově, asi 15 minut naberete v úseku od Florence k muzeu, také z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské je zdržení čtvrt hodiny. Plní se ulici na severu metropole stále Liberecká ulice, z Letňan do Holešoviček a k tunelu Blanka to zdržení je asi 15 minut. 15 minut se stojí v koloně v Patočkově na Břevnově u navjezdu do tunelu Blanka. A na Pražském okruhu stále silný provoz obousměrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou jak od Vesce, tak také z plzeňské D5-ky od Rudné, zdržení vždy k Ořechu 25 až 30 minut.
5: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
6: Naslyšenou.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 6 minut po 10. Posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 18. června. Hezký den přeje Honza Chlaň. Za chvilku Sienna Spyro a Material Lover. A bude taky Miley Cyrus, End of the World.

0: Duran Duran, Come Undone, ve čtvrt na 11 na Rádiu Praha. Praha je nej.
1: V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí. Praha je nej.
0: Uzavřená je Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Kvůli pietní akci je provoz zastavený obousměrně. Ucpává se tak okolí Karlova náměstí i nábřeží od Výtoně k tančícímu domu. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále. Ve Vilzonově je to asi na čtvrt hodiny od Florence k muzeu a také z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. Plní se Liberecká, z Letňan do Holešoviček a k tunelu Blanka. Zdržení asi čtvrt hodiny. Stojí se v koloně i v Patočkově, na Břevnově, na vjezdu do Blanky a na Pražském okruhu silný provoz obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od Vestce a také z Plzeňské od Rudné. Vždy zdržení 25 až 30 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: To byla Taylor Swift a její Out of the Woods. Je 10:30 a my si dáme zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Pěkné dopoledne. Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Zvolení poslanci 5. června řekla, že v úřadu se nejdřív sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci jejího předchůdce Stanislava Křečka. Zlepšit chce naopak komunikaci. Prezidenti Iránu a Spojených států podepsali memorandum o porozumění. Mělo by na 2 měsíce zastavit vzájemné boje na všech frontách, včetně Libanonu. Cílem je v této době vyjednat konečnou mírovou dohodu. Součástí memoranda je i závazek ke znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké blokády íránských přístavů. Lidé v Žižkovském tunelu mezi Prahou 3 a 8 v příštích letech uvidí různé umělecké výstavy. Pražští radní schválili spolupráci se spolkem, který tam chce vystavovat díla českých i zahraničních výtvarníků a pořádat kulturní akce. Výstavy by neměly pěší ani cyklisty v tunelu omezit. Městské koupaliště v Mladé Boleslavi dnes v poledne zahájí provoz. K dispozici zatím bude pouze menší bazén, lidé tak zaplatí poloviční vstupné. Celý areál pak bude přístupný od pondělí za stejné vstupné jako loni. A fotbalisty Karviné, vyloučené kvůli účasti v korupční aféře z šance ligy, už dál nepovede Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně, kde bude trénovat tamní druholigový klub. Čtvrtek bude tropický, odpolední teploty se vyšplhají k 29 až 31 stupňům a obloha bude oblačná až polojasná, večer pak začne mraku ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách dopravní informace a s těmi je připravený Lukáš Miller.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou nově komplikace ve Kbelské ulici z Letňan směrem do Hloubětína. U sjezdu na Prosek na úrovni čerpací stanice MOL stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto, objíždí se levým pruhem a kolona je tak z Cínovecké z Letňan asi na 20 minut. Uzavřená v centru metropole zůstává Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Kvůli pietní akci je tam provoz zastavený obousměrně, odkláněný po okolních ulicích. Ucpává se tak kvůli tomu okolí Karlova náměstí, třeba Žitná stojí od magistrály a také nábřeží je ucpané od Výtoně k tančícímu domu. Rovněž i příjezd od Anděla ze Smíchova právě k tančícímu domu je hodně plný. Plné jsou i příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově, 15 minut se stojí od Florence k muzeu nebo také z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. A na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, kolony jsou od Rudné z 5. kilometru a zdržení pak na okruh Ořechů celkově asi 30 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Ve služební pistoli chybějí 2 náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 3:15. Tento týden přinášíme příběhy spojené se stavbou nových svatovíckých varhan, které poprvé rozezněly katedrálu. Přispěly na ně firmy, jednotlivci i školní kolektivy. Mezi nimi také žáci základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takový hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovíckých varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy a tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak byste reagovali?
4: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký a byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný. A arcibiskup byl moc hodný.
2: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
5: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovícké varhany.
2: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
6: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnovala na varhany.
2: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 000 korun.
7: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovícké varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
7: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v

0: katedrála vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
1: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan. Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
0: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na které bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
1: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: V Praze jsou komplikace ve Kbelské z Letňan do Hloubětí na usjezdu na proseku čerpací stanice MOL stojí v pravém pruhu nepojízdný nákladák a kolona je z Cínovecké z Letňan na 20 minut. V centru je uzavřená Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Kvůli pietní akci je provoz zastavený obousměrně a provoz policisté odklánějí. Ucpává se tak okolí Karlova náměstí, třeba Žitná od magistrály i nábřeží od Vítaně k tančícímu domu a plný je i příjezd ze Smíchova k tančícímu domu. Plné jsou příjezdy do centra po magistrále, ve Vilzonově asi na 15 minut od Florence k muzeu a taky z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. No a na dálnici D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy směrem z Plzně. Poprvé se brzdí u Rudné na 5. kilometru a zdržení pak na okruhu k Ořechu. Celkově se popojíždí v koloně asi 30 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop chce zítra osvětlit neúplné přiznání. Německo pošle lodě do Rudého moře, mohli by se zúčastnit mise v Hormuzském průlivu. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají o naději na postup ze skupiny s Jihoafričany. Dnes nás provází oblačná až polojasná obloha, teploty se v hlavním městě dostanou až na 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Předseda pražské organizace ANO Ondřej Prokop uznal pochybení ohledně svého majetkového přehledu. Kandidát hnutí na primátora nepřiznal vlastnictví 3 družstevních bytů. Zítra se chystá věc osvětlit na tiskové konferenci. Seznam zprávy už včera napsali, že Prokop na družstevní podíly podle svého vyjádření zapomněl a do přehledu je zanesl po upozornění serveru. Piráti a opoziční Praha sobě budou dnes na jednání pražského zastupitelstva navrhovat, aby Prokop kvůli kauze skončil ve funkci předsedy kontrolního výboru. Podle zjištění ČTK je ale z jednání omluven. Zastupitelstvo v pražských Řeporyjích bude mít více členů. Místo dosavadních 11 by to mělo být od nového volebního období 15. To je počet potřebný pro založení rady městské části. Tento krok má pomoci lépe rozložit pravomoce ve vedení, říká starosta Řeporyjí David Roznětinský z TOP 09.
2: Je to podle mě jako cesta k nějakému jako modernějšímu konceptu řízení. To území je veliké, rozpočet není malý.
0: Vláda odstoupila od plánů na dekarbonizaci a udržitelnou výrobu v třineckých železárnách. Vyplývá to z neveřejného usnesení, které získal server i rozhlas.cz. Memorandum uzavřel s podnikem a Moravskoslezským krajem minulý kabinet. Současná vláda odstoupení od něj vysvětluje tím, že nemá o platnosti a účinnosti dokumentu informace. Vedle toho zrušila i akční plán Česka na využívání obnovitelného a odpadního tepla. Ten měl přispět k modernizaci teplárenství, které je závislé na fosilních palivech, a zavést šetrnější zdroje tepla. Německo vysílá do Rudého moře 2 lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu. Uvedl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie vedou iniciativu s cílem zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Pistorius ale uvedl, že mise závisí na výsledku dalších jednání mezi Teheránem a Washingtonem. České fotbalisty čeká na mistrovství světa po porážce s Jižní Koreou druhý zápas proti Jihoafrické republice. I ta na úvod šampionátu prohrála v Mexiku, podlehla domácímu výběru. Reprezentační trenér Miroslav Koubek věří, že oproti utkání v Guadalajaře předvede jeho tým lepší výkon.
3: Určitě chceme být nebezpečnější dopředu, Korejci nám to až tak tolik nedovolili, ale toto je jiný soupeř a věříme, že jsme schopni zlepšit držení míče, být kombinačně přesnější a dopracovat se k situacím, které budou pro soupeře nebezpečné a my budeme dostatečně efektivní.
0: Souboj národního týmu s Jihoafrickou republikou má výkop v 18 hodin našeho času. Portugalsko ve včerejším programu remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1, Anglie porazila Chorvatsko 4-2, Ghana Panamu 1-0 a Kolumbie Uzbekistán 3-1. Dnes nás provází oblačná až polojasná obloha, večer začne mraků ubývat a v noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno. Odpolední teploty dnes v Praze a okolí vystoupí na 29 až 31 stupňů, v noci bude kolem 17 a zítra máme čekat 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Tak a po zprávách se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Ten pohled nám zprostředkuje Lukáš Miller.
5: Hezké dopoledne, tak v Praze jsou stále komplikace ve Kbelské. Z Letňan do Hloubětí na sjezdu na Proseku čerpací stanice MOL stále překáží v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Kolona je tak z D8 k sjezdu na Zdiby asi na půl hodiny. V centru Prahy je stále neprůjezdná Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Je to kvůli pětní akci. Ten provoz je zastavený obou směrně. Dopravu policisté odklánějí a ucpává se tak okolí Karlova náměstí, třeba Žitná od magistrály i nábřeží od Výtoně k tančícímu domu, a plný je i příjezd ze Smíchova k tančícímu domu. Komplikace jsou Novopatské směrem od Kbelské k dálnici D10 a na Černý most. Kousek před Černým mostem stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je od sjezdu na Satalice na 15 minut. Plné jsou pak příjezdy do centra po magistrále ve Velzenově od Florence k muzeu na 15 minut a také z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. A na D5 pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné z 5. kilometru až na pražský okruh Ořechu. Celkově zdržení 30 minut.
4: Díky moc, Lukáši. Zatím ahoj.
5: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hodinu před polednem na Rádiu Praha třeba Aerosmith a Youngblood, Wild Woman. A dáme si taky song spojený se v současnosti probíhajícím mistrovstvím světa ve fotbale. Dorazí Shakira, Burna Boy a Die Die.

0: Alicia Keys a No One ve 11:45 na Rádiu Praha. Komplikace jsou ve Kbelské z Letňan do Hloubětína u sjezdu na proseku. Čerpací stanice MOL stojí v pravém pruhu nepojízdný náklaďák a kolona je z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby asi na půl hodiny. V centru je uzavřená Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Kvůli pietní akci je provoz zastavený obousměrně a provoz policisté odklánějí. Ucpává se tak okolí Karlova náměstí, ale taky nábřeží od Výtoně k tančícímu domu. Plný je i příjezd ze Smíchova k tančícímu domu. Komplikace jsou v Novopatské směrem od Kbelské, kde desítce a na Černý most. Kousek před Černým mostem stojí nepojízdný kamion a kolona je od sjezdu na Satalice na 15:45. Plné jsou taky příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonově asi na 15:45 od Florence k muzeu a také z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Je 11:30 a před námi jsou zprávy Rádia Praha s Monikou Vrchotovou.
1: Klidné čtvrteční dopoledne. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče čeká v poledne závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti. Ředitelem správy Krkonošského národního parku je pedagog České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dnes ho jmenoval ministr životního prostředí z motoristů Igor Červený. Moravec vedl kancelář bývalého ředitele parku Robina Beneše, kterého ministr odvolal letos v březnu. Postup Moravce do užšího výběru kandidátů kritizovali zástupci svazku obcí Východní Krkonoše. Zámek Konopiště na Benešovsku připravil ochlazovací prohlídky. Konat se budou od zítřka do neděle, kdy meteorologové očekávají slunečné počasí s tropickými teplotami. Během těchto speciálních tras zájemci nahlédnou do prostor, kde se šlechta v minulosti chladila. První původní skladbou, která rozezní svatovícké varhany, bude Fantazie na chorál svatý Václavé skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Trenér Radoslav Kováč po 2 letech končí u fotbalistů Liberce. V uplynulé sezóně je dovedl k 6. místu v šancelize. Severočeský klub v prohlášení uvedl, že nového kouče představí v nejbližší době. Podle médií by to měl být Bronislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Středu. Teploty v Praze a okolí letí vzhůru, teď je kolem 25 stupňů, během odpoledne se dostanou na 29 až 31 stupňů a bude oblačno až polojasno a večer se pak bude vyjasňovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Dneska dopoledne tak v Praze zůstávají komplikace ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. U sjezdu na Prosek u Molky stále překáží nepojízdné nákladní auto, blokuje pravý pruh, projíždí se okolo levým a ta kolona je z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby, celkově asi na 30 minut. V centru Prahy je opět otevřená Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Po pětní akci je obnovený provoz v obou směrech. Kolony v okolí Karlova náměstí i na nábřeží od Výtoně se začínají rozjíždět. Silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojice obousměrně před Průmyslovou, plní se pak Vilzenova od Florence k muzeu, tamto zdržení je asi 10 minut a pomalý provoz je i na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně, kolony se táhnou od Loděnice z 8. kilometru, pomalu se pokračuje na Pražský okruh Ořechu, zdržení celkově asi 30 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15

0: John Newman, Stand by me ve 11:45. Botanická zahrada v Pražské Troji otevřela venkovní výstavu Rostlinná Odyssea, která mapuje historii rostlin od prvních suchozemských druhů. Koncem června ji doplní i vnitřní část s muzejními exponáty dinosaurů.
1: Se mnou už je ředitel botanické zahrady Bohumil Černý. Bohumile, my teď spolu jsme v takové jedné části zahrady, která je pro mě úplně nová.
2: Nacházíme se mezi skleníkem Fata Morgana a venkovními expozicemi, kde jsme přednedávnem otevřeli nové přemostění, které propojovalo areál

0: A současně s tím jsme si řekli, že bezbariérovou cestu využijeme pro zbudování nové expozice, kterou jsme chtěli uchopit unikátně a světově. Jedná se o expozici Rostlinná Odyssea, čili přibližujeme návštěvníkům evoluci rostlin, stovky milionů let vývoje rostlin, které postupně obsadily všechny biotopy v rámci planety.
1: My tady vlastně sedíme teď spolu ve stínu na lavičce, těch odpočinkových míst je tady víc, tak když kromě těch rostlin bychom měli popsat ten areál?
0: Aby návštěvníci v první části neočekávali nic moc kvetoucího, protože ty nejstarší rostliny byly různé plavuně, přesličky, mechy, takže to jsou ty nejstarší jedinci. Nedaleko od nás jsou umístěné cykasy, to jsou jedny také z těch nejstarších dochovaných rostlin, rostlinných druhů. No a potom samozřejmě se pomalu budeme překlápět k těm barevnějším, což jsou dvouděložné rostliny. Tam si přibližujeme to, jak vůbec vznikl květ, jak vznikly první semena.
1: Botanická zahrada nabízí řadu zákoutí a míst, kde lidé můžou trávit čas. Vedle skleníku Fata Morgana je to taky třeba vinice svaté Kláry, která patří vůbec k nejstarším v Praze a kde se konají taky letní akce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
2: Jak to vypadá na silnicích právě teď? Komplikace jsou Vekbelské, z Letňan do Hloubětína, u sjezdu na proseku čerpací stanice MOL stále stojí nepojízdný nákladák v pravém pruhu. Kolona je z D8 od sjezdu na Zdiby asi na 30 minut. A v centru je opět otevřená Reslova ulice mezi Karlovým náměstím a nábřežím. Po pětní akci je obnovený provoz v obou směrech, kolony v okolí Karlova náměstí a nábřeží od Výtoně se pomalu začínají rozjíždět.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší. Rok je

0: Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. Ukrajinské drony v Moskvě zasáhly rafinerii. Dnešní útok byl největší za poslední dva roky. Tenista Macháč vynechá kvůli zranění nohy letošní Wimbledon. Odpoledne zůstane převážně slunečné s teplotami kolem 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to zpravodajský server i rozhlas, který jinak neveřejné usnesení získal. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS obci schválila dotaci 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Zrušení dotace navrhlo ministerstvo vnitra, argumentuje přitom státním rozpočtem. Úřad v roce 2019 udělil současnému i tehdejšímu premiérovi Babiš pokutu 200 tisíc korun kvůli střetu zájmů. Dělníci začnou v červenci opravovat komplex budov Pragrovy kostky u Karlova náměstí v Praze. Sídlí tam Centrum architektury a městského plánování, které se přesune do bývalé opravny lodí v Karlíně. Rekonstrukce potrvá 3 roky a bude stát asi 1 400 000 000 korun, říká architekt Benedikt Markel.
2: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současné technické normy.
0: Rekonstrukce je vůbec první takto rozsáhlou opravou od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změna má platit od července. Na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede, ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu. Na Moskvu dnes podle ruské státní agentury TAS útočilo nejvíc dronů za poslední dva roky. Protivzdušná obrana údajně sestřelila 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Rusko hlásí po úderech 3 mrtvé. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského údery podruhé v tomto týdnu zasáhly rafinerii v moskevské Kapotně.
3: Za desítkami dronů letěly podle ukrajinské televize kanál 24 rakety s výbušnými hlavicemi, které proletěly zahlcenou ruskou protivzdušnou obranou. Nad městem se podle videí na sociálních sítích objevil hustý oblak kouře od rafinérie v Kapotně. Tu zasáhly ukrajinské drony i v úterý. Z bezpečnostních důvodů ráno přerušila provoz všechna moskevská letiště. Ruské drony a rakety naopak dopadaly na Kyjev a další ukrajinská města. Noční údery na město Sumy nepřežil nejméně jeden člověk. Poplachy ale zněly téměř na celém území Ukrajiny. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Třetí český hráč pořadí světového žebříčku se z 3. Grand Slamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. 25-letý rodák z Berouna to napsal na svém Instagramu. Odpoledne bude oblačno až polojasno s teplotami mezi 29 a 31 stupni. Zítra má převládat jasno nebo skoro jasno a teploty se dostanou až na 34 stupňů. V sobotu má být až 35, ale už se můžou objevit přehánky nebo bouřky, a to i silné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Teď ještě dopravní informace, s těmi je připravený Lukáš Miller. Hezké poledne, tak v Praze stále čekejte komplikace ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětí. Na sjezdu na Prosek na úrovni čerpací stanice MOL stále překáží nepojízdné nákladní auto. Blokuje pravý pruh, okolo něj se projíždí levým. Kolona je z dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem ze 4. kilometru. Zdržení pak do Kbelské do Prahy skoro 50 minut. Silný provoz pak v metropoli čekejte na jižní spojice směrem na Černý most. Asi 10 minut se popojíždí v úseku od Spořilovské k Průmyslové. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Plní se tradičně Vilzonova ulice od Florence k muzeu, zdržení 15 minut, 10 minut naberete i na Nuselském mostě na příjezdu do centra, anebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, zdržení rovněž 10 minut. A na dálnici D5 je pomalý provoz na příjezdu do Prahy z Plzně, jede před víkendem hodně kamionů, kolony začínají u Loděnice na 8. kilometru, pomalu pokračují až na pražský okruh Ořechu, zdržení celkově na západě asi 30 až 40 minut.
5: Lukáši, moc díky a měj se.
4: Naslyšenou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
5: Hostem Rádia Praha dnes bude Filip Fido-Vondrášek, frontman kapely Fast Food Orchestra a jeden ze zakladatelů festivalu Mighty Sounds. A právě o těchto věcech budeme mluvit.

0: Fast Food Orchestra, dej si bacha.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Jak už bylo řečeno, mým hostem je dnes Filip Fido Vondrášek. Budeme si tykat, vítám tě ve studiu. A tykat si budeme z toho důvodu, že jsme zjistili, jsme vlastně spolužáci ze základky.
2: Ano, je to tak. Dobrý odpoledne.
0: Zdravím tě. Ty jsi teď nedávno, konkrétně včera, 17. června, oslavil 50. Jaký to je, být najednou 50 let? Já se ptám blbě, protože už tam za sebou asi jako 3 neděle, nebo díl teda, ale jak to vidíš ty?
2: Je to bezvadný úplně. Každý se mě ptá, jako jaká je změna. Tak nějak jsem si to nastavil, že vlastně žádná, a spíš jsem si řekl, že vlastně teď to začne celý, tak...
0: Jo, tak ono se to říká, že, no. Že 50 je druhá puberta, nástup do druhé puberty.
2: Tak to zase doufám, že úplně proběhne, ale...
0: A projevuje se to nějak třeba v tvorbě, v kapele a tak?
2: Hele, asi jo, já jsem nad tím nikdy vlastně jako úplně nepřemýšlel, jako pravda je, že v kapele je většina lidí mnohem mladších než já, jsem vlastně jediný původní zakládající člen a že vlastně třeba i díky nim si neuvědomuji, že mi je, kolik mi je. A projevuje se to asi tím, že mi říkají dětku, no.
0: Což není nic špatného. No, to
2: není
0: jako
2: špatný,
0: určitě.
2: Ale to pravdivý, no.
0: Jo, už jsme dětci prostě. Nicméně, existují třeba věci, které by 20-letýmu Filipovi připadaly úplně neuvěřitelné na životě dnešního Filipa?
2: No 100%, hlavně jsem si jako vůbec nedovedl představit, že mi bude 50. Já jsem si jako myslel, že to jsou fakt jako extrémně starý lidi. Jo, pro mě byl třeba v těch 20, byl starý už člověk v 27. To vím, že jsme říkali, mám kamaráda, ten už je starý, mě 27. No, tak asi vlastně jako tohle, že to bylo jako celkově nepochopitelný, ale spíš si myslím, že vlastně ten věk mě učí, no. Mám vlastně z toho radost, samozřejmě bych chtěl být pořád mladý, ale jako nějak se zatím nehoním, protože díky tomu, že jsem v tomhle věku, tak už třeba některé věci neberu tak vážně, jak jsem bral. Netrápím se věcma, které nemůžu změnit, nebo se snažím to učit, to nedělat. A každým rokem je to vlastně o trošku lepší, i když je to pořád samozřejmě trošku těžký. Jo.
0: Tohle je mimochodem přesně věta, ke který jsem dospěl taky. Prostě co nemůžu změnit, to nemá cenu řešit. Prostě to tak je a nazdar, jako musím se s tím smířit, jednoduchá věc. Filip Fido Vondrášek, frontman kapely Fast Food Orchestra, je hostem Rádia Praha v pořadu Pražákům je hej.
1: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: V Praze komplikace Vekbelské, z Letňa do Hloubětí na Usizdu na proseku čerpací stanice MOL stále stojí nepojízdný náklaďák v pravém pruhu, kolona je zde osmičky ze 4. kilometru, zdržení už skoro 50 minut. Silný provoz na jižní spojce směrem na Černý most, asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské k Průmyslové, hlavně kamiony v pravém pruhu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Posloucháte Rádio Praha, tohle byli Jelly Roll a Karin Leon Lider. Filip tady ve studiu docela poskakoval u té muziky a mě napadla otázka, jakou muziku ty vlastně v soukromí posloucháš? Když jako nepředpokládám, že posloucháš jenom sám sebe, takže to bude i nějaká další muzika.
1: Já poslouchám vlastně širokou paletu muziky, no. Když nad tím přemýšlím, tak není moc jako žánru, který bych vůbec neposlouchal. Mm-hmm. A poslouchám od úplného jako totálního popu až po třeba extrémní metal. A teď jako poslední dobou samozřejmě to souvisí i s tím věkem. Mám jako radši asi nějaký takový jako klidnější věci a věci, které ke mně nějak promlouvají třeba tím textem, právě že o nějakých těch životních milnicích, nebo hodně mě baví právě takový nějaký americký jako písničkáři, surfaři, co zpívají o tom, že jsou tamhle někde a že život je prostě pohoda, tak se vlastně na tohle to umím naladit, ale stejně tak si rád zajdu prostě na punkový koncert, kde to prostě frčí a mám rád hodně reggae a i právě tady to bylo takový jako vyprodukovaný country, nebo jak to říct, tak to se hrálo, tak to mě taky docela baví. Jako country vlastně s věkem a folk třeba mi přijde taky jako takový jako, že ke mně promlouvají hodně ty texty a nějaká ta nálada z toho. No.
0: Rozumím, my jsme si dávali od vás song, který se jmenoval Pomoc mi, Dej si bacha.
1: Dej si bacha.
0: Což je nedávno nová věc, ale vy teď máte úplně aktuálně single, který se jmenuje Správnej směr. Pověz nám o něm něco.
1: Jsme teď vlastně vydali po sobě takhle tři singly. První byl ten Dej si bacha, potom bylo s tím vůbec nepočítej a poslední z tohohle trojlístku byl právě Správnej směr, který vyšel asi 14 dní naspátek, tuším 5. nebo 6. Jestli si to dobře pamatuju, no to je jedno. Každopádně vlastně tenhle ten trojlístek písniček je nějaká jako nová energie kapely. My jsme nějak vždycky jako taky balancovali, nebo nějak tak jsme s klukama hodně trávili času ve zkušebně a posílání si různých dem a shodli jsme se, že chceme udělat nějaký jako prostě fláky s energií, takže jsme tyhle ty tři písničky nějakým způsobem spíchli, domluvili jsme se s vydavatelstvím, že to pošleme jako takhle po sobě hodně rychle, vlastně, protože v dnešní době deska samozřejmě taky smysl dává, ale je to rychlá doba, tak je vlastně fajn, že se můžeme něčím prezentovat okamžitě. A těma písničkama nějak tak snažíme vyslat signál, že jsme tady a že teďkon to bude zase další jízda pořádná. No.
0: Má to něco společného s tím claimem Ska is back?
1: Je to tak, no. Je tam trošku ohlédnutí zpátky do minulosti, kdy jsme vlastně nějak začínali, tak teď přenášení té energie, nejenom toho žánru, ne, že bychom se úplně vrátili ke ska na 100%, my budeme vždycky fúzovat, prostě máme rádi reggae, máme rádi spousta jako dalších žánrů, který do té hudby jako se snažíme vměstnat, ale právě tady ty tři písničky jsou fakt jako ska a ten claim je tam právě z tohohle důvodu, že tím dáváme najevo, že jsme tady zpátky s pořádnou energií a těšíme se na to, jak si to lidi s náma užijou právě na koncertech. No.
0: Ale ono to vlastně jako docela koreluje s tím, co jsi říkal, jakou muziku posloucháš, ne? Že vlastně máš rád jako pohodu, musí to na tebe nějak mluvit, něco ti to říkat a dávat. A tohle je vlastně jako svým způsobem taky tak nějak. Je v tom sice energie, ale vlastně pohoda.
1: No, my se jako obecně snažíme dělat hudbu, která taky jako vypráví, no. Jako snažíme se, mám velkou radost, když mi pak třeba jako lidi po koncertě říkají, že to poslouchají, když si chtějí zvednout náladu, nebo po ránu, když jedou do práce. A tak vlastně i na těch koncertech dělá mi prostě radost, že to dělá lidem radost, což si myslím teda, že asi každému muzikantovi, ale jako když přemýšlím třeba i nad těma textama, tak vlastně se snažím co nejvíc jako tam dostat tý nějaký jako dobrý nálady, hezkýho života, těch věcí, které by si lidi měli víc všímat, podle mě, protože sám cítím, jako, že je spousta kolem nás smutných věcí a přijde mi, že vlastně tou hudbou můžu jako tady to dělat právě, jako dělat lidi jako šťastný. Takže takhle nějak to jako asi celý všechno jako souvisí, no.
0: Tak to rovnou pustíme, dáme si Správnej směr, Fast Food Orchestra a v čele toho všeho Filip Vondrášek.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Honza Klan na Rádio Praha.

0: Food Orchestra, Správnej směr, aktuální single z 5. června. Moc pěkná věc mimochodem, Filipe. Fakt to naplňuje to, co jsi říkal s tou dobrou náladou. Má to sice švih, ale je takový vysmátý hodně. My jsme už na začátku říkali, že jsme si vlastně uvědomili, že jsme spolužáci ze základky. A protože teď se chci zabývat historií kapely, tak mě k tomu automaticky napadá dotaz. Věděl jsi už na té základce, že jako chceš dělat muziku, že tohle bude tvůj směr?
1: Myslím si, že jo, že jsem to věděl. Teďkon se nejsem úplně schopný vzpomenout, jako kdy to všechno začalo, ale teď zrovna děláme takovou písničku, která o tomhle tom vypráví, o nějakých těch začátcích, jako až úplně od toho dítěte. Já si pamatuju, jako máma měla, že jo, sprej na vlasy Libar a s tím já jsem jako běhal před tím zrcadlem
0: mikrofon,
1: a
0: zpíval
1: jako mikrofon, jo. Tak to právě dávám do toho textu, a takže jsem to určitě viděl ještě dřív než na základce a myslím si, že už i na základce byly nějaký první pokusy s tehdejším vlastně spoluzakladatelem Michalem Kučerou, který hrál na kytaru, že jsme chodili k němu a to nám fakt jako mohlo být klidně jako 13. Já si myslím, že on tam jako hrál něco na piano a já jsem do toho zpíval a do toho vždycky tam vlítla jeho máma, ať se na to vykašlám, že to je strašný a
0: tak to bylo taky... To není moc motivující.
1: No, nebylo, no. Ty to uměli, ty rodiče jeho právě nás od toho odrazovat a nepovedlo se jim to.
0: Ono je to někdy jako, že tě to naštve a ještě víc tě to motivuje, tak. Takže sice to jako vypadá, že to není motivující, ale funguje to přesně obráceně. No nicméně, ty si nechtěla, aby jsme to zmiňovali, protože je to jako dlouhá doba, ale ne, přiznejme si to otevřeně, kapela Fast Food Orchestra funguje už od roku 1998, kdy vznikla. Ty si už vlastně řekl i, že seš poslední zbývající zakládající člen, tak nějak logicky, když je to tvoje kapela, tak tam jako zůstáváš. Co musí zůstat zachované, aby to byly pořád Fast Food Orchestra, i když se kolem tebe jako mění další členové kapely?
1: No zas budu asi mluvit z pozice toho věku, že čím dál tím více fakt uvědomuji, že základ je, aby tam byli skvělí lidi, se kterými se tě jako dobře pracuje. Mm-hmm. To vlastně platí o všem, nejenom o profesích, o hudbě, ale o jakýmkoliv týmu lidí, ale za mě to je vždycky dobrá parta. A pak asi samozřejmě to, že tím, že jsem to vlastně založil a měl jsem jakoby nějakou vizi, nějakou třeba jako nějaký svůj rukopis, jak skládám písničky, o čem jsou, tak možná vlastně díky tomu to vlastně drží, protože se to kolem toho točí, že v podstatě každou kapelu, kterou si vemeš, tak tam je někdo, kdo má něco, co kolem čeho to vlastně funguje, ale rozhodně to není vždycky jenom ten jeden člověk, protože vlastně ta chemie je tam tak strašně důležitá, teďkon to cítím obzvlášť v té naší partě, že každý tam má fakt svoji jakoby pozici, je to poskládaný a bylo by hrozně nepříjemný, kdyby teď někdo třeba jako odešel, že vlastně jako historicky se stalo spousta odchodů, ale vlastně vždycky se to vyřešilo, i když třeba to jako bolelo, musel se schánět další člověk, tak vlastně vždycky se to nějak vyřešilo, ale teď to cítím tak, že jsme opravdu jako jeden celek, který fakt se nesmí rozdělit, aby jsme mohli takhle fungovat dál, tak v tomhle cítím tu největší sílu naší. No.
0: Že kapela je jeden organismus
1: tak,
0: v podstatě.
1: Tak, jeden organismus, kde každý vlastně tam funguje a prostě... Fungujeme dohromady, no.
0: No tak budem držet palce, ať to vydrží co nejdéle, ať jaksi nejen k tvé spokojenosti, ale i ke spokojenosti fanoušků. A já musím ještě jednu věc zmínit, protože my jsme dospěli vlastně i k tomu, že s vámi kdysi hrál i můj soused, který, já jsem bydlel ve 4. patře na Davidský, on ve 3., hráli jsme spolu počítačový hry, Roman Bursík, aspoň ho pozdravíme takhle.
1: Ahoj, Romane.
0: Ahoj. Pražákům je hej na Rádio Praha. A dáme si dopravní informace s Vojtou Šilhanem. Zdravím tě. Vojto?
2: Hezké odpoledne. Velmi komplikovaná situace je ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína. U sjezdu na prosek stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Průjezdní je jen levý a tvoří se dlouhé kolony. Fronta se táhne až na 9. kilometr D8. Zdržíte se zhruba 50 minut. Nehoda komplikuje dopravu taky na příjezdu do Prahy z D5. Na 2. kilometru havarovalo nákladní auto. Už je sice v odstavném pruhu, ale zpomalilo provoz a kolony před sjezdem na Pražský okruh narostly. Začínají už na 10. kilometru. Kamionem naberete až 25 minut. Silný provoz je na jižní potažmo Štěrboholské spojce směrem k Černému mostu. Kolona popojíždí od Spořilova až ke sjezdu na Průmyslovou. Opačným směrem přibrzdíte u Dolních Počernic a sunout se budete až na sjezd na Hloubětín. No a v centru se tradičně plní Wilsonova směrem k muzeu, minimálně 10 minut naberete i na Nuselském mostě směrem do centra. Tak hezky dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox podruhé, číslo 1. Sienna Spyro poprvé a hned druhá. Stouni popáté, trojka na Praze. A 7 dalších hitů v top 10, plus 5 nasazených. To je náš čár.
4: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli po 9.

0: stánu.
1: Fast food orchestra Bystro snů v pořadu Pražákům je hej a ve studiu se mnou samozřejmě Filip Vondrášek. Bavit se teď budeme ne přímo o kapele, ale o akci, která se uskuteční už příští víkend 26. až 28. června na letišti u Tábora. Ta akce se jmenuje Mighty Sounds a ty jsi vlastně jejím zakladatelem. O co jde?
2: Já jsem jeden ze spoluzakladatelů festivalu, je nás víc a jde o festival, který jsme založili tady před 20 lety, jak bylo řečeno tenkrát v Olší u Tábora. Byl to takovej hodně a vlastně ještě furt i současně je subkulturní festival zaměřený na hudební žánry, které nejsou až tak úplně jako běžný na ostatních festivalech, i když dneska samozřejmě ta žánrovost trošku pomizela obecně, takže hodně těch kapel, který máme, se objevují už i jinde, ale pořád jsme vlastně zaměřený na lidi, kteří tuhle tu muziku mají rádi a vzniklo to spíš z takové potřeby, že my jsme viděli třeba, že všichni jsme měli kapely, že ty naše kapely všude hrajou, mají lidi, ale jako festivaly se do nás nehrnuly, jako hrnuly se do jiných těch, tak jsme si udělali vlastně vlastní festival, takže vlastně tam byla jenom ta touha mít svůj festival, hrát si na velkým pódiu v létě a stalo se z toho jako tohleto, no. Máme 20 let, je to úplně skvělý, jezdí spousta lidí z celého světa a plníme si vlastně sny, tam máme hromadu kapel, který jako milujeme a milují teda i ty lidi, tak je to takový.
1: A tak to je úplně ideální přístup, jako není festival, který by nás pozval, uděláme si vlastní festival, tak to má být. Mimochodem v programu jsou letos, jestli to mám správně napsáno, Pennywise, Skindred, Asian Dub Foundation, Agnostic Front, Burning Spear, The Exploited, The Selector, no a samozřejmě vy, tedy Fast Food Orchestra.
2: Ano, a ještě spousta samozřejmě dalších, protože tam máme kolem 100 kapel, tak.
1: 100 kapel, no tak taky 3 dny, ale i tak to bude teda masakr, jako.
2: No, tak jsou to vlastně jako v podstatě dvě větší stage, je takový jedna hlavní, jedna vedlejší a pak jsou ještě jakoby i menší stage, jako je tam vlastně akustická stage, pak je tam ještě jedna taková jako menší stage, tak vlastně dohromady se to tam takhle jako hezky prostřídá, no.
1: Kolik návštěvníků tak jako běžně přijde za ty 3 dny?
2: Kolem 10 000.
1: To vůbec není špatný, no. Teda. Super. Když jste to připravovali všechno, teď nemyslím letošní ročník, ale obecně, co bylo jako vlastně nejtěžší, aby se to vůbec povedlo, abyste porodili ten festival?
2: No, nejtěžší bylo spíš to, když jsme zjistili, že to je všechno jinak, než si myslíme, protože my jsme vlastně vstoupili do pořadatelství, aniž bychom tomu rozuměli. Měli jsme hrozně velký štěstí, že náš už dneska současný kolega František Švadlena, který je vlastně dost velká hlava celého toho festivalu v dnešní době, tak nás vlastně ukočíroval, protože on tam vstoupil vlastně po prvním ročníku. On v Olší u Tábora dělal festival Stádlecký most. A my, když jsme hledali místo, kde bychom to udělali, tak nám právě s tím pomáhal. Ale my jsme tam jeli jako náš kolega Kuba Senior, který je vlastně zase úplný motor, který to vlastně celý jako vymyslel, tak tam vyběh, že jo, v Olší a řval, tam to bude mejdan, že jo, a Franta, ten se úplně jako rosil, protože vlastně snažil se
1: chápal říct, souvislosti.
2: Hele, kluci, organizace takovýhle akce, to není mejdan, jo. Vy tady budete muset fakt jako makat a vytvářet nějaký věci a ne, že se tady budete bavit, jo. No, takže my jsme vlastně, to bylo asi nejtěžší přijít na to, že je to vlastně fakt docela těžká disciplína a strašná zodpovědnost za všechno, aby fungovalo a aby se tam nikomu nic nestalo, aby to všechno proběhlo, aby prostě byly peníze na to poplatit ty věci a prostě jako celkově je to fakt jako docela náročná věc, což dneska je ještě náročnější, ale zase je to už mnohem větší a máme spousta lidí, kteří se zapojují v průběhu roku a pomáhají s tím, takže zase máme, bych řekl, větší čas na ten mejdan, že dneska už může trošku ten mejdan probíhat, protože tam spousta lidí, kteří jakoby za nás pracují, když to tak řeknu.
1: No a hlavně je to 20. ročník, takže už by se dalo říct, že to máte v paži, že už jako víte, jak na to za tu dobu?
2: Myslím si, že jo, jako vždycky se objeví něco nového, co nás překvapí, ale je pravda, že dřív jsem v téhle době byl strašně vystresovaný a dneska už, když se mě někdo ptá, tak co, už to za týden, tak co, a říkám, dobrý, se těším. Jako, že prostě vím, že nakonec hlavně se víceméně všechno vždycky vyřeší. To je potřeba se jako uvědomit, že málo která věc takováhle, jako jsou to vlastně v rámci života banality, takže se stresovat tím, jestli něco bude, tak počasí si musíme přát. Z toho se trošku všichni
1: vždycky stresujeme. To je důležitý, to je pravda. No. Tak držíme palce. Filip Vondrášek z kapely Fast Food Orchestra je ve studiu Rádia Praha.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: Komplikovaná situace ve Kbelské dohloubětí na sjezdu na Prosek. Stále stojí nepojízdný náklaďák v pravém pruhu, průjezdný jen levý a tvoří se velmi dlouhé kolony. Fronta se táhne až na 9. kilometr D8. Zdržíte se přibližně 50 minut. Nehoda komplikuje dopravu taky na příjezdu po D5. Na 2. kilometru havaroval náklaďák, už je v odstavném pruhu, ale zpomalilo to provoz a kolony před sjezdem na Pražský okruh narostly. Začínají už na 10. kilometru kamionem na berete 25 minut.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Říkal jsem si, když se s Filipem známe ze školy, že bych ho mohl taky vyzkoušet. Kdy vyšel tenhle song, Filipe?
1: No, to je fakt těžký, no. Já myslím, že jsou tak 2-3 roky, no. S tou deskou jsme tady byli, no, tenkrát, ale já bohužel fakt, jako, jak jsme si tady mimo vstupy říkali, klíč ke štěstí je špatná paměť, tak v tomhle bych ji chtěl mít, ale...
0: Už to tluču, zjistíme, kdy to vyšlo. Na vašem YouTube to máte nahraný 8.2.2024.
1: Mhm, tak jo, to je vlastně pravda. Je to tak, byl to rok draka, začínal nějak. Jo.
0: Datum vydání pravda. 24, no.
1: Tak jo, tak 24, no.
0: No takže z minulosti do budoucnosti, co chystáte dál? Kromě teda festivalu, který bude teďko příští týden 26. až 28. června a jmenuje se Mighty Sounds.
1: No, ale jako chystáme spousta věcí a zároveň nechystáme vůbec nic. My jsme v takovým, že jsme si s klukama řekli, jsme teďkon fakt hodně jako makali a možná jsme byli až takový jako urputný, což je vlastně správně, protože já si myslím, že vlastně je potřeba to pořád nějak jako posunovat, pořád jako vytvářet něco, ale taky jsme si s klukama řekli, že si chceme teď hrozně jako užít léto. Máme tam prostě spousta festivalů, pak nás čeká vlastně na podzim turné s UDG. A říkali jsme si, pojďme si to teď užít. Jako původní plán bylo, že bychom třeba vydali desku, ale pak jsme si řekli, hele, vydáme ji, ale nebudeme na to spěchat. Hezky si to prostě budeme, až budeme mít chuť, tak se zase sejdeme ve zkušebně, natočíme si nějaké věci a pojedeme teď jakoby pomalejš, jenom si vlastně na té energii, té dobré nálady, těch festivalů a všeho, co nás čeká a ono z toho něco samo jako vznikne. Ale jako zároveň nechcem usnout jako na vavřínek, že bychom teď nedělali nic, ale máme rozdělaný, my máme prostě fakt třeba teď jako 20 písniček, který máme jako zpracovaný, dáváme do různých jako demo nahrávek, ještě děláme líp, jako bavíme se s nějakýma kapelama, což teda si necháme jako tajemství, ale nějaký jako feety, že bychom měli, mm-hmm. že bychom si dali a plánujeme to, ale vlastně základ je teď zvolnit a užít celé to jako.
0: Naprostej souhlas, navíc máte základ, 3 nový singly, Dej si bacha, S tím vůbec nepočítej a Správnej směr. Uhum. A pak už k tomu jenom přidat, řekněme, 9 songů a máte desku.
1: No, jako my bychom mohli jako teoreticky udělat už desku singlů, protože jsme i před těmahle třema vydali minimálně 6, si myslím, singlů, jako v poslední době, že jako na tu desku máme, ale vlastně taky jsme se o tom bavili, že to úplně není náš cíl, že to pozorujeme, že se to dělá, že vlastně pak ty kapely doplní jenom 2 písničky, ale že... Já jsem prostě stará škola, možná už to nikoho fakt nezajímá ty desky, ale mně přijde, že když dělá člověk desku, takže by mohla nebo měla mít aspoň trošku nějaký koncept toho, té nálady, jak se dělá a ne to poskládat z věcí, které jsou třeba 2 roky nebo 3 roky starý, tak už mi to přijde dneska fakt dost neaktuální a že je lepší prostě na to vlítnout a udělat aspoň víc jak polovinu nových věcí. Aby to bylo zajímavý pro posluchače i pro toho fanouška, aby otevřela a říkali, jo, tady nová písnička nová a ne, jo, to znám, to mám už naposlouchaný, tak.
0: Poslední otázka, poslední věta, Filipe, kdyby si měl říct nějaký jako třeba neúplně tajný, ale sen, který bys chtěl, aby se splnil ještě třeba v rámci té muziky, tak je něco takového? A nemusíš to říkat nahlas, jenom jestli je něco takového.
1: Je, určitě. Já vlastně té kapele strašně věřím, celému tomu našemu týmu a i když nemáme jako ambice, o čem jsme se tady taky bavili, že my víme, kam patříme, jsme trošku žánrová kapela, ale zároveň jako dokážeme hrát víceméně pro kohokoliv, což dokazují všechny ty městské slavnosti, na kterých jako fungujeme jako kapela a rozdáváme tu radost, tak nepotřebujeme haly, ale vlastně chtěli bychom jako fakt fungovat, aby jsme měli všude plný kluby, a aby to fungovalo, to je takový jakoby sen, aby ta kapela furt fungovala, byli jsme super parta, měli jsme se rádi a mohli jsme dělat muziku, to je asi jako fakt to je ten největší sen pro mě.
0: Říká Filip Fido Vondrášek, frontman kapely Fast Food Orchestra, který byl dnes hostem Rádia Praha tady u mě ve studiu v pořadu Pražákům je hej. Připomínám, že příští víkend od 26. do 28. června na letišti u Tábora proběhne 20. ročník festivalu Mighty Sounds. Tam určitě Filipa můžete potkat. Tobě hodně štěstí, Filipe, díky za návštěvu. A
1: děkuju moc, díky za pozvání, bylo to příjemný, díky. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she returned to my side.
1: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Dospěli jsme ke 13. hodině. Ve studiu už Monika Vrchotová. Připravené zprávy. Moniko, vítej.
2: Ahoj, hezké odpoledne. Změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé eurokomisařky Jourové chaotická. V tunelu mezi Žižkovem a Karlínem budou k vidění umělecká díla výtvarníků z Česka i ze zahraničí. Fotbalista David Jurásek si poranil stehenní sval a mistrovství světa pro něj skončilo. Konec pracovního týdne bude převážně provázený slunečnou oblohou a teplotami kolem tropické třicítky.
3: Rádio Praha. Právě.
2: Vládní změna financování veřejnoprávních médií je podle bývalé místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové chaotická, řekla to ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Kabinet v pondělí schválil zrušení mediálních poplatků. Rozhlas i televize by podle návrhu měly být od příštího roku financované ze státních příspěvků. Změnou by zároveň přišly v porovnání s letoškem o stovky milionů korun. Podoba novely zákona se řešila v Česku měsíce. Právě zdlouhavý proces dostává veřejnoprávní média podle Jourové do nejistoty.
4: Myslím, že to ohrožuje i kredibilitu veřejnoprávních médií v plnění finančních závazků vůči různým stranám. Tohle už není legrace, takže si myslím, že ta chaotičnost, byť dlouhého procesu, ta ho naprosto znehodnocuje.
2: Česko má před sebou tropický víkend. Varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí středočeského a ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v ústeckém, středočeském a jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Ve Švýcarsku v pátek začnou rozhovory zástupců Spojených států, Íránu, Pákistánu a Kataru o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Potvrdilo to švýcarské ministerstvo zahraničí. Původně se tam měl odehrát i slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. To už ale včera večer elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeškian. Katarská televize Al Jazeera uvedla, že ve Švýcarsku se tak slavnost podpis už konat nebude. Memorandum má vést k dohodě o ukončení války v regionu, kterou zahájili Spojené státy a Izrael v únoru útokem na Irán. Dohodu by strany měly podle memoranda uzavřít do 60 dnů. Lidé v Žižkovském tunelu mezi Prahou 3 a 8 v příštích letech uvidí různé umělecké výstavy. Pražští radní schválili spolupráci se spolkem, který tam chce vystavovat díla českých i zahraničních výtvarníků a pořádat kulturní akce. Výstavy by neměly pěší ani cyklisty v tunelu omezit, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Naším hlavním úkolem z pohledu dopravy je zajistit, aby tunel zůstal provozně bezpečný, plně průchozí a čistý. Proměna v galerii je přitom skvělým způsobem, jak z této původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo. Zúžení jízdního a průchozího profilu přitom bude minimální.
2: Fotbalová reprezentace se na mistrovství světa bude muset obejít bez obránce Davida Juráska. 25-letý hráč Slávie si podle serveru InFotbal poranil stehenní sval. Jurásek vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se pokusí získat první body ve skupině A dnes v Atlantě od 18 hodin našeho času. Závěr týdne bude tropický, dnes se teploty v metropoli dostanou až k 31, zítra ke 34 a v sobotu dokonce až na 35 stupňů. A zatímco dnes se může slunce občas schovat za mraky, zítra má převládat slunečno, v sobotu a pak také v neděli už se při přechodně zvětšené oblačnosti čekají přehánky nebo taky bouřky, a to i silné.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: A my se jdeme podívat také do akce na silnice. Vojta Šilhan nám řekne, jak to vypadá teď a kde se zdržíte dokonce i 50 minut. Tak Vojto, hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne, obávám se, že nemám dobré zprávy pro ty, kteří jedou do Prahy z Ústí nad Labem po D8. Kvůli porouchanému vozidlu ve Kbelské směrem na Hloubětín se tvoří kolona už na 10. kilometru dálnice. Sune se jen velmi, velmi pomalu až ke sjezdu z Kbelské na Prosek a aktuální zdržení je, jak si říkal, zhruba 50 minut. Čerstvá nehoda komplikuje provoz taky na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. Těsně před nájezdem na most se srazila dvě osobní auta a projíždí se jen velmi opatrně. Ta tady stále narůstá, aktuálně se začíná brzdit už u Altomajerovy nemocnice. Hustý provoz čekejte tradičně ve Vilzonově ulici směrem k muzeu, tam naberete asi 10 minut, na Nuselském mostě směrem do centra taky 10 minut a Plnice začíná taky Bělohorská ulice ve směru z centra, tady ale zatím zdržení maximálně 5 minut. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
1: Krásné odpoledne a dobrý den, 13 hodin a 6 minut, tak to je aktuální čas tady na Rádiu Praha na 107.1 FM a také DAB+. No a kdo nás bude provázet hudebně, například Sabina Carpenter? Taky Nicholas Joseph. A právě teď je tady se světoznámým hitem The Sound of Silence Disturbed. Ať se vám daří, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.
7: Hello darkness my old.

0: Remember the time, Michael Jackson s námi na rádiu Praha ve 13 hodin 18 minut. Na koncert Michaela Jacksona bohužel už nevyrazíme. Ti, co byli na Letné koncem 90. let, tak jen vzpomínají. Ale zase jsou zajímavé koncerty, na které se vyrazit dá, některé se konají naživo tady v Praze. No a pokud chcete zažít koncert v teple svého domova, můžete dnes po 21. hodině s námi na rádiu Praha Dua Lipa Live from Mexico, což je koncert, který proběhl v rámci Radical Optimism Tour. Mimochodem právě s tímhle koncertem vyprodala Dua Lipa i dvakrát pražskou O2 arénu a vy se můžete těšit na takové hity jako Training Season, Break My Heart, One Kiss a nebo také Houdini, všechno hity, které pro vás hrajeme, ale v koncertní verzi dnes po 21. hodině. Teď se naopak podíváme na silnice, co se tam děje, takže začneme tím, že velké zdržení je na D8 z Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy kvůli porouchanému autu ve Kbelské směrem na Hloubětín. Tvoří se tam kolona už na 10. kilometru dálnice, no a sune se jen velmi pomalu až ke sjezdu z Kbelské na Prosek a aktuální zdržení je zhruba 50 minut. Čerstvá nehoda komplikuje provoz na jižní spojice směrem k Barandovskému mostu. Těsně před nájezdem na most se srazila dvě osobní auta, projíždí se jen velmi opatrně. Fronta stále narůstá, aktuálně se začíná brzdit už Thomayerovy nemocnice. Hustý provoz čekejte tradičně ve Wilsonově směrem k muzeu, tam naberete asi 10 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra taky 10 minut a Plnice začíná i Bělohorská ve směru z centra, tady ale zatím zdržení maximálně 5 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Robbie Williams nás přivedl ke 13. hodině a 30. minutě a tedy ke zprávám na Rádiu Praha s Monikou Vrchovotovou.
1: Přeji hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit. Obce, města a soukromé firmy budou moct znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, hlavně pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku. Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé do 15. září zasílat tipy na urostlý jehličňan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vybraný strom bude v prosinci zdobit Staroměstské náměstí. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Fico hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu. České volejbalistky prohráli v Lize národů se Spojenými státy americkými jasně 0-3 na sety. Další zápas turnaje na Filipínách čeká Češky v pátek s Japonskem. Polední teploty v Praze a okolí vystoupají na 29 až 31 stupňů a bude oblačno až polojasno. Zítra má převládat jasno nebo skoro jasno s teplotami od 32 do 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jdem to zkontrolovat, jak to je v těchto horkých teplotách a řekne nám to Vojta Šilhan. Vojto?
3: Hezké odpoledne přeju. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně čekejte zdržení před sjezdem na Pražský okruh. Kamiony v pravém pruhu brzdí už u Loděnice a kolona pak pokračuje až na okruh ke Slivenci. Na D8 z Ústí nad Labem čekejte velkou kolonu na příjezdu do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Je to kvůli poruše nákladního auta v Kbelské ulici v Praze. Celkové zdržení je aktuálně už skoro hodinové. Dobré zprávy nesou z jižní spojky ve směru k Barandovskému mostu za sjezdem na Modřany už odklidili následky nehody dvou osobních aut a kolona se rozjela, provoz už je téměř plynulý. Naopak zdržení čekejte tradičně ve Vilzonově směrem k muzeu a taky na Nuselském mostě směrem do centra. Kvůli hustému provozu v Bubeneckém tunelu se pak začíná tvořit kolona v ulici v Holešovičkách a také v Povltavské. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 13.34, takový je aktuální čas. Momentálně se na magistrátu zasedá a zastupitelé dnes budou řešit drážní promenády a také novou vyhlášku na omezení zábavní pyrotechniky na území hlavního města. No a jak to vypadá na tomhle jednání, to si řekneme už za 10 minut. Máme tam svého zpravodaje.

0: Bon Jovi s námi na rádiu Praha právě teď, kdy je 13 hodin 45 minut. Pražští zastupitelé se dnes sešli na posledním jednání před letními prázdninami. Na programu mají například novou vyhlášku o omezení zábavní pyrotechniky nebo odkup pozemků na vybudování drážní promenády v Praze 10. Zastupitelstvo sleduje kolega Mikuláš Vochoska, kterému teď přeji pěkný den. Vítej, Mikuláši, ve vysílání.
1: Dobrý den, zastupitelé schválili chvíli po 12. hodině, tedy zhruba po 3 hodinách program jednání. Na ten se mimo jiné dostal návrh opozičního klubu Praha sobě a koaličních pirátů na odvolání předsedy kontrolního výboru Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Prokop se z celého dnešního jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit veřejnosti na zítřejší tiskové konferenci.
0: Co dalšího se dostalo na program jednání?
1: Jak už bylo řečeno, zastupitelé budou schvalovat rozhodnutí pražských radních o odkupu pozemku od správy železnic za zhruba 275 milionů korun v pražských Vršovicích. Měla by tam vzniknout takzvaná drážní promenáda pro chodce a cyklisty, kterou hlavní město připravuje od roku 2019. Odkup pozemku prodloužila příprava výstavby vysokorychlostní tratě, která by měla vzniknout nedaleko. Kromě toho se na program dostal také návrh ke znovu obnovení pomníku maršala Radeckého na Malostranském náměstí v Praze, který na místě stál od roku 1858 do roku 1919, kdy bylo soušoší přeneseno do lapidária Národního muzea v Praze 7 na pražské výstaviště, kde je vystaveno dodnes.
0: Zastupitelé budou dnes také projednávat některé petice občanů. Můžeme prozradit, které to budou?
1: Tak jsou to mimo jiné petice za návrat tramvajové linky 14, kterou hlavní město s dopravním podnikem odklonilo po zprovoznění Dvoreckého mostu z její původní tratě, a nebo proti venkovní reklamě. A zastupitelé budou také projednávat petice za zlepšení čistoty v pražské hromadné dopravě a za instalaci zvukového značení pro nevidomé na Štrosmajerově náměstí.
0: Říká Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Jsme s vámi na silnicích, a to konkrétně na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně. Tady čekejte zdržení a před sjezdem na Pražský okruh. Kamiony v pravém pruhu brzdí už od Loděnice a kolona pokračuje až na okruh ke Slivenci. Na D8 z Ústí nad Labem čekejte velkou kolonu na příjezdu do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Je to kvůli poruše nákladního auta Vekbelské, ten už je v odstavném pruhu, ale kolona se rozjíždí pomalu. Celkové zdržení je aktuálně už téměř hodinové. No a dobré zprávy nejsou ani z jižní spojky. Ve směru k Barandovskému mostu za sjezdem na Modřany už odklidili následky nehody 2 osobních aut a kolona se rozjela. Provoz je téměř plynulý. Naopak zdržení čekejte tradičně ve Vilzonově směrem k muzeu a taky na Nuselském mostě směrem do centra. Kvůli hustému provozu v Bubenečském tunelu se pak začíná tvořit kolona v ulici v Holešovičkách a v Povltavské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
4: Dido.
3: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido.

0: Ed Sheeran nás přivedl ke zprávám ve 14 hodin, no a přivedl také do studia Denisu Žižkovou. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu, vytýkací dopisy posílá všem členům vlády. Ministr životního prostředí Igor Červený jmenoval novým ředitelem Krkonošského národního parku Petra Moravce. Evropský parlament požaduje posílení protivzdušné obrany na východní hranici Unie kvůli ruským dronům. Bude oblačno až polojasno, večer začne oblačnost ubývat a teploty dnes až 31 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
2: Chceme, aby rezort šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
0: Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy, ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. V posledním dopisu podle serveru požaduje třeba zavedení povinné elektronické žádanky nebo sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dřív byl ředitelem kanceláře svého předchůdce. Za priority nový šéf označil ochranu krkonošské přírody, protipožární opatření nebo digitalizaci. Chce také bojovat proti výstavbě apartmánů.
3: První kroky jsou určitě komunikace se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty. Je tady spousta zaměstnanců a lidí, kteří dobře a dlouho pracují na správě Krkonošského národního parku. To znamená, je tady určitě zázemí velmi dobrý.
0: Moravec už v květnu v dopise zaslaném ministrovi životního prostředí kritizoval zástupci svazku obcí východní Krkonoše. Podle nich se na funkci nehodí. Europoslanci vyzvali k posílení společné protivzdušné obrany na východní hranici Evropské unie. Usnesení reaguje na častější případy průniku ruských dronů do vzdušného prostoru unijních zemí.
4: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla poslední podobný incident z konce května, kdy útočný ruský dron narazil v Rumunsku do obytné budovy. Moskva podle ní testuje hranice evropské bezpečnosti. Připomněla, že dřív ruské drony pronikly taky na území Estonska anebo Finska. Podle Kallasové by teď měly unijní státy, zejména v Pobaltí, začít investovat do levnějších systémů na sestřelování bezpilotních letounů. Rezoluce, kterou podpořilo 412 poslanců Evropského parlamentu, taky varuje před hybridními útoky ze strany Ruska a vyzývá k větší podpoře Ukrajiny a Moldavska. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté nastoupí dnes v 18 hodin ke druhému zápasu na mistrovství světa. V Atlantě je čeká souboj s Jihoafrickou republikou. V dalších utkáních se Švýcarsko utká s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou. Dnes má být oblačno až polojasno, večer začne oblačnost ubývat a teploty 29 až 31 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Je tady také čas na dopravu a ta zdržení v Praze jsou pořád poměrně vysoká. Vojta Šilhan nám řekne víc.
7: Hezké odpoledne. Nejvážnější stále zůstává situace ve Kbelské ulici směrem k Hloubětínu. U sjezdu na prosek se porouchalo nákladní auto a projíždí se stále jen levým pruhem. Kolony kamionů se táhnou už z 10. kilometru D8 a zdržení je až hodinové. Osobním autem projedete o něco rychleji. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Rudné z 5. kilometru až k křížení s Pražským okruhem a kolona následně pokračuje také na Pražský okruh až k Ořechu. Zdržení asi 25 minut. Na Pražském okruhu směrem k letišti se brzdí pak do kratší kolony za sjezdem na Lochkov, a to kvůli poruše kamionu, projíždí se jen jedním pruhem. A v centru stále platí silný provoz ve Vilzonově směrem k muzeu, zdržíte se taky Věčné a na Nuselském mostě ve směru do centra. A velmi čerstvá nehoda teď komplikuje dopravu v Bělohorské ve směru z centra před křižovatkou na Vypichu, kvůli tomu naberete asi 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Příjemné odpoledne, 14 hodin a nějaká ta drobná minuta. Před sebou máme skvělé tropické odpoledne. Jenom palmy a slaná voda budou chybět, za tou sladkou vodou se můžeme vydat prakticky kamkoliv. A za muzikou, za tou nemusíme chodit vůbec nikam. Kdo tu bude v téhle hodině? The Silver Spoon. Taky Moby a Gregory Porter.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Už jste hlasovali pro vinyl na pondělní večer? Pokud ne, určitě to udělejte na našem Facebooku, protože proti sobě stojí dvě skvělá devadesátková alba. Pod jedním je podepsaná Daidou a to album se jmenuje No Angel a pod druhým, Daido je z roku 1999, London Beat in the Blood. Je to z počátku 90. let a na tomhle albu najdete jedinečný hit I've Been Thinking About You. Pokud se podívám na aktuální pořadí, tak momentálně vede Daidou, i když to není o moc hlasů. Hlasujte určitě na Facebooku. A ještě se podíváme také na aktuální dopravu, co se děje na silnicích. Začneme tím, že nejvážnější stále zůstává situace ve Kbelské směrem k Hloubětínu. U sjezdu na Prosek se porouchalo nákladní auto a projíždí se stále jen levým pruhem. Kolony kamionů se táhnou už z 10. kilometru D8 a zdržení až hodinové. Osobním autem projedete o něco rychleji. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Loděnice z 8. kilometru až na Pražský okruh. Kruh k Ořechu. Zdržení 25 minut. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát směrem k letišti, tam se brzdí do kratší kolony za sjezdem na Lohkov a to kvůli poruše kamionu projíždí se jen jedním pruhem. V centru platí silný provoz ve Vilzonově směrem k muzeu, zdržíte se i Věčné na Nuselském mostě ve směru do centra. A nehoda komplikuje dopravu v Bělohorské ve směru z centra před křižovatkou na Vypichu, kvůli tomu naberete asi 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
2: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Luis Capaldi, tady je Rádio Praha 14.31, máme pro vás zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Až 10 let vězení hrozí v případě odsouzení podle policie 36-letému muži, který koncem března napadl a oloupil v Praze 3 po předchozí hádce jiného muže. Napadený skončil s několika zlomeninami v obličeji v péči lékařů. Podezřelý z loupeže a výtržnictví je recidivista, uvedl dnes na policejním webu mluvčí Richard Hrdina. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude 15 až 30% podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investice. Za bývalé vlády Spolu a STAN mohla přímá dotace být až 40% při splnění konkrétních požadavků. A celkově v kombinaci se zvýhodněným úvěrem mohla podpora pokrýt až 90% investic. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Shodují se na tom britští odborníci. Podle nich stromu starému až 12 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký strom, za ním se do lesa ve středoanglickém hrabství Nottinghamshire vypravovali tisíce turistů, patřil k největším dubům v Británii. České volejbalistky prohrály v Lize národů i druhý zápas na turnaji na Filipínách. Po Itálii prohrály 0-3 na sety se Spojenými státy americkými. V dalším zápase je zítra čeká Japonsko. Počasí by mělo být oblačné až polojasné, večer začne oblačnost ubývat a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pohled na silnice nám teď zprostředkuje Vojta Šilhan.
3: Hezké odpoledne. V Kbelské ulici směrem k Hloubětínu stále u sjezdu na prosek překáží porouchaný kamion. Projíždí se jen pravým pruhem, ačkoliv už dorazila odtahová služba, mělo by se to v následující hodině zlepšit. V důsledku toho však vznikla dlouhá kolona až na 10. kilometr dálnice D8. Kamionem naberete až hodinové zpoždění. Osobním autem je to asi na 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně čekejte zdržení před sjezdem na Pražský okruh. Kamiony v pravém pruhu brzdí už u Loděnice a kolona pak pokračuje až na okruh ke Slivenci. Silný provoz je na jižní spojce směrem k Černému mostu, asi 10 minut se popojíždí od Spořilovské k Průmyslové, hlavně kamiony v pravém pruhu. V opačném směru houstne provoz před Barandovským mostem, brzdice začíná u Krčského lesa. 10-minutová zdržení pak naberete ve Vilzonově směrem k muzeu a v Legerově směrem do centra a s 5 minutami navíc počítejte v ulicích v Holešovičkách a na Bělohorské směrem z centra. Šťastně dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, 14.35, to je aktuální čas. S námi v následujících minutách Calvin Harris nebo Bruno Mars. A také se podíváme na dnešek, na 18. červen. V historii ho mapuje Petr Jungmann. Řekne nám, co zjistil za 10 minut. Why wait?

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. Nádherné Alžbětiny lázně v Karlových Varech byly slavnostně otevřeny před 120 lety v roce 1906. Lázně pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské, Sisi, byly tenkrát jedním ze 6 karlovarských veřejných balneoprovozů. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. Jeden stroj byl sestřelen během války v Jugoslávii. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Plánován je finální film Fast Forever na březen 2028. Turistická ponorka Titan se ztratila v mezinárodních vodách Severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland před 3 lety. Plavidlo implodovalo se všemi 5 členy posádky během turistické výpravy k vraku Titaniku. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
2: Je tu čas na dopravu. Velké zdržení čekejte na D8 s Ústí nad Labem na příjezdu do Prahy. Kolona brzdí už na 10. kilometru a táhne se do Kbelské ke sjezdu na Prosek. Tam je blokován pravý jízdní pruh. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně čekejte zdržení před sjezdem na okruh. Kamiony v pravém pruhu brzdí už u Loděnice a kolona pak pokračuje až na okruh ke Slivenci. Silný provoz je i na jižní spojce směrem na Černý most. 10 minut se popojíždí od Pořilovské k Průmyslové, hlavně kamiony v pravém pruhu. V opačném směru houstne provoz před Barandovským mostem, brzdit se začíná u Kryčského lesa. 10minutové zdržení naberete ve Vilzonově směrem k muzeu a v Legerově směrem do centra a z 5 minut

0: My navíc počítejte v ulicích Holešovičkách a na Bělohorské směrem z centra. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Support Lesbians s vámi na Rádiu Praha. Je 15 hodin a Denisa Žižková je se mnou ve studiu a bude mít připravené zprávy pro nás.
1: Ano, hezké odpoledne. Lidé můžou v soutěži vybírat strom pro vánoční trhy na pražském staroměstském náměstí. Šéf starostů Rakušan pozval na další schůzku k veřejnoprávním médiím i zástupce hradu. Do kin se vrátí limonádový Joe. Bude oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat teploty až 31 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
3: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
1: Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu Hynek Chudárek a René Zavoral i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televize a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitele obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července.
4: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
1: Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Do kin se vrátí jedna z nejslavnějších českých komedií. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe a neb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června na prestižním festivalu klasického filmu v italské Bologni. Pro mezinárodní uvedení proto vznikly nové anglické titulky a film ponese název Soda Pope Joe or Horse Opera. Součástí festivalu budou také další snímky spojené s českým filmovým dědictvím. Promítat se bude němý film Barhaník u svatého Víta režiséra Martina Friče z roku 1929 a také Murnauův slavný snímek Východ slunce. Po premiéře v Bologni se digitálně restaurovaný Limonádový Joe objeví také v distribuční nabídce Národního filmového archivu a postupně zamíří do českých kin. České fotbalistky se v prvním kole baráže o účast na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu je čeká vítěz souboje Švédsko s Litvou. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Bude oblačno, polojasno, večer bude oblačnost ubývat a teploty 29 až 31 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my se podíváme teď s Vojtou Šilhanem na to, na co se je potřeba připravit, pokud jste za volantem.
5: Přeji hezký den. Velmi pomalý zůstává průjezd ve Kbelské ulici směrem k Hloubětínu. Porouchaný kamion tu blokuje stále pravý pruh. Na místě už sice je odtahová služba, ale stále se projíždí velmi pomalu. Na příjezdu do Prahy z D8 je kvůli tomu 10-kilometrová kolona. Pro kamion je to zhruba na hodinu. Na Pražském okruhu je silný provoz směrem k D1 u napojení z D5. Kolona se táhne téměř od letiště a rozjíždí se až u Ořechu. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát směrem k letišti, se brzdí do kraje. kratší kolony za sjezdem na Lochkov, a to kvůli poruše kamionu, projíždí se jen jedním pruhem. Na jižní spojce postojíte směrem k Černému mostu od Spořilovské, nesouvisle se budete sunout až k Europarku a velmi hustý provoz je aktuálně v ulici v Holešovičkách na příjezdu k Bubenečskému tunelu. Tam počítejte s 10 minutami navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Je po 15. hodině. S vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+ a s námi Ale Farben a René Miller. Taky dostančení Miraj. A do tropických teplot teď roztančíme léto. Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita.

0: Nothing Compares to You, nic se ti nevyrovná a Sinéad O'Connor z počátku 90. let, konkrétně z roku 90 na rádiu Praha. Teď je 15 hodin a 16 minut a je s podivem, jaké někdy stačí trochu změnit aranž a tóninu a z neznámé písně se stane celosvětový hit. Tuhle píseň napsal a jako první vydal Prince, nahrálý dokonce 15. července 1980. A poprvé ta píseň vyšla v roce 1985, ale bez nějakého velkého povšimnutí. No a pak přišla právě Sinéad O'Connor a tahle verze téhleté písně vyšla v roce 1990. A pak už to byl jen úspěch na úspěch. Když se podíváte na seznam toho, jakého úspěchu dosáhla právě tahleta píseň, tak jsou to všude samé jedničky, jen ve Francii byla na 5. místě, ve Španělsku na 4. a v Billboardu na 2. místě, jinak všude jedničky. Mimochodem, tahle píseň funguje v mnohých žebříčcích jako jedna z nejlepších písní všech dob, obsazuje někde kolem 100., 70. či 200. místa. A není bez zajímavosti, že právě tahle píseň způsobila také zlou krev mezi Sinéad O'Connor a Princem, ale prý se před Princovou smrtí oba dva umělci usmířili. Teď jedeme na aktuální dopravu, tu sleduje Vojtěch Šilhan a řekne nám, jak to vypadá. Vojto?
1: Hezké odpoledne. Velké zdržení. Stále čekejte na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Kolona brzdí už na 10. kilometru a táhne se do Kbelské ulice ke sjezdu na Prosek. Tam několik hodin blokoval pravý jízdní pruh porouchaný kamion. Před pár minutami ho odtáhli a kolona se začne rozjíždět, ale chvíli to potrvá. Na Pražském okruhu je silný provoz směrem k D1 u napojení z D5. Kolona se táhne téměř od letiště a rozjíždí se až u Ořechu. V opačném směru se brzdí do kratší kolony za sjezdem na Loch. I tady porouchaný kamion blokuje pravý jízdní pruh. Na jižní spojce postojíte směrem k Černému mostu od Spořilovské, nesouvisle se budete sunout až k Europarku a velmi hustý provoz je aktuálně v ulici v Holešovičkách směrem do centra, dále ve Vilzonově od Florence k muzeu a taky v Bělohorské u Vypichu. Sunout se budete i po Nuselském mostě a to až do ulice Legerova. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po druhé, číslo 1. Sienna Spyro poprvé a hned druhá. Stouni po páté, trojka na Praze. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
3: Hit týdne.
2: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
3: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Další vydání zase v neděli po 9.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Chci tančit, Miraj, s vámi v 15:30 na Rádiu Praha. Teď jsou tu zprávy s Denisou Žižkovou.
2: Přeji vám dobré odpoledne. Památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, si dnes u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Raslově ulici v Praze připomněli stovky lidí. Bohoslužby a následného pietního aktu se zúčastnili politici, veteráni, skauti, sokolové a veřejnost. Parašutisté se po atentátu skrývali v kryptě kostela, než je našlo gestapo. Někteří padli v boji s nacistickou přesilou, jiní zvolili dobrovolnou smrt. Dnes od jejich smrti uplynulo 84 let. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Ostravská zoologická zahrada si s pražskou zoo vyměnila samce slonů indických. Důvodem je snaha o oživení chovu v Ostravě. Oba samci byli do nových domovů převezeni ve středu. Novinářům to dnes sdělila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Fotbalisty Jablonce posílil záložník Roman Horák. 21-letý hráč přestoupil z pražské Sparty a podepsal víceletou smlouvu. Severočeši o tom informovali na webu. V nejvyšší soutěži má bilanci 14 zápasů a 1 gól. Počasí by mělo být oblačné až polojasné. K večeru začne oblačnost ubývat a teploty 29 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A Vojta Šilhan pro nás má zprávy, aktuální zprávy z dopravy.
4: Hezký den, začnu dobrými zprávami, které mám z Gbelské ulice. Porouchaný kamion se podařilo odtáhnout a provoz je plně obnovený. Kolony se začínají rozjíždět i na D8, kamiony ale stále brzdí v okolí 10. kilometru. Zdržení čekejte taky na Pražském okruhu směrem k D1. Kolona kvůli napojení z D5 popojíždí už od sjezdu na Karlovy Vary a táhne se až k Ořechu. Přímo v Praze začíná tradičně houstnout provoz. Hodně aut čekejte na Bělohorské u Vypichu. Obou směrně naberete kolem 5 minut. Ještě déle postojíte ve Wilsonově na cestě k muzeu a taky v Legerově směrem do centra. A na jižní spojce popojíždí nesouvislá kolona od Spořilovské až ke sjezdu na Štěrboholy, zabere vám to zhruba 25 minut. Čerstvá nehoda pak komplikuje provoz v ulici v Holešovičkách, na mostu Barikádníků se srazila dvě osobní auta a už tak silný provoz tak bude ještě víc zhoustnout. Buďte tedy trpěliví a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
6: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Příjemné odpoledne a dobrý den po 15. hodině a 30. minutě. Patříte k milovníkům hororu a pak si užijete, protože helovínská noc, která se zvrtne v krvavý chaos a záplavu zombíků, to je přesně téma nového českého hororu, respektive hororové komedie. Tahle party je dead. My vás už za chviličku pozveme.

0: Selena Gomez s námi na rádiu Praha, je 15 hodin 46 minut. No a já bych tady měl tip pro milovníky filmů a obzvláště potom hororů. Svět totiž musí někdy téměř skončit, aby člověk konečně zjistil, kým doopravdy je. Tohle je poselství hlavní hrdinů české hororové komedie Tahle party je dead. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: Zodpovědná Alice, povrchní Sofie, bohemská Hanka a nejistý Roman se vydávají na halloweenskou party. Netuší ale, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu.
2: Takže nebuď broskev, ale královna. Papa pusinky.
3: A nebuď broskev, to je jako nějaká...
2: Umíš anglicky, palice?
1: Nastává řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí. Vše vyústí v absurdní a ujeté situace se zombíky, policisty a frustrovanými herci.
2: Co se to sakra děje? Jak to mám vědět? Nejsem odborník na zombie, Sofie.
1: Zatímco se hlavní hrdinové snaží vypořádat se zombíky, musí čelit i vlastním osobním problémům. V nepřehledné noci plné krve a zhnilého masa si pak všichni musí uvědomit, co je v životě důležité, pokud to tedy vůbec přežijí.
2: Doháje, to je Vláďa Polívka.
4: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: Polívka, ne!
1: Debutový snímek režiséra Adama Kůse, Tahle party je dead, kombinuje prvky nadsázky, absurdních situací a humoru. Film je zaměřený na mladou diváckou generaci, odkazuje ale na horory z 80. a 90. let. V hlavních rolích se objeví mladí herci jako Petra Zábrocká nebo Jaroslav Jelačič, ale také Vladimír Polívka nebo Hynek Čermák.
2: Uklidni se a nebuď broské!
0: Pojďme na silnice, tam bude určitě lepší situace. Vidí to tak alespoň Vojta Šilhan.
5: Hezké odpoledne, obávám se, že nepřináším úplně dobré zprávy. Provoz v Praze začíná hodně houstnout. Kolony čekejte v obou směrech na jižní spojce. K Černému mostu se fronta tvoří už u Spořilovské a popojíždí až k Europarku. Opačným směrem se nejvíc držíte před Barandovským mostem. Brzdice začíná už u sjezdu na Krč a Pankrác. Na příjezdu do Prahy se nejvíc držíte na D8, tam kolona začíná na 9. kilometru a pokračuje až do Kbelské. Tam už se jede všemi pruhy, ale kolona se bude dávat do pohybu dlouho. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zdržení asi 25 minut. A přímo v Praze pak trpělivost v ulici v Holešovičkách. Těsně před sjezdem k Bubenickému tunelu se srazila dvě auta a naberete tam asi 15 minut. Hustý provoz čekejte tradičně taky ve Vilzonově směrem k muzeu a taky v Bělohorské v okolí Vypichu. A minimálně 15 minut počítejte navíc Poradlické směrem do centra. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
8: Ve vašem mobilu.

0: Debí s námi na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAP+. Teď i Denisa Žižková, protože je 16 hodin a má pro vás zprávy.
1: Dobré odpoledne. Předsedu kontrolního výboru hlavního města Prahy Ondřeje Prokopa z hnutí ANO odvolali pražští zastupitelé. Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu, rozhodla o tom centrální banka. Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Obce a města se budou moci přihlašovat od konce roku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Prokop se z dnešního jednání zastupitelů omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnotu cení peněz na spořících účtech. Nehoda 2 nákladních aut dnes na 6 hodin uzavřela dálnici D11 v obou směrech. Na 70. kilometru u Nového města na Hradecku jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu svodidla. Skončil v protisměru, převrácený na bok. Podle krajské záchranné služby není po nehodě nikdo zraněný. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Teď už je dálnice plně průjezdná v obou směrech, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnici Jan Riedl.
3: Po vážné nehodě 2 kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz tedy teď už jede v obou směrech. Ovšem pozor, je tam 80, protože na místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla.
1: Uklidové práce budou podle Riedla pokračovat v noci. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat maximálně 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude nejvíc 30%. Informovali o tom dnes Ministerstvo pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Předtím mohla být přímá dotace až 40% a celkově mohla podpora pokrýt až 90% investic. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z ANO teď peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
4: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
1: Ministerstvo program podpoří dalšími 6 miliardami korun. Je určený na výstavbu nových bytů. Obce pak v lokalitě musí nabízet výhodnější nájemné, než je průměr. Tenistka Karolína Plíšková postoupila na travnatém turnaji v Nottinghamu do čtvrtfinále. Američanku McNailyovou porazila 2-0 na sety. V Berlíně se pak mezi nejlepších 8 hráček dostala Linda Nosková, která přehrála Francouzku Parryovou 2x6-2. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme na silnice, mnozí tam už jsou a není jich určitě málo. Vojta Šilhan vidí, kde se kupí.
5: Hezké odpoledne. Výrazně se kupí na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. U sjezdu na Krč a Pankrác totiž havarovala dvě osobní auta a tvoří se opravdu dlouhé kolony. Aktuálně je to zhruba na půl hodiny a narůstá to. Opačným směrem na jižní spojce popojíždí kolona od Spořilovské k Průmyslové. Celkové zdržení je asi 15 minut. S ústým provozem počítejte ve Vilzonově směrem k muzeu a na Nuselském mostě směrem do centra. Hodně hustý provoz je pak také na Radlické směrem do centra a v Bělohorské u Vypichu. Nesouvislá kolona se táhne také ulicí v Holešovičkách, a to kvůli nehodě na mostu Barikádníku. A ještě kolony jsou na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Loděnice z 10. kilometru, a to až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 25 minut pro kamiony. A také D8 z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Kralupy nad Vltavou až do Prahy, do Kbelské ulice. Kamiony naberou asi 40 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Vítejte u nás. Venku tropické počasí je sice bez palem a bez moře, ale určitě také příjemné, obzvlášť pokud můžete k někam ke koupací vodě. Mimochodem, dnes má svátek Milan, protože 18. června, takže Milanům všechno nejlepší. A hudebně Olivia Rodrigo. Milky Chance. A taky Leon. Příjemné odpoledne a dobrý den.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
7: A Olda Burda.

0: Milky Chance, Stolen Dance, 16 hodin 16 minut. Tady je Rádio Praha. Už jste navštívili výstavu, která ukazuje poklad, svatovícký poklad na Pražském hradě v jízdárně. Pokud ne, máte tu možnost ještě do 26. července. Mimochodem na našich stránkách o tom najdete článek. No a pokud byste chtěli vidět korunovační klenoty, tak je tu opět dobrá zpráva, protože v září budou opět k vidění. Mělo by to být od 14. do 28. září. No a pokud se i o tom chcete dozvědět něco víc, najdete to na našich stránkách praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Na Rašínově nábřeží pod tančícím domem kotví loď, která pamatuje první republiku. Parník Vyšehrad je nejstarší parník na Vltavě a zároveň jeden z posledních historických kolesových parníků u nás. Na vodu poprvé vyplul už v roce 1938. Dnes je chráněnou kulturní památkou. Zajímavostí je, že parník je stejně dlouhý jako Petřínská rozhledna položená na ležato. A nově tu najdete také unikátní muzeum paroplavby s původním parním strojem a historickými interiéry.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Ale i 25 minut je zdržení. Vojta Šilhan řekne kde.
3: Hezký den, výrazné zdržení čekejte na jižní spojce směrem k Barrandovskému mostu. U sjezdu na Krča Pankrác havarovala dvě osobní auta, už následky nepřekáží, ale tvoří se stále dlouhé kolony, aktuálně je to zhruba na půl hodiny a stále to ještě narůstá. Opačným směrem na jižní spojce popojíždí kolona od Spořilovské k Průmyslové, celkové zdržení asi 15 minut. S hustým provozem počítejte také ve Vilzonově směrem k muzeu a na Nusilském mostě směrem do centra. Hodně husto je pak na Radlické směrem do centra a v Bělohorské u Vypichu. Nesouvislá kolona se pak táhne ulicí v Holešovičkách kvůli nehodě na mostu Barikádníků a kolony jsou také na příjezdech do Prahy. Na D5 z Plzně se pomalu jede od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je tam asi 25 minut. A ještě D8 z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru až do Prahy do Kbelské ulice a kamiony naberou asi 40 minut. Hezky dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. No a teď už jsou připravené zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. V malé pevnosti v Terezíně dnes začala výstava děl významných českých karikaturistů od období první republiky až po léta poválečná. Právě karikatura byla v meziválečné společnosti mimořádně důležitým nástrojem veřejné debaty. Odvážní autoři zesměšňovali politiky, legraci si svými autoportréty dělali i sami za sebe. Na stěnách visí díla od Josefa Čapka nebo karikatury Picassa, Havla a Kafky od Adolfa Hofmeistra. Premiér Andrej Babiš neplánuje nyní žádnou výměnu ministrů. Novinářům to řekl před odletem na Evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za ANO. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády, uvedl. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Řekl to dnes deníku N. Spolupráci s experty z Pekingské vojenské akademie označil za bezpečnostní riziko. Situaci chce probrat se zpravodajskými službami. Čeští fotbalisté nastoupí do druhého zápasu ve skupině mistrovství světa po úvodní porážce s Jižní Koreou. Je dnes od 18 hodin českého času čeká Jihoafrická republika. Počasí bude jasné nebo skoro jasné, přechodně polojasné a teploty zítra tropických 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne i všem řidičům, jak to teď vypadá na silnicích.
3: Hezký den. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně. Pomaleji se jede od Loděnice až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení je tam asi 25 minut pro kamiony. A na D8 se na příjezdu zdržíte asi 40 minut. Kolony se táhnou až do Kbelské k nájezdu na Novopatskou. Celkově je v Praze velmi silný provoz. Kolony pojíždí po Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské D5 na 20 až 15 minut a směrem k letišti od Lochkovského tunelu k Ořechu taky na nějakých 20 minut. Na Štěrboholské spojce postojíte od Běchovic k Průmyslové zhruba 15 minut, regulují také průjezdy tunely Blanka, kolony jsou třeba v Radlické, v Plzeňské nebo i v Povltavské v Troji, často zdržení 10 až 15 minut. Plné jsou také příjezdy do centra po magistrále ve Vilzonovi od Florence k muzeu a také na Nuselském mostě do Legerovi a v Bělohorské před křižovatkou Vypich zdržení směrem z centra asi 15 minut. Šťastně dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hostem pořadu K věci bude odborník na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla z Cevro univerzity. Štěpánka Duchková se ho zeptá, jak se účinně bránit takzvaným kyberšmejdům a proč podle něj kybernetická bezpečnost není otázkou zákonů, ale pudu sebezáchovy. K věci Štěpánky Duchové. V pátek v 18.45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne, odpoledne, které už bude vonět volným časem. No a co s ním? Podíváme se na pražské typy. Jirka Štefl s nimi přijde za 10 minut u nás na Rádiu Praha.

0: Coldplay s námi na rádiu Praha v 16.45 a to je přesně čas, kdy pozveme Jirku Štefla s pražskými tipy.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje festival Metronom. Ten se letos přesunul z Holešovického výstaviště na letiště do Letňan. Těšit se můžete na Toma Odela, Manic Street Preachers, Stinga nebo Nicka Cavea. Na místě bude i několik stánků s občerstvením, protože letošní 10. ročník Metronomu je spojený s food festivalem. Metronom bude v Letňanech od pátku do neděle. A na náplavce Rašínova nábřeží zase budou pivní slavnosti. Ochutnáte tam piva od desítek

0: Milého člověka. Právě v drobných detailech a osobní svobodě nachází skutečný smysl bytí. Dítětovo mladší alter ego hraje Antonín Holub.
1: Páni, to je výhled. A já se budu snažit, abych tady zůstal už na pořád.
2: Je to spíš takový bod zlomu, ve kterým ta naivita vlastně mladiská přeskočí do té reality toho života, který se stává těžším a těžším.
0: Antonín Holub říká, že Jan dítě zažije v životě spoustu ponížení. Tomu jde ale kolikrát naproti.
2: Vždycky si vybere z těch dvou cest tu, která je jednodušší, rychlejší, ale pak se mu to vlastně vrací.
1: On ten pingl vždycky nosil jídlo tak, jako by ten tác s 12 porcemi letěl vzduchem. A on ho jako v letu dobíhal.
0: Dítě trpí celý život komplexem malého vzrůstu.
2: Já jsem taky malý, ale nikdy jsem si z toho nějak nic moc nedělal. Ale u něj myslím, že to není jenom i malost jako vzrůstu, ale spíš ta malost jako obecná, lidská.
0: Veškeré ženské role v představení stvárňuje Tereza Vítů. Představení vznikalo pod režijním vedením Petra Svojtky nejen na jevišti Vršovického divadla Mana, ale také v autentickém prostředí Hrabalovy chaty v Kersku. Tam Bohumil Hrabal svůj román během několika týdnů napsal. Právě na tomto výjimečném místě se trojce herců sešla ke své vůbec první zkoušce. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Doplníme aktuální dopravní informace, jak to teď v Praze a okolí jede, tak to ví Vojta Šilhan.
4: Hezké odpoledne přeji. Stále trvá velmi hustý provoz na Pražském okruhu směrem k D1 u napojení z D5. Kolona se táhne od sjezdu na Karlovy Vary a rozjíždí se až u Ořechu. V opačném směru směrem k dálnici D7 a k letišti se brzdí do kolony za sjezdem na Lochkov. Obou směrně je to zhruba na 25 minut. Stále ještě trvá tenhle hustý provoz. Jinak je situace v Praze po odpolední špičce už poměrně klidnější, tak ale počítejte se zdržením na jižní spojice směrem k Černé mostu mezi Spořilovem a Europarkem, je to asi na 10 minut. A v centru zůstávají ucpané ulice Wilsonova směrem k muzeu a taky Legerova směrem do centra. 10 minut naberete i na Bělohorské u Vypichu směrem z centra a zdržení čekejte i v ulicích před vjezdy do tunelů. Pár minut navíc naberete v Radlické a taky v Holešovičkách. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
6: Zpátky do 90. Blondýna z Londýna Dido a No Angel.
7: Dido.
6: Nebo na začátku dekády slavní London Beat a LP In the Blood. Dido nebo London Beat? To je otázka. Odpověď u nás na Facebooku.

0: Součástí opraveného náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je i nový systém ukládání dešťové vody. Na summitu Evropské unie v Bruselu bude Česko prosazovat zachování bezplatných emisních povolenek pro energeticky náročné provozy. Hormuzským průlivem začaly proplouvat lodě. Předcházelo tomu podepsání memoranda mezi Íránem a Spojenými státy. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 34 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 stála víc než 470 milionů korun. Hlavní město na ní získalo evropskou dotaci asi 70 milionů. Součástí oprav byly nový systém hospodaření s dešťovou vodou. Ta bude ze střechy tamního kostela Nejsvětějšího srdce Páně odtékat do podzemní nádrže. Pokračuje architekt Miroslav Cikán.
2: Náměstí je v mírném sklonu, všechna voda, která tady nateče, zase zpátky z těch se vrací do toho cyklu. Směrovali jsme ty plochy tak, aby byly trávníky z těch co nejvíc v těch zálivkových směrech.
0: V Bruselu právě začíná vrcholná schůzka Evropské 27. Česko chce do jejich závěrů prosadit odklad termínu pro ukončení distribuce bezplatných emisních povolenek. Požaduje po Evropské komisi urychlenou revizi směrnice ETS 1.
3: Česku se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podařilo sestavit koalici zemí, kterým se nezamlouvá výrazné zpoplatnění emisí CO2. Podobně jako Česku jde i Itálii, Polsku, Belgii nebo Rakousku o ochranu energeticky náročných provozů.
4: My potřebujeme, aby náš průmysl nebyl drcen a aby naše firmy dostávaly povolenky zdarma i po roce 2034.
3: Kromě energetiky a konkurenceschopnosti Evropy se bude mluvit i o zahájených předstupních rozhovorech s Ukrajinou. Evropští lídři budou jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Diskuse o víceletém finančním rámci a přidělování evropských prostředků jednotlivým státům se odehraje v pátek. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Znovu otevřeným Hormuzským průlivem proplouvají první lodě. Podle stanice BBC úžinu překonaly například tři saudské supertankery, které nedávný konflikt uvěznil v Perském zálivu. Děje se to potom, co iránský prezident Masoud Pezeškian a jeho americký protějšek Donald Trump podepsali předběžnou smlouvu o ukončení bojů. V následujících dvou měsících budou země pracovat na finální mírové dohodě.
5: Spojené státy po podepsání dohody přerušily blokádu íránských přístavů. Zavázali se taky, že budou vydávat výjimky pro vymáhání sankcí, které uvalily na íránskou ropu. Například podle amerického ministra obrany Petea Hexeta se to ale může rychle změnit.
6: Pokud Irán podmínky nesplní, jsme víc než schopni znovu uvalit nepropustnou blokádu.
5: Podmínky dohody podle Íránu naopak stále porušuje Izrael, který neukončil invazi a útoky v Libanonu. Podle Izraele se jej ale smlouva netýká. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Čeští fotbalisté nastoupili před 3 minutami do utkání na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice s 5 změnami v základní sestavě oproti úvodnímu zápasu s Koreou, který prohráli 1-2. Trenér Miroslav Koubek se rozhodl až na post golmana zasáhnout do všech 3 řad a na lavičce začne bývalý kapitán Tomáš Souček. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno, teploty 32 až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A teď už aktuální dopravní informace a Vojta Šilhan.
8: Hezký podvečer. Nehoda aktuálně komplikuje provoz na výjezdu z Prahy po Rozvadovské spojce. Těsně za Zličínem u nájezdu na Pražský okruh se srazila 2 osobní auta a projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona je tam asi na 10 minut. Výrazné zdržení stále čekejte na Pražském okruhu v obou směrech u křížení s D5. Směrem k D1 se začíná brzdit u sjezdu na Karlovy Vary, v opačném směru fronta začíná u Lochkovského tunelu. Zdržení je obousměrně asi 20 minut. Jižní spojice také popojíždí obousměrné kolony ve směru k Barandovskému mostu a popojedete od Běchovic k Europarku a bude to trvat asi 15 minut. Směrem k Černému mostu budete popojíždět v koloně od Záběhlic k Průmyslové, taky asi 10 minut. V centru zůstává hodně ucpaná Wilsonova směrem k muzeu a taky v Holešovičkách před vjezdem do Bubenečského tunelu. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
10: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
10: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
7: Krásný čtvrteční večer vám všem, je 18 hodin 5,5 minuty. Pěší turistika, ale taky horské túry nebo přespávání v přírodě. Už kolem 15 minut se zaměříme na skutečnost, že Češi mají zájem o outdoorové zážitky a s tím je spojený i rostoucí zájem o vybavení na takovou turistiku. S Petrem Jungmanem se vrátíme do historie 18. červnového dne. Dozvíte se, že magistrát opraví takzvané Prágrovy kostky na Novém městě v Praze 2. Bude to vůbec poprvé od jejich vzniku v roce 1975. A 120 nově vysazených stromů, 85 laviček nebo fontána. Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je po rekonstrukci znovu přístupné. Už za okamžik nabídneme podrobnosti. No a já mám tady ve studiu puštěný fotbal. Česká republika hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a musím říct dobrou zprávu, vedeme 1-0. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.
10: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Dělníci dokončili rekonstrukci pražského náměstí Jiřího z Poděbrad. Opravy za více než 470 milionů korun trvaly více než 2 roky. Do provozu se vrací fontána, přibyly i další vodní prvky a taky třeba 85 laviček.
1: No, mně se to moc nelíbí.
2: Říká paní Daniela o nových červených lavičkách na náměstí Jiřího z Poděbrad.
1: Ale dětem si myslím, že se to líbit bude, protože to je tak jako na prolejzání a na takovýhle blbnutí. Je fakt, že když se člověk podívá zpětně, jak byl třeba tančící dům, tak se to taky spoustě lidem nelíbilo a pak se člověk zžil.
2: V pozitivnější reakce věří i starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
3: Jsou to mobilní prvky. Můžeme s nimi hýbat, můžeme s nimi posouvat. Já věřím, že je to atraktivní posezení, že si to své uživatele získá a že je to ten počáteční jako údiv nebo nevole.
2: Inspirací pro architekta Miroslava Cikána byly lavičky ve Vídni. Podle něj by se v budoucnu na náměstí Jiřího z Poděbrad mohli nejen přesouvat, ale i barevně měnit.
4: Vídeňáci každý rok řeší, jakou barvu jako zrovna ten rok budou užívat. Myslím, že jako letos je tam citron máta. Jsme volili jako startovní kardinálskou červenou, aby byla vidět, aby si všichni všimli.
2: Úpravy zahrnovaly také vybudování podzemní nádrže na dešťovou vodu. Náměstí se tím má lépe přizpůsobit klimatické změně, dodává starosta Prahy 3 Michal Vronský.
3: Veškerá voda, která sem spadne, tak neobteče do kanálu, ale právě se vsakuje. Trávníky jsou vlastně navrženy tak, aby obstály těm zvyšujícím se teplotám a zároveň byly odolné proti vstupu osob na trávník. Stromů je tady o 120 víc.
2: Trávníky mají lidem sloužit třeba na pikniky. Radnice chce náměstí využívat i na trhy a kulturní akce. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
5: A podíváme se opět na silnice, jak to vypadá, na co byste si měli dát pozor, to nám připomene Vojtěch Šilhan.
6: Stále trvá velmi hustý provoz na pražském okruhu směrem k D1 u napojení z D5. Kolona se táhne od sjezdu na Vary a rozjíždí se až u Ořechů. V opačném směru se brzdí do Kolony za sjezdem na Lochkov. Obousměrně je to zhruba na nějakých 20 minut. Jinak se situace v Praze po odpolední špičce začíná výrazně uklidňovat, i tak ale počítejte se zdržením na jižní spojce směrem k Černému mostu mezi Spořilovem a Europarkem. Budete popojíždět asi 10 minut a v centru zůstávají ucpané ulice Wilsonova směrem k muzeu a taky Legerova směrem do centra. 10 minut naberete i na Bělohorské u Vypichu směrem z centra a zdržení čekejte v ulicích před vjezdy do tunelů. Pár minut navíc naberete v Radlické, Povltavské a taky v ulici v Holešovičkách. Tak šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha.

0: dnes hýbalo Prahou. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: Pražský update. Pražské centrum architektury a městského plánování se dočasně přesune do Karlína. Komplex budov, známý jako Pragerovy kostky na Novém Městě, kde sídlilo dosud, totiž budou dělníci 3 roky opravovat. Odhadované náklady jsou asi 1 miliarda a 400 milionů korun. Naposledy budete mít možnost tuto brutalistní stavbu navštívit 25. června.
2: Líbí se mi, že je tady takový prostředí, ve kterém má člověk pocit, že se lidi chtějí něco dozvědět, něco se učí, něco dělají, něco je žene někam k něčemu.
3: Klára Limpartová navštívila Pražské centrum architektury a plánování, zkráceně KEMP, poprvé. Naopak třeba studentka Veronika sem chodí poměrně často.
4: 2-3x měsíčně, když má právě setkání s kamarádkou, něco takového. I na studium, že jsme se tady potkávali během jako státnic a tak. A měli jsme možnost prostě tady mít místo, kde si vytáhneme věci a můžeme tady být dlouhodobě.
3: Na konci června se ale centrum dočasně uzavře kvůli rekonstrukci. Jedná se o první rozsáhlou přestavbu od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975, popisuje architekt Benedikt Markel.
5: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současný technický normy.
3: KEMP zůstane otevřený do 25. června. Centrum se poté začne přesouvat do nových prostor, říká jeho vedoucí Štěpán Bertl.
6: KEMP otevře už na podzim v prostorech v Karlíně, pobřežní 20A. Je to prostoru takové bývalé průmyslové haly. Ta budova souvisela s loděnicemi a s loděřským průmyslem. Můžeme tam převést vlastně většinu všech aktivit, to znamená výstavy, akce, vzdělávací program a tak dále.
3: Institut plánování a rozvoje hlavního města, který dosud také sídl v Pragerových kostkách, bude mít kanceláře v Holešovicích. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, s vámi Rádio Praha, přinášíme pražský souhrn, ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Přeji dobrý podvečer. Metro na lince B mezi Smíchovským nádražím a Florencí v centru Prahy v obou směrech právě teď nejezdí. Ve stanici Anděl okolo 17:30 skočil muž pod přijíždějící soupravu, na místě bohužel zemřel. Dopravní podnik na webu uvedl, že posílil provoz tramvajové linky 3, která jezdí odklonem a cestující mohou využít místo zastavené podzemní dopravy. Památku 7 československých parašutistů, kteří za druhé světové války provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, si dnes u pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Raslově ulici v Praze připomněli stovky lidí. Dnes od jejich smrti uplynulo 84 let. Pražští zastupitelé dnes odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa z ANO kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Na jeho místo zvolili dalšího zastupitele hnutí Jana Hušbauera. V hlasování to podpořili všechny kluby, kromě ANO a SPD. Prokop se z jednání omluvil. Zastupitelé Prahy souhlasili s návratem pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Dnes to schválili s tím, že město požádá Ministerstvo kultury o originál sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Pomník stál na náměstí mezi lety 1858 až 1919. Náklady na jeho navrácení jsou odhadované na 15 až 30 milionů korun podle toho, zda ministerstvo poskytne originál nebo bude nutné vytvořit kopii. Hlasování veřejnosti rozhodlo o tom, že v premiéře na nové varhany v pražské katedrále svatého Víta zazní v pátek 19. června Fantazie na chorál svatý Václave. Na webu Českého rozhlasu nová skladba Ivo Bartoše získala 50% hlasů a předstihla tak další dvě. A firma Tajko, která organizuje sváteční trhy v centru Prahy, začala hledat vánoční strom pro staroměstské náměstí. Rozsvítit by se měl 28. listopadu. Tipy na vhodný smrk mohou lidé posílat do poloviny září. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Vojtou Šilhanem se teď opět vracíme na silnice. Vojto, jak to vypadá?
3: Hezký podvečer, vypadá to už mnohem lépe. Stále je hodně složitá situace na pražském okruhu. Tady se kolony začínají obousměrně zkracovat, ale i tak při jízdě k letišti přibrzdíte do nesouvislé kolony Olchovského tunelu směrem k D1, se brzdí ukřížení s D5 a popojíždí se k Ořechu. Obousměrně je to zhruba na 15 až 20 minut. Pomaleji se jede taky po jižní spojce směrem k Barandovskému mostu. Kolona začíná u Běchovic a táhne se až ke sjezdu na Štěrboholoj, tady nad berete asi 10 minut. V centru Prahy pak stále je hustý provoz ve Wilsonově ulici od Florence k muzeu a na Nuselském mostě k Legerově ulici. Menší zdržení pak ještě naberete před vjezdy do tunelů. 5 minut vám přidá cesta přes ulice v Holešovičkách a po Vltavské. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
5: Praha žije.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. Nádherné Alžbětiny lázně v Karlových Varech byly slavnostně otevřeny před 120 lety v roce 1906. Lázně pojmenované po císařovně Alžbětě Bavorské, Sisi, byly tenkrát jedním ze 6 karlovarských veřejných balneoprovozů. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Antropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. Jeden stroj byl sestřelen během války v Jugoslávii. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs & Shaw. Plánován je finální film Fast Forever na březen 2028. Turistická ponorka Titan se ztratila v mezinárodních vodách severního Atlantského oceánu u pobřeží kanadského ostrova Newfoundland před 3 lety. Plavidlo implodovalo se všemi 5 členy posádky během turistické výpravy k vraku Titaniku. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
3: Rádio Praha. Rádio.

0: Letní dovolená to nemusí být jen relax u moře, ale také výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují i data loňského multisport indexu, podle kterého jsou právě procházky a výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. S tím je spojený i rostoucí zájem o outdoorové vybavení, jak potvrzují firmy, které ho prodávají. Řada z nich ho nabízí i na aktuální výstavě v pražských Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. V srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako takové.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky

0: Běhu sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a vyšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
1: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná být hrozně oblíbená. Chodí i ty delší trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
0: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update.
3: A Vojta Šilhan má pro nás aktuální dopravní informace.
4: Nehoda aktuálně komplikuje provoz na výjezdu z Prahy. Po rozvadovské spojce těsně za Zličínem u nájezdu na Pražský okruh se srazila dvě osobní auta a projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona je tam asi na 10 minut. Výrazné zdržení stále čekejte na Pražském okruhu ve směru k D1 u křížení s D5. Začíná se brzdit už na dálnici u Rudné a kolona se sune až k Ořechu. Naberete asi 15 minut. Na jižní spojce také popojíždí obousměrné kolony ve směru k Barandovskému mostu. Pojedete od Běchovic k Europarku asi 15 minut. Směrem k Černému mostu už je to výrazně lepší, ale popojíždět stále budete od Záběhlic až k Průmyslové. Tam je zdržení zhruba 5 minut. V centru zůstává hodně ucpaná Vilzonová směrem k muzeu a taky ulice v Holešovičkách před vjezdem do Bubeneckého tunelu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox podruhé, číslo jedna. Sienna Spyro poprvé a hned druhá. Stouni popáté, trojka na Praze. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
5: Hit týdne.
2: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
5: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
2: Další vydání zase v neděli po 9.

0: V noci na pátek čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 18 až 16 stupňů Celsia a zafouká slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. V pátek bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 32 až 34 stupně Celsia a zafouká slabý proměnlivý vítr nebo z jižních směrů do 3 metrů za sekundu.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina je tady na Rádiu Praha, to znamená taky další zprávy s Denisou Žižkovou. Ahoj, Denčo.
1: Ahoj, hezký podvečer. Metro mezi Smíchovským nádražím a Florencí v obou směrech nejezdí. Ředitel Státního ústavu jaderné a chemické ochrany DROPA končí ve funkci, byl odvolaný kvůli školení čínských expertů v ústavu. Slovenský parlament kvůli vysokému dluhu země jedná o důvěře vládě. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze v obou směrech nejezdí metro B mezi Smíchovským nádražím a Florencí. Ve stanici Anděl se přijíždějící souprava srazila s člověkem, oznámil to mluvčí pražské policie Jan Daněk. Dopravní podnik na webu uvedl, že posílil provoz tramvaje číslo 3, která jezdí odklonem a cestující můžou využít místo metra. Provoz linky B v úseku Zličín, Smíchovské nádraží a Florenc, Černý most je zachovaný. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek. Pokračuje Vlček.
3: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
1: Ústav jaderné ochrany spadá pod hasičský sbor od loňského září. Slovenský parlament dnes jedná o důvěře vládě Roberta Fica. Kabinet o ní žádá po včerejším rozhodnutí ústavního soudu, který ukončil několika měsíční spor o výklad takzvané dluhové brzdy. Podle soudu měla vláda o důvěru požádat už loni na podzim a nemohla s tímto krokem čekat tak dlouho, jak tvrdila.
4: Vláda na Slovensku musí ze zákona žádat o důvěru, pokud státní dluh překročí 52% hrubého domácího produktu. Loni dosáhl zhruba 60%. Premiér Fico ale tvrdil, že zákon nestanovuje přesný termín.
5: Máme však, alebo mali jsme jiný názor na výklad příslušných ustanovení.
4: Ústavní soud tak dal zapravdu opozici a potvrdil, že slovo bezodkladně v zákoně znamená, že vláda měla reagovat okamžitě. Fico už dřív hlasování o důvěře označil za formalitu. Jeho vláda má ve sněmovně 78 poslanců, což je těsná většina. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Kvůli epidemii eboly zemřelo v Demokratické republice Kongo víc než 200 lidí. Nákaza se tam rozšířila celkem na 875 potvrzených případů. Informovala o tom zdravotnická agentura Africké unie. Organizace Červený kříž zároveň tento týden varovala, že epidemie stále nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. Epidemie smrtícího viru propukla v Kongu minulý měsíc. Nákaza se rozšířila i do sousední Ugandy, kde úřady potvrdily 19 případů nemoci a 2 úmrtí. Čeští fotbalisté hrají po druhé ve skupině mistrovství světa. Na úvod šampionátu podlehl národní tým Jižní Koreji. V zápase proti Jihoafrické republice je teď odehraná první polovina a Česká republika vede nad JAR 1-0. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty už přináší Vojta Šilhan.
6: Hezký podvečer a přináším už výrazně mírnější a lepší informace, nicméně stále čekejte zdržení na pražském okruhu ve směru k dálnici D1, je to kvůli připojování aut z D5 od Plzně, kolona v důsledku toho pokračuje až na Ořech a naberete zhruba 15 minut. Kromě toho už je ale situace v Praze výrazně klidnější, na jižní spojce se zdržíte už jen krátce ve směru k Barandovskému mostu v okolí Štěrbohol, pomalu se stále sunou kolony ve Vilzonově k muzeu a taky na Nuselském mostu směrem do centra, tam naberete zhruba 5 minut a poslední komplikovanější úsek je na Bělohorské u Vypichu, na výjezdu z centra tam taky čekejte zhruba 5 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 19 hodin 5,5 minuty a čtvrteční večerní Praha je stále s vámi. V této hodině třeba s aktuálními tipy pro volný čas a taky přidáme další díl našeho seriálu, aby přispěla na katedrálu, ustřihla si dívka léta pěstovaný cup a prodala ho. I takové příběhy přinesla stavba nových varhan pro katedrálu svatého Víta v Praze. Tento týden se poprvé rozezněli, za chvíli vám představíme třeba jeden školní kolektiv, který na stavbu varhan vybral 13 000 korun. A svou muziku nabídne Jason Derulo. Jonas Blue a JP Cooper. A taky kapela Chinasky. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Ve večerní Praze dospívali Backstreet Boys, je krátce po čtvrt na osm, přejeme krásný čtvrteční den. Celý týden v tomto čase představujeme zajímavé příběhy. Přinesla je stavba nových svatovíckých varhan, které tento týden poprvé rozezněly katedrálu. Na jejich stavbu přispěly firmy, jednotlivci a také školní kolektivy. Jedním takovým byli i žáci ze základní školy Mariánka v Praze 6.
1: Vlastně varhany, tak mi přijdou, že vlastně je to takový hezký zvuk a že většinou jako jsou obrovský, je to i hezký nástroj.
2: Co vás přimělo jako školu nebo vás jako jednotlivce k tomu, že jste přispěli na stavbu právě svatovíckých varhan?
3: Protože jsme ve sboru a máme rádi zpěv a zpíváme od první třídy. A tak jsme se rozhodli, že by bylo dobrý, kdyby jsme přispěli něčem takovým.
2: Tak jak to probíhalo? Kdo přišel s tou myšlenkou, přispějeme na varhany a jak vy jste reagovali?
4: Paní ředitelka, a reagovali jsme moc dobře, protože to je dobrý nápad.
2: Vás přijal i pan arcibiskup, pan Graubner. Jaké setkání to bylo?
1: No, takže ten palác byl moc hezký. A byli jsme hlavně rádi, že jsme byli vybranými, že uděláme aspoň dobrou věc a bylo to tam nádherný a arcibiskup byl moc hodný.
5: Nejen tahle pětice žáků z páté třídy patří mezi jedny z prvních, kteří si tento týden poslechnou v katedrále zvuk nových varhan. Na základní škole Mariánka přispělo mnohem víc dětí a rodičů. Jak říká učitelka Katarína Byčanová.
6: U nás ve škole funguje nadační fond, který právě děti a rodiče mají možnost toho hlasování, na které akce a které projekty se podpoří. A v rámci toho se rozhodlo v naší komunitě, že se podpoří právě ty svatovícké varhany.
5: Škola přispěla částkou přesahující 13 000 korun na jednu z menších píšťal. Další příběh, tentokrát menšího dárce, představuje zástupce nadačního fondu svatovícké varhany Jakub Skřejpek.
7: Slečna, které bylo tehdy asi 14 let, tak si od malička nechávala narůst krásné blonděté vlasy a ve 14 letech už to byl docela jako dlouhý cop a asi přišla doba zkracování, takže cop odstřihla, prodala za nějaký tehdy asi 5 000 nebo kolik, a ty peníze věnovala na varhany.
5: Našli se ale i jednotlivci, kteří si vybrali píšťalu největší. Martina Řehořová se svým manželem adoptovala píšťalu za 300 tisíc korun.
8: Tohle to je malá píšťalka, kterou jsem dostala jako pozornost od nadačního fondu svatovické varhany za to, že si naše rodina adoptovala velkou píšťalu.
2: Martina Řehořová svírá takovou malou píšťalku, která je skutečně několikanásobně menší než ta, kterou si s manželem adoptovala.
8: Ta píšťala, kterou jsme se adoptovali v katedrále, vypadá trošku jako Pershing. Má průměr asi 30 cm a výška asi 9 metrů.
5: Martina Řehořová záhy začala varhany fotografovat. Dokumentuje je tak už od roku 2017, kdy arcibiskup pražský Dominik Duka a varhanář Gerhard Grenzing podepsali smlouvu o stavbě varhan.
2: Manžel se bohužel nedožil dokončení těch varhan, ale jeden vzkaz vám poslal.
8: Když přivezli kamiony ty velké píšťaly a začaly se skládat, teď ty píšťaly měly na sobě každá takovou cedulku, na který bylo napsáno, kdo tu píšťalu si adoptoval. No a když sundali tu první píšťalu z toho auta dolů, tak jsme se všichni slítli jak vosy a šli jsme se podívat, či je to píšťala. A bylo tam napsáno rodina Řehořova z Černošic. A já jsem tu chvíli měla pocit, že můj muž je tam se mnou, že se dívá z nebe a mává mi a říká, hele, já tu sice nejsem fyzicky, ale všechno vidím a všechno sleduju a mám z toho radost.
5: Příběhů dárců je mnohem víc, něco přes 5 000. Už zítra v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici a i tomu bude patřit další díl našeho seriálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
10: Jen dvě novinky promluvily do pořadí 24. kola. Cover hitu Riptide začíná na 6. místě Psygala, Jacksomy a Ilan Kidron. 5. je Teddy Swims, Mr. Know It All. Z 10. na 4. vylétla Eva Farna, Perpetuum Mobile. 3. jsou Rolling Stones, In the Stars. Nejlepší novinka je druhá, Sienna Spyro, Material Lover. a jednička. Pro Botox zase hlasovala půlka Prahy. Pyžamo je opět první. A jak zahlasujete vy? Který song z aktuálního vydání vás nejvíc baví?
11: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
10: Další vydání v premiéře opět v neděli večer.

19 hodin 31 minuta, s vámi je Večerní Praha, dnes čtvrteční s datem 18. června. Připomínám, že stále můžete se zapojit do hlasování do vinilu. O vaše hlasy tentokrát bojují dvě londýnské hvězdy 90. let. Blondětá Dido s LPčkem No Angel a proti ní stojí kapela začátku dekády London Beat s deskou In The Blood. A k hlasování použijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin.

0: Je krátce po 7:45 ve večerní Praze dospíval Alvaro Soler. No a čtvrteční večerní Praha je stále s vámi a ani dnes nezapomínáme na volnočasovou inspiraci. Jsou tady pražské tipy a Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V pátek startuje festival Metronom. Ten se letos přesunul z Holešovického výstaviště na letiště do Letňan. Těšit se můžete na Toma Odela, Manic Street Preachers, Stinga nebo Nicka Cavea. Na místě bude i několik stánků s občerstvením, protože letošní 10. ročník Metronomu je spojený s food festivalem. Metronom bude v Letňanech od pátku do neděle. A na náplavce Rašínova nábřeží zase budou pivní slavnosti. Ochutnáte tam piva od desítek mini a mikropivovarů a možná objevíte i netradiční ležáky nebo takzvané kyseláče. Pivo budou čepovat do skla. K jídlu si tam dáte burgery, balkánské speciality, francouzské klobásky nebo sýry. Pivní festival bude na náplavce v pátek a v sobotu. No a právě v sobotu se tam otevře i pivní blešák, na kterém si můžete doplnit sbírku etiket, tácků nebo zátek. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, denně je najdete na našem Instagramu, stačí, když nás začnete sledovat. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Oscarový skladatel Michael Giacchino.

0: Je 20 hodin, přejeme krásný večer. Na rádiu Praha vám přinášíme zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Hezký večer. Tunelu mezi Žižkovem a Karlínem budou k vidění umělecká díla výtvarníků z Česka i ze zahraničí. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok. Čeští fotbalisté ani tentokrát na mistrovství světa neudrželi vedení. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty maximálně 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Žižkovském tunelu mezi Prahou 3 a 8 v příštích letech uvidí různé umělecké výstavy. Pražští radní schválili spolupráci se spolkem, který tam chce vystavovat díla českých i zahraničních výtvarníků a pořádat kulturní akce. Výstavy by neměly pěší ani cyklisty v tunelu omezit, říká náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Naším hlavním úkolem z pohledu dopravy je zajistit, aby tunel zůstal provozně bezpečný, plně průchozí a čistý. Proměna v galerii je přitom skvělým způsobem, jak z této původně strohé technické stavby udělat mnohem přívětivější a kultivovanější místo. Zúžení jízdního a průchozího profilu přitom bude minimální.
1: Nemocnice, ambulantní specialisté a rentgenová pracoviště se dnes s pojišťovnami nedohodly na výši plateb za zdravotní péči. Třeba ambulantní specialisté chtějí za výkony proti letošku o 3% víc.
4: Nám hodně nastoupaly náklady na péči v posledních 5-6 letech a ty úhrady nám tohle to nevykryly.
5: Říká předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko. Nejvíc podle něj vzrostly náklady na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše dlouhodobě chybí peníze i na interní oddělení nemocnic.
6: Jsou hluboko pod reálnými náklady na tu péči.
5: U poskytovatelů, kteří se nedohodli, stanoví úhrady ministerstvo zdravotnictví v úhradě. Nové vyhlášce, říká ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO.
7: Určitě není možné očekávat, že ti, kteří se nedohodli, dostanou nějaké zásadní zvýhodnění.
5: Příští rok chce ministerstvo vyrovnanou úhradovou vyhlášku. Letos zdravotnictví hospodaří se schodkem 15 miliard korun. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Česká pošta každoročně zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím, převádí pak na ně i poštovní služby. Od roku 2023 jich takto prodala už 71. V červenci začne provozovat poštu třeba i Sedlec Prčice na Příbramsku. Město plánuje odkoupit také budovy se třemi byty. Cena je podle nezávislé starostky Miroslavy Jeřábkové 11 milionů a 120 tisíc korun.
8: Tato nemovitost navazuje na nemovitosti ve vlastnictví města na Sedleckém náměstí i v Komenského ulici a pro město se tak stála velice důležitou.
1: Izraelská armáda zatím z Libanonu neodejde, oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu poté, co židovský stát na jihu Libanonu znovu útočil. Agentura Reuters s odvoláním na libanonská média uvedla, že úder nepřežili nejméně 3 lidé. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operací na všech blízkovýchodních frontách, včetně Libanonu. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá proíránskému libanonskému hnutí Hizballáh. Čeští fotbalisté dohráli na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou ani tentokrát neudrželi vedení a remizovali dnes s Jihoafrickou republikou 1-1. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích buďte stále velice opatrní, komplikací je celá řada. Například v Praze v Dobroněcké ulici u křižovatky s ulicí Na Domovině máme nehodu osobního auta a motocyklu. Opatrně také v Černokostelecké v křižovatce s Dřevčickou havarovala dvě osobní auta. Problémy jsou i na dálnici D11. Na 59. kilometru ve směru z Prahy je odstavené porouchané auto a neprůjezdný pravý jízdní pruh. A ještě opačný směr D11 blíž ku Praze a ve směru na Prahu na 32. kilometru je odstavené porouchané nákladní auto. V místě je šipka světla nepřijatelná, projíždějte přesto velmi opatrně a dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5 minut po 20. hodině a s vámi je stále čtvrteční večerní Praha. Přibývá obcí a měst, které odkupují od České pošty jejich objekty a provozují v nich poštu partner. Pošta tím snižuje svoje náklady. Obce získávají cenné objekty často v centrech a jak v příštích minutách uslyšíte, od července bude mít poštu partner třeba Sedlec Prčice. A hudební fanoušci se mají na co těšit. Do kin míří dokumentární film Michal Pavlíček Rocker verze 7.0. Přináší ojedinělý pohled na jeho současnou tvorbu, energii i muzikantské peripetie. Za chvíli vás na tento dokument pozveme. A ještě připravené songy, ty přináší Dylan. The Rolling Stones. Nebo Ava Max. Klidný poslech vám přeje vláda Malošík.

0: Je po 8:45, večerní Praha je stále s vámi. Hudebník Michal Pavlíček je rocková hvězda a skladatel, který letos slaví životní jubileum. Jak bilancuje a co všechno ho ještě čeká, i na to odpovídá v dokumentu Michal Pavlíček Rocker verze 7.0. Pozvánku do kina má pro vás Štěpánka Ruchová.
1: Dokument režiséra a scénaristy Michaela Baumbruka přináší osobní portrét legendárního kytaristy a skladatele. Nejde ale o klasický chronologický životopis. Spíš o nahlédnutí do zákulisí Pavlíčkova života.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Ve filmu se prolíná mnoho různých linií, stejně jako v kytaristově nabitém diáři. Kamera ho zachycuje na koncertech krátce poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium.
3: Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, já nemůžu spát, jak se jmenou ty prášky na to spaní, na to.
1: Divák v dokumentu zblízka sleduje proces vzniku hudby pro divadelní představení, ale zároveň i skládání hudby pro televizní seriál nebo nahrávání nového solového alba. Nechybí ani jeho rodinný život.
4: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí.
1: Na své si přijdou i muzikanti, protože při záběrech ze studia mohou vidět nekonečné hromady Pavlíčkova kytarového vybavení.
5: Nejvíc hitů v digitálu.
6: Baví vás rock?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
8: Rock je náš.
9: Rock je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.

Je s vámi večerní Praha, tohle byla Ellie Goulding, za chvíli další skvělá muzika, tak buďte s námi. Je čtvrtek a na rádiu Praha začíná už po zprávách v 21 hodin pořad Praha žije. Ten je věnovaný živým koncertům. Dnes nás čeká Dua Lipa a druhá část koncertu v Mexico City na závěr turné Radical Optimism Tour. Finále celé šňůry se odehrálo v prosinci 2025. Tak nezapomeňte. Praha žije každý čtvrtek po 21. hodině na rádiu Praha.

0: Česká pošta každým rokem zvyšuje počet budov, které prodává městům a obcím. Převádí pak na ně i poštovní služby. Snižuje tak náklady na provoz. Za poslední 3 roky s podmínkou zachování provozu pošty prodala už přes 70 objektů. Nově třeba v Sedlci Prčici na Příbramsku.
1: Rohová budova na náměstí v Sedlci, okrová fasáda, zelené okapy, zelené mříže, poštovní schránka a taky tady nápis pošta. Před budovou je se mnou nezávislá starostka Miroslava Jeřábková.
2: Rozhodli jsme se odkoupit od státního podniku Česká pošta objekt na Sedleckém náměstí, kde doposud Česká pošta funguje, s tím, že jsme byli v loňském roce osloveni, zda bychom měli zájem o koupi. Zastupitelstvo vyjádřilo předběžný zájem o koupi, a to i z toho důvodu, že tato nemovitost navazuje na nemovitosti ve vlastnictví města a pro město se tak stála velice důležitou.
1: Jak to bude dál s chodem pošty?
2: Od 1. července město zahajuje provoz pošty Partner s tím, že následně budeme řešit odkup této nemovitosti.
1: Už je známá i ta cena?
2: Ano, a je 11 milionů 120 tisíc.
1: Kolik takových podobných objektů už pošta obcím a městům prodala, říká její mluvčí Matyáš Vitík.
3: Česká pošta prodala v roce 2023 celkem 16 nemovitostí městům a obcím s tím, že tyto municipality tak mají povinnost provozovat v místě poštu Partner tak, aby občané nepřišli o své poštovní služby a ty, aby byly v dané lokalitě nadále dostupné. V roce 2024 jsme pak tímto způsobem prodali 20 nemovitostí, v roce 2025 to bylo celkem 28 nemovitostí a za letošek tak se bavíme o 7 nemovitostech s tím, že další jsou ještě v plánu.
1: Objekt pošty koupil, opravil a provozuje v něm poštu Partner třeba i Divišov na Benešovsku. První zkušenosti s provozem jsou dobré.
4: Bankomat jsme tady udělali.
1: Závislým starostou Divišova s Zdeňkem Pekárkem vstupujeme do objektu pošty, který městě skoupil. A tady vy jste zřídili tady i bankomat, který tady nebyl doposud.
4: Ano, takže jsme spokojeni.
1: Vidím správně, že to je celé zrekonstruované.
4: Ano, když jsme budovu převzali, tak jsme se rovnou pustili do celkové rekonstrukce těch prostor stávající pošty. Samozřejmě budova má ještě několik dalších prostor pro nás do budoucna využitelných.
1: Co vás motivovalo k tomu, že jste ten objekt koupili?
4: Tak chtěli jsme ještě zachovat tuhle službu pro občany a uvidíme, co bude dál, ale budova nám zůstane.
1: Petra Králová, paní poštmistrová, můžu říct. Řekněte mi, jakou pošta hraje roli podle vás v takovém městysu, jako je třeba Divišov?
5: Jsme tady vlastně

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou Denisa Žižková a přináší zprávy v 21 hodin.
1: Hezký večer. Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech, ti ho pak našli v domě mrtvého. Ondřeje Prokopa z ANO odvolali pražští zastupitelé z funkce předsedy kontrolního výboru. Ukrajina se dohodla na další vojenské pomoci s Británií a Německem. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, teploty až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X, nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří družstevních bytů. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hušbauer. Prokop se z dnešního jednání omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. Pro jeho odvolání hlasovali koaliční zastupitelé a také opoziční Praha sobě, říká její předseda Adam Scheinherr.
3: Funkce předsedy kontrolního výboru je funkce, která má kontrolovat ostatní politiky. Jedna z našich povinností je také dávat oznámení o nemovitostech a dalších darech. On tuto činnost nedělal, nebyla zveřejněna na webu.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom, jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
1: Británie poskytne Ukrajině nové zbraně a vojenské vybavení v přepočtu za 21 miliard korun. Oznámila to britská vláda s tím, že pomoc bude zahrnovat 150 tisíc dronů, protiletadlové střely a radary. Drony by měl mít Kyjev k dispozici do konce roku. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zároveň Ukrajina podepsala dohodu o protiraketové obraně s Německem. Další spojence Ukrajiny Zelenský vyzval, aby se připojili k úsilí. Země se už pátým rokem brání plošné ruské invazi. Dnes v noci podnikla ukrajinská armáda dosud největší útok na Moskvu. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny. A v závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou první dva celky z každé skupiny a osmička nejlepších z třetích míst. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.

Ve čtvrtek večer hraje Praha živě a v celé své kráse tu bude podruhé britská popová superstar Dua Lipa. Hvězda ročník 1995 se představila na albu Radical Optimism ve vrcholné formě a v úžasné kondici. Víc jak dvouhodinovou show zvládla s naprostou grácí a její hlas měl v každém okamžiku prostě fantasticky. Ostatně i návštěvníci dvou pražských koncertů v O2 aréně 27. a 28. května 2025 si domů nesli spoustu pozitivních dojmů. Dua Lipa oslnila i výbornou češtinou v songu Na ostří nože. Klidně si pusťte i záznam koncertu z Mexika v obrazové podobě, jak neskutečně válí španělsky a s fanoušky hovoří jako nejlepší kámoška. 31. května 2026 se Dua Lipa provdala v Londýně za britského herce Callema Turnera. V televizi nás v reklamních spotech zve na šále kávy nebo na slavné parfémy. Teď se nechte pozvat na druhou část koncertu v Mexico City na závěr turné Radical Optimism. 65 tisíc lidí na Estádio GNP Seguros je dokonale ve varu. Koncert vrcholí a Dua Lipa je připravena se svými největšími hity. Užijte si to i na Rádiu Praha.

Muchísimas gracias.

0: je 22 hodin.
1: Oprava Praagrových kostek v Praze za téměř 1 400 000 000 korun začne v červenci, potrvá 3 roky. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš ji za to kritizoval. Čeští fotbalisté na světovém šampionátu s Jihoafrickou republikou remizovali. Bude jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno a teploty zítra až 34 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dělníci začnou v červenci opravovat komplex budov Praagrovy kostky u Karlova náměstí v Praze. Sídlí tam Centrum architektury a městského plánování, které se přesune do bývalé opravny lodí v Karlíně. Rekonstrukce potrvá 3 roky a bude stát asi 1 400 000 000 korun, říká architekt Benedikt Markel.
3: Původní budova se odhalí až na primární nosnou konstrukci. Zůstane tady vidět ryze ocelový skelet, který se bude dovystužovat, aby splnil současné technické normy.
1: Rekonstrukce je vůbec první takto rozsáhlou opravou od vzniku celého komplexu, tedy od roku 1975. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75%. Pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
4: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
5: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
4: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
6: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
4: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO představila novou podobu dotačního programu Dostupné nájemní bydlení. Je určený pro obce, ale i soukromé firmy.
7: Stát nově sníží přímé dotace na 30% nákladů, celková podpora pak může maximálně pokrýt 85% ceny. Podle Mrázové peníze dostanou zejména žadatelé, kteří v minulém období neuspěli.
8: Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku. Příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
7: Ministerstvo program podpoří 6 miliardami korun. Podle nevládní organizace Platforma pro sociální bydlení by ale bylo potřeba dostupné bydlení podporovat v řádech 10 miliard ročně, říká její analytik Jan Klusáček.
9: Když se bavíme o mladých rodinách, čelí opravdu extrémně velkým cenám v těch městech. To rozhodně stačit nebude.
7: Pod čarou zůstaly projekty za celkem 10 miliard. Resort tak připustil, že se nemusí na všechny žadatele dostat. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1 ve skupině šampionátu, tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno a teploty 32 až 34 stupňů.

Pražském paláci teď místo originálu slavného obrazu Londýn primátorská slavnost na Temži visí velkoformátová obrazovka. Na ní můžete obdivovat slavné kanaletovo dílo téměř v životní velikosti. Jedná se o největší obrazovku svého druhu v galerii v Praze. Obraz odcestoval na prestižní výstavu do Vídně. V Praze ho ale nahradila moderní instalace s animovanými detaily, které přibližují atmosféru Londýna 18. století. Loďky na Temži, slavnostní průvod i drobné detaily obrazu tak doslova ožívají před očima návštěvníků.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Vyrostl v herecké rodině a ani jemu se láska k divadlu nevyhnula. Mnohé role se hrál i před kamerou a doma je také v dabingu, kde se proslavil zejména jako hlas Rose v seriálu Přátelé. Nejen o hraní bude už za chvíli mluvit Daniel Rose. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Daniel Rous. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
1: Já bych začala hned úplně horkou novinkou, kterou teď máte, a to je vlastně několik her. Ona není jenom jedna. Vy jste teď měl spoustu těch premiér, tak pojďme na ně.
2: Spoustu ne, ale tři, a to stačí
1: to
2: bohatě. No, za poslední vlastně půl rok, vlastně ani ne půl rok, tak tři byly tři ty premiéry, no.
1: Tak pojďme třeba na to Hledání ráje.
2: Ano, Hledání ráje, to bylo teď nedávno v Divadle u hasičů premiéra. To je krásná hra, prostě, kterou napsal vlastně Bill Venslík. Někdy už je to takový určitě 25 let zpátky, možná i díl. Ono to je na čtyři části, jaro, léto, podzim, zima. Je to ale v opačném gardu. A je to pro 8 herců. Je to vždycky dvojice, muž, žena. A začíná to tím, že jim je 82 a 1,80. Je moje 2,80, jí 1,80. Druhá část je moje 2,60, jí 1,60. Pak 2,30, 1,30 a pak 18,17. Bylo to tak, že postavený původně, že to má 8 herců. Starý herci, mladší,
1: ano,
2: mladší,
1: ano,
2: mladší.
1: Ano.
2: No a my jsme řekli, to je zajímavější, prostě udělat to tak, jako že to bude jedna dvojice. A prostě provedeme se
1: takže
2: sami.
1: Takže vás
2: jako,
1: pořád ten, jako předělávají a omlaďují?
2: Ano.
1: Oni vás musí zestařit,
2: ano.
1: Teda?
2: No my to máme jako, že ano, my jsme jako, hodně starý, jakože prostě jako
1: tak se stane Slavou Jachnickou jenom.
2: Ano,
1: se
2: stane Jachnickou, to je, ano. A vlastně jsou tam takový jako vlastně znaky jenom těch toho, jako, aby jsme to nepřeháněli s líčením a prostě s parukama.
1: Já jsem si právě říkala, jak byste to dělali během toho
2: představení. Je to divadlo, takže prostě jako si necháme divákovi, aby přijal tu licenci zkrátka, ano, že jsme mladší a mladší, no, takhle. A je to zajímavý exkurs do toho, každý z nás, samozřejmě, každá ta část má něco do sebe. A vlastně zahrát si starý lidi, starší než jsme my teďko, že jo. To je výzva. Pak mě je 65, takže když jdu toho 62, a on je vlastně o 3 roky mladší, ale je to, dejme tomu, moje generace. A tak jako vlastně tam už člověk potkává s takovýma těma křivdama životníma a prostě nesnázema a propadama různýma, tak to je ta druhá část. Pak ta třetí část, to jsou ty 20, 31, to jsou ty lidi, kteří jako vlastně jsou na vrchole a jdou prostě nahoru, jako že fakt je to takový jako boom, že jo, životní, jako než zase potom o všechno přijdou, že
1: třeba. To zní optimisticky.
2: No. A ty mladí, to je 18, 17, to jsou ještě trdla prostě, no. Takže vlastně rádi to hrajeme, si vyzkoušet si ty polohy herecký jako od těch starých k těm mladým.
1: A jde tam v uvozovkách jenom o tu hereckou polohu, anebo vás zrovna tahle ta hra třeba provokuje i do toho, abyste si řekl, tak jaký já jsem byl, když jsem byl ten třicátník, jako díváte se i sám do té své minulosti?
2: No samozřejmě, no o tom to právě je. Nejenom my, že se v tom nacházíme nějak, jako, ale i diváci, kteří to vidějí, tak se v tom nachází, že vidí ty svoje prostě průšvihy, které v tom životě udělali, nebo naopak zase dobrý věci. Takže je to dobrý, že vlastně je to hodně vlastně napojený na ty diváky, vlastně že fakt je propojený krásně, že cítíme od těch diváků to, že tam je ta reakce od nich jako okamžitá, že se tam poznávají v tom třeba, jo, v tom každém příběhu, no, vyhrajeme.
1: Pojďme na tu další premiéru, která byla vlastně úplně nedávno, a to je Ďábelský plán, říkám to správně?
2: Ďábelský plán, to je Didier Caron, francouzská hra, nová poměrně, Alexandre Jarier to přeložil v roce 24 a je to krásně napsaná komedie francouzská, taková opravdu svižná, a to hrajeme dva manželský páry, jsou to já se Zuzkou Slavíkovou nebo s Vlastou Žehrovou, a pak to druhá dvojice je Honza Čenský a Dana Morávková. Tonda Procházka to režíroval, Divadle u Lucie Bílé, teďko byla premiéra. Myslím, že je úspěšná, no. Jezdíme s tím teď po zájezdech a diváci se jako vlastně musíme nechat vysmát, protože jako oni fakt jako reagují strašně pěkně a milé. No a je to třeskavá komedie, ale není to takové, jako, že je to fakt dobře napsaný. Není to taková ta zachanda klasická. Je to fakt chytře napsaný.
1: Já si teď úplně představila, jak stojíte na tom jevišti. Teď se tam to hlediště propadá do toho smíchu a teď se smějí a smějí. Jako, jak vychytáte ten okamžik, kdy už to stačilo a začnete zase hrát?
2: No musíte nechat toho diváka takzvaně vysmát. Smát, protože když mu začnete mluvit do smíchu, on neslyší, co říkáte, protože jeho okolí se směje, tak se divák může naštvat taky. A řekne, proč, já nerozumím, já mě utíká příběh. Takže je prostě zásada, že musíte počkat. Někdy to trvá dlouho.
1: Jako až do úplného ticha?
2: Ne, to nemusí být úplně ticho, ale když končí ten, už ten smích, jako už cítíte, že jo, prostě když máte nějak jako pocitově, to cítíte, že už můžete začít mluvit, aby to slyšeli, aby to tam šlo, aby prostě to přes tu formínu mělo nějaký dosah, no, do té jály 25. řady třeba, že jo.
1: A když se tam takhle ty diváci chlámou, to se asi nedá říct jinak. Je to pocit zadosti učinění pro herce? Jaké to je?
2: No určitě, rozhodně, ale pak se stává, že někteří herci tomu propadnou takzvaně, aha, což není dobrý, jako úplně, a vlastně se začnou těm divákům podbízet. Jo. A to je vždycky takový zdvižený prst, že to si herec jako vlastně nesmí dovolit, nebo neměl by si to dovolit. Že to je jako podbízení, aby mi šli prostě na ruku takzvaně ty diváci, aby se smáli ještě víc a ještě víc.
1: Takže přidává a přidává.
2: No, to už si myslím, že už to není prostě dobrý. Jako potom. No, takže jako, ale to, že se diváci smějou, to je vlastně odměna, že to jako děláme vlastně dobře, no, že to je vlastně ta vtipnost, jde přes tu rampu k těm divákům. No.
1: Říká herec Daniel Rose.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na rádiu Praha.
1: Hercem Danielem Rousem jsme tady už mluvili o dvou hrách, které nedávno odpremiéroval. Tou třetí je Láska přes čáru. Tak ano. Co je to za hru?
2: Láska přes čáru je krásná hra pro tři lidi. Je to komedie, ale s tím, že je taková trpká komedie. Se mnou tam hraje Vítka Asterová, Jirka Roskot a je to strašně hezky napsaná věc. Premiéru jsme měli 7. prosince, takže to hrajeme v divadle, ve Strašnickém divadle a na Zájezdech. Takže to samozřejmě diváky rád pozvu jako prostě na tuhle tu komedii taky. Protože je to strašně hezky napsaný. O to líp se nám to potom hraje. Když je nějaká věc, jako kdy člověk cítí nebo herec cítí, že to není úplně jako dobře napsaný, nebo že to nesedí úplně jeho materiálu, tak se mu do toho moc nechce. Kolikrát, že když jsem byl v angažmá, tak si nemůžete vyskakovat, když jste v angažmá, tak jako vlastně dostáváte i role, který vám nesedí a musíte přijmout, že nejste na volný noze a jste zaměstnanec, no tak co můžu dělat jinýho. A jde to trošku proti mně, proti srsti. O to líp se mi vstřebává, když dostanu takovouhle hezkou nabídku a ta role prostě mi sedí a vím, že prostě to je hezky, dobře napsaný opravdu, že to tam prostě, že to těm divákům něco řekne, i ten příběh je silný vlastně a taky je to vlastně o stárnoucích lidech, jako Jitka Asterová hraje stárnoucí jako právničku, která je neúspěšná a vlastně já hraju zahradníka, jejího zahradníka a už je mi taky přes 60, takže už něco zažili a takový ty stroskotání životní tam jsou taky cítit a vlastně ta i radosti, pochopitelně, zase z toho, že oni navážou vztah mezi sebou. Jako. To je všechno, co řeknu, víc prozrazovat nebudu.
1: A jaký žánr vlastně máte nejradši? Co je vašemu hereckému srdci nejblíž? Je něco takového, nebo to prostě je scénář od scénáře?
2: Víte, to je těžký. Člověk si asi nemůže moc vybírat, jako, ale...
1: Tak teď už jste na té volné noze.
2: Ano, jsem na volné noze, právě proto si nemůžu moc vybírat, ale je to tak, že když je moc jako komedii, nebo hrajete samý komedii, tak se vám stýská potom těžším, hlubším žánru, dramatičtější nějaký poloze a funguje to i naopak. Zase, když byste prostě hrála samý velmi jako těžký, dramatický věci, tak se vám bude stýskat potom odehrát se nějakou lehkou komedii, prostě, kde se vyřádíte takzvaně. Jako a... Zkrátka, je to něco jiného, je to vlastně po žánru, ale herci fakt jako nemůže moc vybírat. No. To je jako, nejsem sám, to je jako, myslím, že většina z nás si moc vybírat nemůže.
1: Je to povolání, ve kterém se sedí u toho telefonu a čeká?
2: Nesedím u telefonu, to zase ne. To zase tak zle na tom nejsem. Ale to je jako o tom, že už dopředu víte třeba půl roku nebo rok, že budete něco zkoušet. Takže třeba v Plzni s Pavlem Kytinčukem, to je divadlo Pluto, tak chystáme komedii Ťuk-ťuk. Takovou, jako už se to dřív hrál. A je to komedie, ale je to zase prostě výborně napsaný. A to by mělo mít premiéru v prosinci tohoto roku. Takže jako vlastně se to, člověk už s tím seznamuje dlouhodobě dopředu. A jako přečet jsem si to pochopitelně, je to výborná věc. A zase, kdyby se mi to nelíbilo, tak si řeknu, tak do všeho jít nemusím. Jo. Takhle, já to nemám tak, že všechno musím vzít. Nemusím.
1: Odmítáte věci?
2: Ano, když ano, už se to stalo. No, už se to stalo. Jakože to dělám rád, jistě, když mi to sedí, když cítím, že ta hra je dobrá. A další věc je, že jsou okolo mě fajn bezvadní kolegové, kterým jako já rozumím jako a vlastně ta parta je pro mě důležitá, jo? Že to prostě tam nejsou žádný napnelizmy mezi náma, že to je prostě dobrá parta lidí, kteří si budou naslouchat a pak o to víc si myslím, že se to může povést. No. A pak je to samozřejmě i o režisérovi, kdo to režíruje, protože to je ta zásadní věc. Jako.
1: Úplně se nabízí otázka, jestli jste si někdy třeba neskoušel nebo neplánujete něco napsat sám sobě na tělo.
2: Asi o tom nepřemýšlím. Napsat ne. To asi ze mě zatím, to jste mi zaskočila, to ani nenapadlo. Ale rád bych zkusil režii někdy, protože už jako vlastně se dostávám do té pozice, kdy já jsem na jevišti a já vidím ty herce okolo mě, ty kolegy, a já už je skenuju jako režisér, já už je neskenuju jako herec. Já už prostě vidím, kde by to mohlo být lepší, kde to je, kde třeba se mi to nelíbí, jak on to hraje takhle. Vlastně mám tu jako odezvu, okamžitě se to prostě ve mně odehrává jako film, jak by to mělo být a jak to není v tu reálnou chvíli. A jak by to bylo lepší, kdybych já to třeba jako mohl zrežírovat trošku jinak. Jo. Kde ten režisér se má něco zapomněl, nebo ten herec zkrátka nepochopil tu režijní připomínku a nedělá to dobře. Tak já to okamžitě vidím, říkám si, tady by to chtělo ještě něco malinko jako vylepšit. Jako jo. Takže tam já neříkám, že mám režijní ambice, ale já jsem učil na škole 4 roky a měl jsem studentíky pod sebou, kteří byli talentovaní, někteří méně talentovaní, tak to bývá. A vlastně mě to strašně bavilo. Jo. Jako si s tím materiálem, který máte, s tím živým materiálem, ten živý organismus prostě nějak přetvářet a tvořit a nějakým způsobem je to plastický, že jo. Ale vlastně interakce byla i od nich, že je to bavilo se mnou. A to je hrozně fajn, když cítíte, že ty studenti vám jako vlastně důvěřujou a baví je to. Protože přinášíte dobrý nápady. Já chci ty nápady i od nich pochopitelně. A takhle to má být. Ta interakce musí být oboustranná, jako, aby to vycházelo, aby to vyšlo. Nemůže jenom režisér mít nápady. I herec. Ale proto by mě bavilo fakt jako jednou si něco a toužím potom. Něco si sám zrežírovat.
1: Říká Daniel Rose.
3: Botox podruhé, číslo jedna. Sienna Spyro poprvé a hned druhá. Stouni po páté, trojka na Praze. A 7 dalších hitů v top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
4: Hit týdne.
3: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
4: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
3: Další vydání zase v neděli po 9.

0: na dřeň.
1: Na úplném začátku jsme mluvili o hře Hledání ráje, která měla nedávno tu premiéru, o které jsme mluvili, a která je takovým zpětným pohledem vlastně na ten lidský i partnerský život, kde jsou ti osmdesátníci, šedesátníci, třicátníci a nadstiletí.
2: Tak.
1: Ta trdla, nebo jak byste to řekl.
2: Trdla, no.
1: A já bych se teď docela dopustila takové retrospektivy toho vašeho života, té vaší životní cesty. Jaké jste byl dítě, jaký jste byl kluk?
2: Já nevím, jak to mám říct, jako já mám ještě bratra, který je o 9 let starší, a ten vždycky pochopitelně v té rodině byl za toho slušňáka, jo, takhle já ne. On byl ten slušnej, který hrál 9 let na klavír a prostě byl to strujní typ, to já jsem nikdy nebyl, já jsem byl takový rebel. Vždycky jsem byl rebel, jako trošku, no. Takže jako moje léta, to zpívání byly jako, že našity a opravdu museli jsme mu to občas trpět. A pak už si myslím, že nade mu zlomili i hůl, že už prostě věděli, že se mu prostě to nejde. A já jsem viděl žádný jako šílený průšvihy, nebo prostě jako to ne, ale někdy jsem samozřejmě, tím, že jsem byl takový rebeloidní typ, tak, tak jako vybočoval, jo, z toho davu, no, hodně teda, jo. A pak se to vlastně pak i v divadle v Pardubicích, kam jsem nastoupil po škole, tak jsem občas si vyskakoval, no, prostě jako, jo, ale jako v dobrým slova smyslu, jako, že když se mi něco nelíbilo, tak jsem to prostě řekl na plnou takzvaně hubu, jo. No a ono se to občas nenosí, že jo.
1: No, ale
2: jako,
1: tak zase sedět to, v koutě, to k ničemu
2: ne,
1: nevede.
2: To se to k ničemu nevede. No. Takže se mi to občas vrátilo jako bumerang, pochopitelně, to moje chování, ale já jsem v tomhle tam prostě neústupný, jo. Jako já si tu hubu na špacíru prostě zkrátka občas pustím, jo.
1: A prosím vás, jak se rebeloidní typ chlapce dostal do dismančat a k tomu hraní?
2: No to právě bylo dobře, že jsem byl rebeloidní, oni mě tam usměrnili. Mm-hmm. Oni mě tam usměrnili.
1: To no bylo... a na to usměrňování jste se tam dal sám, no. Nebo vás ti bezradní rodiče tam vyslali?
2: Oni rodiče byli trošku bezradní.
1: Byli
2: proto
1: taky
2: mě
1: vlastně
2: tam,
1: herci.
2: A proto mě tam právě asi dali do toho Dismanova souboru, jak říkala moje babička v Plzni, že to je Disneyův soubor.
1: Babičko,
2: prosím tě, to není Disneyův, to je Dismanův. A on
1: nebyl
2: říká,
1: jste u Mickey Mouse.
2: To je to samý. No takže já si myslím, že mě tam přihlásili právě proto, abych získal nějakou jako prostě disciplínu a řád. Jo.
1: A vybil se tam z té energie?
2: No, tak to jsem si určitě, tam to jako nejde vybíjet si energii, že jo, to jako musíte respektovat zase to vedení, ty praktikanty, prostě ty vedoucí.
1: Ale máte aktivitu.
2: No, tak jako jistě, a zase, když to potom máte natáčení v rozhlase, tak se musíte sklidnit, protože prostě ten mikrofon, to je jako, to je úžasný médium, takže se musíte se s ním naučit pracovat, no. A to je taky těžký, naučit se pracovat s mikrofonem. Ale my jsme dělali i pásma různý recitační, prostě, nebo literární, a bylo to strašně krásný období, jezdili jsme na pláně pod Ještědem, na tábory, pan režisér Berger, Jan Berger, který prostě byl osobnost obrovská, tak to tenkrát vedl, a já jsem zažil vlastně i pana Dismana starýho ještě, který tam mezi nás občas přišel. Toho jsem ještě zažil 3 roky, než potom odešel na věčnost. A byla tam strašně fajn parta lidí. Bezvadná, jako. Já jsem byl šťastný, když jsme nějak hrozně. Nevím, jak to funguje dneska, ale tenkrát jako v těch 70. letech, jako vlastně, než jsem začal mutovat, pak už jsem nebyl prostě jako vhodný pro rozhlasový soubor. No a pak už jsem šel na konzervatoř, takže už na to vlastně ani nebyl čas. No.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: A ta touha po tom herectví, ta se zrodila právě v tom Dismaňáku, anebo za to v úvozovkách mohli ti rodiče, herci, kteří vás samozřejmě brávali do toho divadla, vy jste v tom vyrostl.
2: Já si myslím, že by to asi bylo i bez toho Dismanova rozhlasového dětského souboru, že bych do toho vklouznul stejně, protože můj táto byl herec, maminka byla taky herečka. Já toho teda nechala, když jsem se narodil, protože naši byli v divadle, který hodně jezdilo na zájezdy, takže nebylo dobrý, že mě a bráchu hlídal pořád někdo, nějaká paní s pánem, a takže máma usoudila, že bude lepší, když prostě toho nechá a bude s náma, jako s dětma doma. Takže pak už byl v divadle jenom táta. No takže já myslím, že bych asi do toho, že jsem to tím divadlem prostě byl načichlej, no, jak se to mám říct. No prostě já jsem i s nima chodil do divadla, táta mě tam občas bral, takže si pamatuju, že jsem byl úplně nadšený, když táta hral Old Shatterhanda, že jo, prostě jako pro děti to bylo jako že Vinnetouovka. Já byl prostě úplně hotový, když táta prostě měl ten sásnový oblek, jako a měl tu Winchesterovku prostě a říkal, to je můj táta, on je Old Shatterhanda. Takže to tam jako nějak ve mně nějak bujelo, jo, už asi když o tom mládí. Myslím si, že na to ten soubor Dismanův neměl vliv. Ale vliv na to měl ten soubor, protože si mě vybral tenkrát v 74. roce do hlavní role režisér Ráža. Ta inscenace byla dvoudělná, jmenovala se Nebezpečí smyku. Tatínka mi hrál nevlastního Rady Brzobohatý, maminku Milenka Dvorská a babičku Jiřinka Štěpničková. Jo.
1: A to měl tedy obrovské štěstí.
2: No, takovýhle herce. A já byl precek, že jo, prostě měl o 13 let nebo kolik. No a teď oni byli fakt strašně bezvadný. Tenkrát jsem natáčel půl roku, jo. Já jsem nechodil do školy, takže jsem měl prostě pedagogy, kteří mě učili během toho natáčení. Jako chodili za mnou a probíjeli jsme látku, kterou já jsem teda nemohl dát in natura ve škole, když jsem byl na natáčení. Byl jsem úplně vyřízený. Od rána do večera prostě vrátíte se, musíte se ještě něco učit fakt do školy večer, nebo text se učit na druhý den. Takže jsem tam měl takový propady, že jsem už nechtěl natáčet. Už jsem prostě nechtěl. A řekl jsem Rážovi, že prostě už to dělat nebudu. Říkal, to nemůžeš, už jste roztočený. A já jsem propadl v pláč. On dal pauzu na hodinu, šli jsme s Jiřinkou Štěpničkovou na kavárny, on mi tam koupil nějaký chlebíčky, pak dortíky, povídali jsme si a úplně mi z toho dostali. A bylo to v pohodě, jeli jsme dál. Takže já jsem pak musel na konci roku dělat komisionální zkoušky, protože, no a děti mě nenáviděli trošku za to, že jsem tam nechodil a mysleli si, že to mám jakože protekci. Žádná protekce nebyla. Mě si prostě rád, že vybral na konkurzu mezi asi 250 dětma.
1: Takže to byl takový první střet v úvozovkách s tou hereckou reálnou prací a možná taky s nějakou, já nevím, jestli tehdy se konala nějaká sláva, popularita, jestli vás lidi najednou poznávali.
2: No tak
1: jak jste to vnímal, bylo vám 13?
2: No,
1: přesně, věk.
2: No, to je nepříjemný vlastně, jako, protože ty děti na vás reagují jako jinak, jo, to není tak, že by vás, jako, že to je prostě gloriole, jako, že jsem hrál v nějakým se, jako v důdělný inscenaci, samozřejmě prostě to všichni viděli, že tenkrát prostě byla jenom jednička, dvojka, ČT1, ČT2, takže to viděli. A někteří na to reagovali dobře a někteří ne, protože prostě navíc k tomu právě měli to, že jsem do té školy nachodil půl roku a oni tam museli chodit a já jsem si prostě flákal někdy na natáčení.
1: A ještě jste slavný.
2: A ještě prostě jsem se stal jako, že jako v úvozovkách na chviličku slavným, jako no, to je takový pofiderní, že jo, no, ale jako je to tak.
1: Pomohla vám právě třeba tahle ta zkušenost s tím přístupem k tomu hraní, třeba k té slávě potom v dospělosti, když jste třeba i díky dabingu, díky přátelům začal být slyšet, vidět potom?
2: Já nevím. Mě třeba fakt jako opravdu mrzí, že třeba v tom rádiu nedělám třeba dlouho, jo. Já jsem tady dělával dřív jako s prvým režisérem Weinlichem, Karlem, s Honzou Bergerem právě a s jinýma, ale v určitý době prostě třeba mě vadí, že to rádio třeba, a který miluju, jako rozhlas je úplně, to je takový fenomén obrovský, když člověk se prostě soustředí jenom na tu poslechovou věc, že televize jako vás rozptiluje, že jo. Jakmile máte zvuk a obraz, už to rozptiluje. Když to ten fenomén toho rádia prostě je v tom, že máte jenom ten poslech. A to vás právě daleko víc soustředí jako se na tu věc konkrétní. Je to strašně hezký a mě to mrzí, že to vlastně dělá málo. Ale jistě dubbing jsem dělal hodně, teď už ho dělám málo, protože si myslím, že už to dneska už taky není už to úplně takový jako ta disciplína, která bývala dřív taková, jako že na piedestalu jako byla výborná, tak už tím, že to je digitál a už vás dneska přijdete do studia a jste tam sám, takzvaně vás vytočí, už ani ty kolegy nepotkáte. My jsme dělali Přátelé s Alešem Sobotkou v České televizi, tak jsme vlastně tam byli všichni, 6 lidí nebo někdy 4, 5. ale byla tam nějaká interakce mezi námi. Jsme vlastně vymýšleli různé věci, protože tam byly v těch přátelích určitá specifika pro amerického diváka, která by ten český divák nepochopil. Tak jsme to museli na místě změnit, aby to bylo vtipný pro toho českého diváka. To už dneska vlastně na to ani není čas, nic.
1: Je to dělané horkou jehlou, nebo
2: jste v nějaký kukani, jako a tam jste sám. Buď máte ty herce už ve sluchátkách přetočený, jako, nebo máte jenom originál, to už jedno, ale nemáte to interakci. Takže jako ten dubbing jako dělám rád jistě do dneška, ano, nevyhýbám se tomu, ale mě prostě už je to prostě všechno zrychlený, jako jo, je to na mě až moc, jako, ale dělám to rád jistě, no, jako jsou lidi, kteří mě mají rád, s Láďou Ždánským, třeba dělám strašně rád, jako, a jsou režiséři, kteří jako Olga Valos, kterou jsem dělal strašně rád často, která byla přísná hrozně, profesionálka, naprostá, ale to mluvím o tom prostě, kdy, o době, kdy na to prostě byl čas, jako, kdy to na překlady, na úpravy, na všechno. Dneska už na to prostě moc čas není, ta doba letí hrozně.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Mluvil jste o slávě, nebo té trošku popularitě v tom svém dětství, díky té své dětské roli. Co sláva potom v dospělosti? Byla pro vás někdy jako vlastně důležitá?
2: Ne, nebyla. Nebyla pro mě sláva důležitá. Pro mě je důležitá jako moje rodina, chalupa, abych si mohl odpočinout. Na tu chalupu jezdím strašně rád, protože to mám v údolí posázavským. A vlastně si tam odpočinu a nemám takový ty ambice, jako možná dřív jsem je měl, určitě jsem je mýval dřív ambice, dneska už je nemám, dneska už si rád užívám, ale jako baví mě to divadlo, co mě baví pořád. A když mám nějaké natáčení, samozřejmě taky jistě, ale už to neberu jako prioritní věc. Mm-hmm. Prioritní věc je pro mě jako ta rodina fakt jako a ten odpočinek třeba a dělat třeba i na zahradě, jak fyzický, já si u toho odpočinu. No, u fyzických prací, hrozně, no. Takže to mě baví, no, ale mám nějaký už přehnaný ambice, fakt ne. Ale neříkám, že třeba tu režii, tak tam ta ambice nějaká skrytá je, tak do toho bych se rád pustil. Herectví, jasně, to je moje profese, je to práce jako každá jiná, každý máme, umíme něco a vlastně je to dobře, že představte si, že by všichni uměli všechno, to by bylo strašný, jako jo, to nejde. Jako. Takže já si, nejsem úplně zručný, řemeslně, no, tak si samozřejmě musím někoho pozvat, no a to je dobře, že on to umí, já to neumím, no, tak já mu zaplatím, když to udá dobře.
1: Vy jste tady mluvil o té své malé krizi během toho natáčení v těch 13 letech, kdy prostě jste chtěl utéct a nešlo to. A měl jste potom někdy nějakou krizi i v dospělosti, kdy prostě najednou jste to necítil, to nadšení z toho hraní, kdy jste toho třeba chtěl nechat.
2: Ano, tak to bylo po 5 letech v Pardubickém divadle třeba. Hmm. Přesto je to divadlo je krásný, to je nádherný divadlo, jako takový secesní divadlo a vlastně byl tam i výborný soubor, ale už po 5 letech jsem byl takový, už jsem se cítil být vyhořelý, jako. Tak jsem vyhořel, protože tam vlastně jdete z role do role. Nemáte čas, já měl v té době ženu a malý dítě a byl jsem v Pardubicích, jako a vlastně viděl jsem je minimálně, protože ono jako cestovat každý den jako mezi Prahou a Pardubicema, to prostě nejde zkrátka. To je 120 kilometrů. A jako to prostě, když ráno zkoušíte, a večer nejete, tak to ani není možný. Jako, tak po představení bych odjel vlakem do Prahy, spal bych 4 hodiny a jel bych zase zpátky do Pardubic. No to je nesmysl. Takže jsem tam měl takzvaný herecký byt, jako všichni ostatní kolegové taky. No a byl jsem tam vlastně většinu času. A prostě, když toho je moc, jako toho divadla, tak jako všeho. Tak člověk vyhoří třeba, no, což se mi stalo. Takže já jsem odešel z divadla v květnu, jsem byl výpověď 89. Protože jsem potřeboval nutně úplně změnit prostě a jít do Prahy, jít za rodinou. Já mám ženu, dítě a vlastně neměl jsem nic jistýho, vůbec. Ale šel jsem do toho, říkal jsem, to je úplně jedno, to je fuk, tak budu dělat něco jiného chvíli, jo. No a já jsem se k tomu divadlu velmi rychle vrátil, protože Jaroslav Ostrý, osobnost obrovská, dramaturg a režisér a překladatel taky, a vlastně dramatik, který zakládal třeba činohorní klub ve Smečkách v 60. letech, tak ten tam byl se mnou v Pardubickém divadle. On teda odešel dřív z Pardubic než já, odešel Jarda někdy v 88. roce, ale já jsem vlastně dlouho nečekal na nabídku, já jsem vlastně, Jaroslav mi dal nabídku do činohorního klubu. Mm-hmm. Takže jsem tam byl v angažmá 3 roky potom, za jeho éry, on tam dělal šéfa Jarda. No, takže jsem byl v Činohráku a tam jsem tam potkal takový osobnosti jako Petra Čepka, Jirku Zahajskýho, Jirku Hálka, pana Abrahama prostě jako a Jiřinu Třebickou třeba ještě jako, no to bylo jako, si úžasný. Já tam byl v období, kdy tam byl Honza Nebeský, David Prachař, Luzka Trmíková a hrozně vlastně jsem tam byl šťastný v tom divadle, vlastně v Praze za prvé a za druhý ve výborném divadle s úžasnýma prostě kolegama, od kterých jsem se ještě učil pořád, protože mi bylo 29, ale Petrovi už v Čepkovi bylo 52, tak nějak. No prostě jako bylo to úžasný období. Ale bohužel jen 3 roky, pak přišel pan manažer Stanisko, nějak jsme se nepohodli a já jsem pak pochopil, že bude lepší, když půjdu na volnou nohu a vlastně budu svobodnější. A jsem rád, že jsem svobodnější. No. Já asi do angažmá už bych asi nechtěl jít.

0: I guess you moved on really easily.
1: Až na dřeň.
2: Co vás na tom herectví vlastně úplně nejvíc baví? A je to pořád to samé, jako třeba v těch 20, anebo se tohle to taky proměňuje?
3: Ne, proměňuje se to. Jak člověk stárne, tak je zvláštním způsobem paradoxně, no není to paradoxně, prostě je zodpovědnější. Jako je to, ta zodpovědnost tam je čím dál tím větší. Že stojíte si za svým, třeba dřív jsem byl takový lehkovážný, jo. Já jsem v tomhletom ohledu, že jsem třeba si ani nebral text s sebou, říkal jsem, já si ho pamatuju, to dáme jako nějak, jako. Dneska si nedovolím nechat text doma třeba divadelní, já si ho prostě vždycky předtím představím, prostě proč tu, vždycky. Pro můj vlastní pocit. I tak se může stát nějaká chyba, jasně, je to živý organismus a může se stát něco, mi vypadne mi text, tak ho musím nějak nahradit, že jo, na tom jevišti, ale jako prostě ta zodpovědnost, jako to, kterou jsem dřív nemýval, protože jsem byl takový rozevlátej, no, jako, tak dneska už nejsem takhle rozevlátej a jsem na ty věci konkrétní, na všechno vlastně víc se soustředím, no, takhle to mám.
2: Co potřebujete k takovému pocitu úplně prach obyčejného štěstí?
3: Mě stačí prchovičné štěstí, když jsou všichni zdraví okolo mě. Já taky teda. No a když jsem na té chalupě, třeba potřebuju chlupáče nějakýho doma. No. Takže nám umřel pes, poni. V 18 letech. Fenka krásná. No a tak ty smýka je taky zatím psané. Já jsem se s ním dotečka nějak nesmířil, že odešel tenhle ten kamarád. Tak jsem říkal, ale ženě, říkal jsem, ale jako, tak... Já nevím, tak za kočku, no aspoň, takže máme kočku. Protože kamarád prostě šel k veterináři se svojí kočkou na kastraci a ten veterinář mi říká, ale to já ji nemůžu kastrovat. A on mu říká, proč ne? A on říká, ten veterinář, no, protože ta kočička je březí. A on říká, ti je teprve 8 měsíců. A to nevadí u kočiček, co vstává. Takže kamarád prostě měl 5 malých koťátek, no a říkal, nechcete koťátka? A říkal, hele, pes nám umřel, tak my si jedu. Ale chceme holčičku, jako chceme, takže tam byla jediná holčička, tak nám ji schoval, tak to máme doma, no. Peberuška.
2: Jak se zžíváte s kočičkou, to je úplně něco jiného než pes.
3: To je úplně solitér strašný. Ona je hrozně chytrá. Kočky jsou strašně chytrý zvířata. Neuvěřitelně. Jo. Jsou solitérní, naprosto. Jakože ona přijde, když ona chce, ne, když jí zavoláte, že? To je jasný. Jako. Ale ona nás má ráda, takže se vrací na té chalupě, třeba tam ona jako je venku, tam ona je plenéru pořád. Jako, že? A máme o ní strach, ale takže my ji zavíráme třeba do 9, maximálně musí být doma a pak už ji nepustíme. My se bojíme, že se jí něco stane. Lidi si nechávají kočky venku, že jo, prostě přes noc, jako to mi ne, teda, no. My prostě ji chceme mít doma. Ale pes je kamarád, strašně přítel vlastně, jako a to, ale ta kočka taky jako je, jo. Akorát to má jinak, no. Ona prostě, to je osobnost obrovská. Obrovská. A já to musím respektovat. No, tak to respektuju.
2: Nejen o kočkách dnes pořadu Až na dřeň mluvil herec Daniel Rose. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám daří.
3: Děkuju moc za pozvání. Mějte se všichni krásně.
2: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a připravený je videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: První česká zpěvačka, která vyprodala hned 3 koncerty v pražském Edenu na jednou.
2: Eva Farná během koncertu představila i své nové album.
3: Eva Farná je českou hudební superstar.
4: 73 hudebních cen, přes 1500 odehraných koncertů.
5: Ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností.
6: Dlouhodobě se vyjadřuje k tématu ženského sebevědomí, body image nebo vztahu k vlastnímu tělu jako takovému.
0: 3 vyprodané koncerty v řadě, pompézní show plná velkých poselství. Eva Farná jako vládkyně českého popu, která si podmanila Prahu. Proč ji lidé milují a co vzkazuje svými songy? Ptám se Anety Jetmar-Martínkové, hudební publicistky a spoluautorky podcastu Sirény. Dnes je čtvrtek 18. června. Ahoj Aneto, vítej ve Vinohradské 12, rád tě tady vidím.
5: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání.
0: Eva Farná, to je téma dnešní Vinohradské 12, ona teď vyprodala 3 koncerty v Edenu v těch posledních dnech, já na to čtu všude. Absolutně samou chválu, promyšlená dramaturgie, ohňostroje, které teda byly slyšet přes půl a vidět přes půl Prahy taky. Jaké to bylo, ty jsi tam byla?
5: Já jsem byla v sobotu na tom prvním z vyprodaných koncertů a musím říct, že to bylo hodně sympatický. Asi to je takový slovo, co mně přijde, že to nejlíp vystihuje celý ten zážitek. Eva Farná, myslím si, že může dostat titul Miss Sympatie. Nějakým způsobem dovedla prostě vyvolat velký emoce ve spoustě lidí. Já se na to koukám z takových dvou pohledů, jednak jako posluchačka, hudební faninka, tak tam mě to hodně, jasně, pořád mě to vtahovalo, pořád jsem měla napjatý očekávání, s čím přijde dál, dovedla ty očekávání vždycky naplnit. Já třeba nejsem úplně nutně cílovka. Myslím si, že občas poslouchám třeba takový okrajovější žánr, ale i tak jsem se to dovedla užít a i s nějakýma fázema její kariéry, které mě zase až tak nebaví, třeba ty dětský alba a tak, tak i když posluchačsky mě to zase až tak nebralo, tak to dovedla nějak jako zarámovat, dát tomu nějaký smysl, aby mi to pořád přišlo jako v rámci toho koncertu zajímavý. No ale pak mám ještě takový jako pozorovatelský aspekt u kariéry Evy Farný a musím říct, že ona mě jako postava strašně fascinuje, protože jako pojí mimořádně jako širokou a pestrou cílovou skupinu poslouchá i strašně moc úplně různorodých lidí.
0: To se taky prokázalo na tom koncertu,
5: to se taky
0: ne?
5: Prokázalo.
0: Na těch koncertech,
5: jo,
0: že tam byly děti, ženy, muži.
5: Jo, vlastně strašně moc lidí úplně různých jako stylů a myslím si, že i nějaké jako sociodemografické skupiny, jo, že no není prostě nějaká interpretka pro vzdělané publikum a tak, je prostě opravdu masová a to mi přijde pěkný a přijde mi zajímavý, jak pracuje s takovou jako lidovostí. Já ráda s nadsázkou říkám, že má trochu něco z Beyoncé a něco z Menšíka a v tom pro mě hrozně spočívá to její kouzlo a přijde mi jako zajímavý sledovat, jak ona buduje tu důvěru u toho publika.
0: No a nebylo to jenom o zpěvu, nebyly to jenom koncerty, protože tak, jak jsem to zaznamenal i ze sociálních sítí, kde ty byly toho plné, tak na velkoplošných obrazovkách, které byly vedle pódia, tak se v jeden moment například objevila série fotek různých slavných žen. Coco Chanel tam byla, Milada Horáková, taky ženy, které to neměly třeba v životě jednoduché, nebo ty, které jako něco dokázaly a něco si prosadily. Co to bylo za signál?
5: Já byť se hlásím k feministickým hodnotám otevřeně, tak tohle na mě vlastně možná bylo úplně, možná malinko zbytečně doslovný moment v rámci celý té jako dramaturgie toho koncertu. Myslím si, že feministické hodnoty a nějaký jako ženský prvek, element, tak tam vnášela fakt strašně šikovně po celou dobu i skrze nějaký jako jiný momenty ve svých skladbách a tak. Ale myslím si, že tohle byl nějaký jako signál toho zrodu Evy Farné popové zpěvačky jako veřejné figury, která se hlásí k feministickým hodnotám, k tomu, že chce otevírat dveře mladším ženám, které to třeba nemají jednoduché, zrodu prostě figury, která toto téma explicitně vnáší do jako veřejného prostoru. A je to v něčem vzrušující sledovat, protože Češi jsou vůči nějakým jako takovým protestnímu tónu, vůči nějakému aktivismu strašně jako negativně naladění. Trošku tady občas máme dojem, že po roce 1980 už skončily všechny věci, za které se dalo bojovat, proti čemu se dalo protestovat, a že když někdo vytahuje nějaká témata, tak trochu otravuje, nebo si tak zbytečně jako stěžuje, i když nemá na co, tak přijde mi vzrušující, že figura takovéhleho dosahu nějaké téma zvedá. jak jsem už zmiňovala, ona není prostě jenom pro ty jako vzdělané středostavovské ženy, které mají třeba trochu jednodušší pozici v tom dostat se do nějakých dobře placené práce a podobně, takže to mi přijde hrozně cenné. Občas se to ve feminismu jako stane, že ty veřejné figury, které se za ty hodnoty staví, nemají důvěru u nějakých jako méně reprezentovaných sociodemografických skupin a tady si myslím, že by to mohlo vyjít, to je pěkný.
0: No a jedním z těch témat mimo toto byl třeba i body shaming, protože, a nebo třeba vůbec hejty, které se pak objevovaly taky na těch velkoplošných obrazovkách, to, co lidi Evě Farné píšou, jak se s tím ona vypořádala vůbec na tom pódiu?
5: Ona to téma tělesnosti hodně zpracovává ho, myslím, velmi unikátně na české poměry. Ta hymna Tělo z jejich předchozího alba Umami, kde ona zpívá takové to, co všechno moje tělo, co už vydrželo. Nějak jako opěvuje to, co jí tělo dokázalo, i když jako schytává tu kritiku za to, že nesplňuje nějaké standardy krásy. To byl jeden z nejsilnějších momentů. Jako ten dav opravdu šílel, ty otázky tělesnosti a nějaký jako pocit uznání, že i když do těch standardů krásy nespadám, tak si můžu sama sebe vážit. Podle mě hodně jako lidé potřebují slyšet, především mladé ženy i starší ženy. Je to důležité a obecně v Česku vlastně váha a nějaký tělesný typ se strašně často spojuje s morálkou, jo? Že vlastně se často setkáváme s kritikou toho typu, že když někdo prostě má nějaká kila navíc, tak že jako má nějaký morální problém, typu nějakého obžerství, neschopnosti se jako ovládat, kontrolovat a generuje to problémy, které jsou prostě popsané dobře v sociologické literatuře, jo, jakože máme tady kvalitativní výzkumy na to, že se lidé setkávají s medicínským body shamingem, že přijdou s nějakým problémem k lékaři, ale odejdou s tím, že prostě jsou tlustí a nikdo se jejich jako problémem nebude zabývat dál, takže prostě mají třeba úplně nějakou špatnou diagnózu a jejich nějaký virus nebo něco bují v těle dál, takže je určitě jako důležité tohleto téma zvedat a nějakým způsobem měnit ten pohled na tu jako konstituci, ta tělesnost jako takovou.
0: Eva Farná je teda tím hlasem pro všechny tyhle ty lidi, kteří se s něčím takovým potýkají. To jsou ta témata, to body positivity a women empowerment, který ona se tam snažila vtěsnat teda do toho, mezi ten zpěv a do toho zpěvu.
5: Jo, určitě, jsou to nějaká témata, která teď od té doby, myslím si, že od té doby, co vyšlo Umami, to je její předchozí album, kde ona odešla od velkého labelu, založila svoji vlastní nahrávací společnost a začala se profilovat mnohem víc autorsky. A to jsou ta témata, která vlastně ona do té hudby v té své autorské fázi kariéry začala vnášet a myslím si, že to lidem přináší velkou jako úlevu a pocit nějakého zadosti učinění. Jako v Americe nebo prostě obecně v západní pop music už tato témata jako jedou delší dobu, ale to není tak stotožnitelné pro lidi, pro které není angličtina třeba první jazyk. Jo. A je to hrozně důležité mít to i v tom mateřském jazyce.
0: To znamená tři koncerty, tři vyprodané koncerty, desítky tisíc lidí, které na ně přišly. Byl to spíš koncert nebo teda předání nějakého poselství za tebe? Tak jak o tom ty mluvíš?
5: Já si myslím, že to byl takový jako velikánský popkulturní moment se vším všudy. V tom, jako je to mistrovství, který ona předvedla. Krom toho, že ona má nepochybně ty jako velikánský hudební, pěvecký kvality, jako pěvecké opravdu na tom jako strašně dobře. Je to jedna jako ze zpěvaček s největším rozsahem, podle mě jako na české scéně obecně. Je technicky jako úžasná, ale je to jenom těch 50% toho, co tvoří ten finální jako dojem. Mm-hmm. A ona těch dalších 50% dovedla opravdu jako naplnit přesně těmi poselstvími, za druhé ale taky tím humorem. Já si myslím, že ten humor je v té její kariéře i v tom, jako co ona předváděla na té stage, hrozně důležitý.
0: Jaký humor? Co předváděla na stage?
5: Celý ten koncert tak byl proložený takovýma jakoby videama, které jako spojovaly celou tu show do jednoho takového dramaturgického celku. Vždycky, když ona odehrála nějaký blok písniček, tak se odehrála scénka předtočená na těchto obrazovkách a prováděla vlastně tím koncertem. Mm-hmm. Nebo tato videa prováděla tím koncertem.
0: Bylo to pečlivě připravené, stál za tím Markus Kruk, člověk, který dělal Zrádce,
5: bylo to velice, velice pečlivě připravené a vždycky v těch zábavných skečích, které mezi těmi písničkami vlastně bylo možné vidět na těch obrazovkách, tak se objevily nějaké jako zajímavé celebrity z českého showbiznisového světa. Od sportu byl tam třeba Radko Gudas v roli sekuritáka, mladý herec Radek Leifr, který prostě tam byl v takové roli otravného fanouška. Takové cameo se tam střihlo i jako výrobce cateringu Zdeněk Polreich. Takže ona dovedla prostě propojit ten show business s nějakým seriózním poselstvím, svojí vlastní zkušeností a s hodně tím svým vlastním Byl takový Bildungskoncert, jak se říká v literatuře o Bildungsrománech, jako, které sledují vývoj nějakého hrdiny, hrdinky, tak ona fakt tady ten svůj vývoj ukázala, prostě od toho dětství do dospělosti, nějaký svůj růst. A
0: ona je určitě fenomén, je na vrcholu teďka tímhletím, protože jak tam jsou superlativa, která ty teď používáš, když popisuješ její tvorbu, to, jak zazářila na těch koncertech, to vypadá, že je tou nejlepší českou popovou zpěvačkou, že je to fenomén doby.
5: No myslím si, že jo, ale já vlastně bych tolik nepřemýšlel nad tím momentem, ve kterém ona je v kontextu jako nějakého výstupu na vrchol a tak, ale co si myslím, že je jako důležitý element celého toho jejího příběhu, je to, že ona se, bude to znít hloupě, ale vyvinula, jo, že začala jako ta dětská hvězda.
0: Ano, ano, ano. Ve 12, ve 13 letech, že jo, udělala ten první
5: single. Její první
0: deska
5: vyšla ve 13 letech, mluví o tom, že smlouvu podepsala v 11, že byla prostě opravdu dítě. A v tom českém popovém biznise opravdu nemáme moc jako případů žen, kterým by ten biznis dovolil vyvinout se, jako najít nějakou jako další fázi své kariéry jako matka, dospělá žena. Máme tady třeba prostě takovou blbou historii Ivety Bartošové. Tam se skloňuje to, že ten biznis jí nenechal vyrůst. Ona comeback v 96. roce po tom, co její kariéra maličko jako utichla, tak se pak vracela s albem, ale kde byla stylizovaná do princezny, tam byly ty tři oříšky. Jo. A vlastně ona sama mluvila často o tom, že už je ale jakoby máma od dítěte, od rodiny a že potřebuje už jako dělat něco jiného, že nemůže být navždy jako holčička. To je věc, která se v tom hudebním průmyslu ženám strašně často děje. Známe to prostě z západní popové historie, nevím, Destiny's Child, nebo takové ty jako historky o tom, že manažeři nedovolovali s tím svým chráninkám, aby třeba otěhotněli, prostě ten tlak, aby zůstaly navždy mladé a nějak zakonzervované, tak tam vždycky byl přítomný. A u ní je strašně ten silný moment teď to, že vlastně ona si našla tu další fázi té, jako své kariéry, že je v nějakém tvůrčím období.
0: Počkej, a ten nejvíc emancipační moment asi jejího života už byl tenkrát, když se osamostatnila od Leška Vronky, producenta, který ji objevil, našel, ona je mu za to vděčná, říká, že na to nezapomene, ale tenkrát 23-22 jí možná bylo, kdy se prostě osamostatnila a to už byl ten první moment toho nastartovat novou část té kariéry.
5: Jo, jo, jo, ten její vztah vlastně jako Eva Farná, Lešek Vronka taky v něčem podobný opravdu těm toxickým příběhům z hudebního průmyslu, jako známe třeba od Britney Spears, která byla dlouhou dobu v područí svého otce jako jejího manažera. Strašně často tam funguje takový vztah, jakože ta žena je v područí toho producenta jako dílo, které on tvoří a nemá svoji vlastní autonomii. To se dělo třeba u Britney Spears, nebo to máme zdokumentované, nevím, třeba u Whitney Houston. Ten manažersko-zpěvačkovský vztah je vždycky takový citlivý a sama Eva Farná v nějaké své speechi na, myslím, že to bylo TEDx Women in Prague, mluvila o tom, že Vronka po ní chtěl, aby podstoupila třeba plastiku nosu.
7: A se na mě podíval, říká, hele, Evy, všechno dobrý.
5: Za ní přišel na nějakém koncertě a říkal, skvělý, super, ale s tím nosem bude muset něco udělat.
7: Všechno dobrý, ale ten tvůj nos, to je teda, to musíme zoperovat, to je blbý.
5: A že ona vlastně jako tam cítila taky ten tlak a ten přístup od toho manažera jako od nějakého stvořitele nebo nějakého autora, který přistupuje ke svému autorskému dílu a nějak se do ní chce promítnout. Ona to odmítla. Chtěla si stát za tou svojí tvorbou, za tou svojí kariérou sama. Dneska je s ní vlastně v rámci toho popového biznesu, krom toho, že to je vynikající zpěvačka a všechno, tak ona je jako výrazná biznismenka na té scéně. Jo? Založila svoji společnost, sama se vydává ty desky, jo. Kromě té české scény takhle funguje i jako v Polsku a vzala to jako hodně do svých rukou, do svých otěží a je to i příběh o nějaké, ano, self-made woman.
0: Jo, jo. A připomíná ti ten příběh, ty jsi zmínila teda několik interpretek ze zahraničí velmi známých, připomíná ti třeba v něčem se vrátím k tomu, jestli je fenoménem doby a symbolem prostě českého popu. Připomínám ti ten příběh i příběh některé z těch aktuálně superslavných zpěvaček jako Taylor Swift. Mluvili jsme o ní ve Vinohradské 12 spolu v minulosti. Nebo Dua Lipa. To je zpěvačka, se kterou i ona si zaspívala, že jo, na jednom z těch pražských koncertů. Kdy zpívala Dua Lipa jeden z jejich singlů a Eva Farná potom na dalším koncertě se k ní připojila. Tak jako dá se považovat za nějakou, a teď to nechci znevažovat, naopak spíš jako připodobňovat českou Taylor Swift?
5: Myslím si, že to, Dua Lipu? Jako, že to je biznismenka, která ten svůj popový biznes vzala do svých rukou a zároveň v těch textech se přiklonila přesně na tu stranu toho současného trendu nějaké jako autenticity. My tady máme v Česku tradici hodně takového funkčního textařství. Jo? Máme tady textaře, kteří psali na míru těm svým popovým hvězdám, ale nikdy, vím, že slovo autenticita je hodně ošemetné, ale nezachycovali ty texty přímo nějaké žité zkušenosti těch jako interpretů, kteří potom s nimi vystupovali na těch stagech. A ona ten zvyk nějak bourá a přichází vlastně s tím, co znám mnohem víc toho zahraničního popu, že tematizuje své vlastní životní zkušenosti.
0: single Mám hlídání teďka, třeba ten letí, že jo? Jako matka zpívá,
5: ano,
0: jako matka,
5: ano.
0: Mám hlídání.
5: Myslím si, že ta její práce s mateřstvím a s figurou pracující matky pro mě je, zdá se mi, strašně důležitá. Řešíme tady prostě neustále téma porodnosti, jako podreprezentace žen, matek vůbec jako na pracovním trhu, jo. Tolik neotvíráme jako zkušenosti toho, jaké to je kloubit rodinu a práci, když jste i jako nějaká primární pečující osoba. A ona to dělá, mně to přijde strašně cenný, strašně cenný, že do těch žitých zkušeností jde. Myslím si, že ano, jako někde už, nevím, když otevřeme Instagram, tak takových jako sdělení máme plno z toho západního popu. Už jako taky toho můžeme být trochu přejedení, ale úspěch Evy Farné nebo to, co je na ní nejcennější, vždycky přijde, jakože to, když vezmeme to, co dělá opravdu v tom českém kontextu, v české společnosti, s tím, jaké jsou české zvyky a české přístupy k nejrůznějším.
0: A hudebně dokáže být něčím inovativní? Protože třeba teď v rámci těch koncertů bylo ohlášeno nové album ADHD Pop, to třeba na iDNESu se setkalo s velkou kritikou, je to prý sbírka písňových odřezků, nevyužitý potenciál a tak dále. Témata, texty, to je jedna věc, to, jakou dokáže udělat show, to je věc druhá. Třetí je ta hudba. Ta je něčím výjimečná v rámci popu?
5: Myslím, že v Česku neexistuje už moc nějaká jako zajímavá podnětná hudebně kritická scéna, tak jako kulturní publicistika a obecně kulturní novinařina trošku je v takovém nešťastném úpadku. A ta jedna recenze, kterou si zmínil, tak já se s ní úplně asi nestotožňuji obecně s názory Jindřicha Geta na hudební produkci moc.
0: Autor té recenze.
5: Necítím, ano, ale já si myslím, že ono to bude znít možná, že to není jako pozitivní věc, ale mně na té desce přijde super, že to jako reaguje na trendy, že to je nějak v kontaktu se světem, s tím, co se děje, protože česká scéna dlouhodobě je fakt hodně uzavřená sama do sebe. Nemáme ty kontakty se zahraničím. Já nesouhlasím s takovým tím doháněním západu, jo, že bychom. Já vlastně ani nemám ráda, když o něčem mluví, jako že to zní světově. Myslím si, že ta její specifičnost, jak jsem zmínila, hodně tkví i v té lidovosti. Jo. Když jsem to poslouchala, tu desku, tak já si myslím, že od figur jejího ražení nechceme žádnou jako nějaké velké experimenty, inovativnost, ale mně to přijde prostě jako dobré současné popové album, které nějak jako je informované trochu o tom, nebo poučené tím, co se děje ve světě, zároveň to přináší něco vlastního a přijde mi to dobrý. Ale hlavně, co ještě je podle mě její velká jako kulturní nebo hudební devíza, tak je to, že ona propojuje hudební světy, které jsou v Česku velmi oddělené. My tady máme,
0: co to znamená?
5: My tady máme, myslím, že jsme se o tom taky bavili v jednom díle Vinohradské, a když jsme dělali náš datový seriál s Michalem Kašpárkem o českých rádiích.
0: Jo, to jsme dělali.
5: Že vlastně česká rádia a takový ten establishment, který se sformoval někdy v 90. letech, tak mezi sebe po dlouhá léta jako nepustil moc nových lidí, mladších lidí, a hudba v rádiích, v nějakých velkých vydavatelstvích, stojí třeba na hudebních cenách, už má dlouhou dobu takový stejný zvuk.
0: Dokáže do toho propojovat i jiné žánry.
5: A máme tady ještě jakoby separátně vzniklou scénu, která je hodně ovlivněná rapem, obecně takovou jako afroamerickou hudbou, R&Bčkem. Ta z toho prostoru v těch oficiálních jako médiích příliš nedostala, hodně vykvetla na streamovacích službách. Mm-hmm. Tam ti interpreti prostě získali obří přehrání, poslechy, velikánský vliv. A ona pochází z toho starého světa, jako je to prostě česká slavice, jo, takový český národní poklad.
0: 70 cen nebo kolik má,
5: Jo. A prostě je to Slavíku, taková ta žena, co soupeřila o prvenství s Lucí Bílou. A to je nějaký svět. To je nějaký vibe, jak by se řeklo. Ale ona dovede vzít tu slávu a tu pozici a tu důvěru nějakého publika, které získala v té jedné hudební sféře, ale zároveň vpustit k sobě i právě ty mladé R&B a rapové tvůrce a tvůrkyně. Na tom koncertě vystupovala s Kellinem, což je mladý rapper, kišiněvský rodák.
0: Oni spolu mají i song, že
5: jo? Jo, mají spolu song a těkli. To pak tam byla Annette X, mladá R&B zpěvačka, která vlastně Eva tímhle jako otevřela dveře k velikánskému publiku. Udělala na té poslední desce track s Marie April, což je čerstvá držitelka Anděla za objev roku, opravdu mladá hudebnice, a myslím si, že ta velikánská hodnota opravdu tkví v tom, že ona propojuje ty dva světy, takže Eva Farná je taková velká česká spojovatelka a myslím si, že by se od ní mohlo spoustu lidí inspirovat.
0: Má ještě kam růst? Protože ona teďka třeba v rozhovoru pro Refresher říkala, že jaký si to uděláš, takový to prostě máš, že je 32, že jo, tak že teď vlastně zažívá to nejlepší, a že její matka říká, že i v 50, že zažívá ten nejlepší život, tak je taková hrozně pozitivní ohledně toho, co do budoucna čekat a s čím se ještě setká, ale co se týče jejího uměleckého života, má ještě kam to posunout, tu svoji tvorbu? Má ještě jak dál oslovit třeba jiné skupiny, které ještě neoslovila?
5: Těžko říct, jak číselně, opravdu třikrát za sebou vyprodat Eden je velikánský zásah, ale myslím si, že co se týče nějakého tvůrčího potenciálu, tak já si myslím, že může ještě udělat opravdu zajímavé a zábavné věci, že teď podle mě objevila nějakou svoji roli prostě mezi světy, že může čerpat z různých žánrů, že může jako spolupracovat s velmi rozmanitými lidmi.
0: Nebude opilá úspěchem. Nemůže to na ní dopadnout nějak negativně?
5: Těžko říct, já nemůžu posazovat, nejsem psycholožka a myslím si, že každý se vyrovnává se slávou nějak jinak, ale myslím si, že součástí té její persony je vlastně veliká podrost, nějaký jako...
0: Odolnost možná taky.
5: Odolnost takové jako zůstávání při zemi. Vlastně se těším na to, co ještě od Evy Farné přijde, protože byť nejsem primární cílová skupina, tak mě hrozně jako baví sledovat, s čím přichází a často pociťuju nějakou frustraci z jisté kulturní stagnace, kterou jako vidím v české hudbě, v českém mainstreamu a i když nemusím být největší faninka všech skladeb, které vydá, tak mi přijde strašně osvěžující pozorovat, kam se vydává a jaký nový vzduch na tu scénu vnáší.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsi přišla a že jsi nám tenhle rozbor Evy Farné a její tvorby poskytla.
5: Děkuji moc krát za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Aneta Jetmar-Martinková, která se perfektně orientuje nejen v českém popu, je taky spoluautorkou podcastu Sirény a v minulosti pracovala na rádiu Wave. Dodám k tomu, že seznam použitých skladeb v tomto dílu najdete na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská 12. Poslední díl Katů uvedeme už tuto sobotu, to je naše speciální série o diktátorech s krví na rukou, určitě ji dobře znáte. Zakončíme ji epizodou o Bašáru Asadovi. Je perfektní, určitě si ji nenechte ujít, ale do víkendu ještě času dost, další díl Vinohradské 12 vychází už v pátek. Naslyšenou zítra.
8: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
9: na rádiu Praha.
8: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den o 10. hodině.
10: Rádio Praha.

0: Jednou z hlavních výzev na extremistické a xenofobní scéně zůstává podle ministerstva vnitra radikalizace jednotlivců, které se daří na sociálních sítích. Souhrnná situační zpráva za druhé pololetí loňského roku uvádí, že se týká nejen dospělých, ale i dětí a mládeže a souvisí s ní i celkové hrubnutí veřejné debaty. Jak do toho zapadá zatím nepravomocné rozhodnutí soudu o předvolebních plakátech SPD a jak vážný problém je radikalizace dětí a mladých lidí, zeptám se politologa Aleše Michala z Univerzity Karlovy, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
0: Jaký vzkaz veřejnosti a politikům ohledně svobody slova vyslal zatím nepravomocný rozsudek soudu, který se týkal předvolebních plakátů SPD?
1: Tak myslím si, že politikům i veřejnosti ten rozsudek vyslal vzkaz, že ta svoboda slova zkrátka není bezbřehá, že ta svoboda slova má tu hranici a tou hranicí je, když urážíme někoho druhého, respektive když ta politická strana v tomto případě zasahuje do práv nějaké další skupiny obyvatel. Takže je to důkaz o tom, že český právní řád umí postihovat ty takzvané verbální trestné činy.
0: Podle unikátních dat Českého rozhlasu, která přinesl Český rozhlas Plus v rámci projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova, je většina Čechů s úrovní svobody slova spokojená a chápou nutnost nějakých mantinelů. Někteří politici, včetně Tomia Okamury z SPD, si ale udělali z boje za svobodu slova v uvozovkách politické téma. Proč je to tak atraktivní téma z politologického hlediska?
1: Tak je to atraktivní téma mimo jiné proto, že se to řeší ve Spojených státech například, kde je to skutečně důležité a kde se to stalo takzvanou nebo takovou identitární součástí toho politického boje a je to ze strany těchto politiků, včetně Tomia Okamury, snaha přenést ten americký konflikt taky do těch evropských podmínek. Je to snaha poukázat na to, že tady ta svoboda slova skutečně nějaké hranice má a z mého pohledu je to taky důsledek toho, co se tady dělo během té covidové pandemie, kdy skutečně ty soudy řešily hned několik těch takzvaně verbálních trestních činů, kdy se zabývali tím, když někdo skutečně zasahoval z těch antisystémových pozic do toho veřejného prostoru. Takže myslím si, že Tomio Okamura SPD se snaží pořád jet na té vlně toho, že tu je někdo, je tu nějaký systém, je tu nějaký establishment, který se tu svobodu slova snaží omezovat, což potom samozřejmě dokáže mobilizovat ty voliče, kteří jdou naproti nebo kteří reflektují ty antisystémové nálady.
0: Nic na tom nemění, že SPD a Tomio Okamura je součástí toho establishmentu?
1: Nemění na tom v zásadě nic, respektive na té rétorice SPD se nezměnilo nic zásadního. Na druhou stranu je to určitě téma, které se na té extrémní scéně objevuje už dlouho, jestli SPD prostě už tím, že byla v parlamentu, tak trochu nekolaboruje s tím politickým systémem, se kterým se snaží na druhou stranu bojovat. A myslím si, že už je to ta hranice, kdy se bavíme o tom rozdělení na radikalismus a extremismus. To znamená, SPD bych asi takhle na první dobrou neoznačil jako extremistickou stranu, protože tím naplněním těch znaků toho extremismu by bylo, že chce tu demokracii zbořit jako celek, chce zničit systém politických stran, chce prostě, aby byl tento systém nahrazen úplně nějakým jiným politickým systémem. SPD je radikální, SPD je velmi důrazná ve svých prohlášeních, ale už tam je potom trochu rozdíl oproti tomu, co tradičně pokládáme za extremismus.
0: Kde je ta hranice mezi extrémní, radikální a populistickou stranou? Je to snadné rozlišit?
1: Není to v praxi vůbec snadné rozlišit a to je právě ten největší problém, protože často nejde jenom o to, jak se ta retorika projevuje nebo co ti politici říkají, protože to samozřejmě samo o sobě může znamenat jak tu extrémní, tak radikální pozici. Když se bavíme třeba o těch plakátech SPD, tak to by nám spadlo vlastně do obou těch do obou těch kategorií.
0: Do extrémní i radikální.
1: Do extrémní i radikální, ale je tam důležité zaměřit se na ten záměr. Jestli tím záměrem skutečně je tu demokracii zbořit, což si myslím, že v případě SPD není, protože SPD je spíš takový biznisový projekt, který se s tím strachem snaží nějakým způsobem kreativním pracovat, ale když dojde na to skládání té vládní koalice, tak vlastně poslušně hlasuje spolu s motoristy, s hnutím ANO. A právě ten rozdíl je v tom, že by se, pokud bychom měli mluvit o naplnění těch znaků toho extremismu, měla pokoušet o to zničit celý ten demokratický systém. Ten populismus do toho potom ještě zapadá jako taková specifická kategorie, protože ten populismus my chápeme tradičně jako nějakou ideologii nebo nějaký politický směr, který se snaží rozdělit společnost na lid a elity. A on ten populismus může být ve skutečnosti součástí té extrémní nebo radikální rétoriky, protože sám o sobě prostě generuje to rozdělení společnosti, sám o sobě pracuje s tím, že ta společnost není jednotná a že ty elity, ten establishment je špatně, ale nedá se říct, že ten populismus sám o sobě tu demokracii chce zničit. Naopak, ty populistické strany často fungují v hranicích toho demokratického systému.
0: Proč je populismus pro voliče tak atraktivní? Co je na tom to, co lidi láká, aby volili populisty? A na druhou stranu, dá se s tím vůbec účinně nějak soupeřit?
1: Tak poměrně důležitou součástí té populistické komunikace je, že ti politici se snaží řídit vlastně vším, co ty lidi zajímá, ale taky co považují za důležité a co ti lidé chtějí. To znamená, celý ten program populistických stran často navazuje na to, že si zadají nějaké velké průzkumy veřejného mínění a prostě na základě toho, co chce většina společnosti, tak tvarují ten svůj politický program. Tak proto je to vlastně pro velkou část té společnosti poměrně atraktivní, protože se ty populistické strany a populističtí politici tak už moc nezabývají tím, jak ty věci uvedou v praxi, ale jakým způsobem navazuje ten směr, který se snaží té politice udat, tak jakým způsobem navazuje na to, co ti lidé chtějí. Jestli se s tím dá bojovat, je to velmi těžké, protože bojovat s tím můžete na druhou stranu nějakým jinak zaměřeným populismem zaměřeným na jinou část obyvatel, a to vlastně není žádné moc řešení, protože se tím roztáčí ta spirála toho populismu a bohužel se obávám, že jsme celosvětově svědky tohoto jevu. Potom samozřejmě je to možnost pro ty mainstreamové politiky být víc důvěryhodní, být srozumitelní a nenaskakovat na tu vlnu toho populismu. A tam skutečně ta srozumitelnost i třeba v té politické komunikaci musí být zřetelná. Jsou politici, kteří to dokážou, ale obávám se, že jich není příliš.
0: Vy jste před rokem v Českém rozhlase Plus říkal, že byste obžalobu na SPD a Tomia Okamuru podal, abychom znali argumentaci obhajoby i obžaloby. Zatím máme argumentaci obhajoby a názor soudu prvního stupně, což je nepravomocné rozhodnutí. Dá se už z toho nepravomocného rozhodnutí usuzovat něco, co by mohlo pro případné další případy být nějakým návodem k tomu, co chápat jako extremismus, co chápat jako nenávist, jako něco, co už překračuje hranici zákona?
1: Určitě ano. Já si myslím, že ten soud byl skutečně v tom rozhodnutí velmi podrobný a snažil se skutečně předložit argumenty, které vycházejí z takové jednoduché premisy, že i slova jsou zbraň. A to my samozřejmě víme, když se podíváme do historie, tak je nám to jasné, co všechno slova, co všechno propaganda, co všechno nenávist, rétorická může potom vyvolat. V Evropě si myslím, že s tím máme velmi bohaté historické zkušenosti a ten soud s tímhle nějakým způsobem pracoval. Já nesouhlasím s tím, když Tomio Okamura říká, že se ten soud snažil vyložit to, jak má vypadat politická kampaň. O tom celý ten spor nebyl. Ten spor byl o tom, že hledáme ty hranice, kde ještě je možné tu politickou kampaň považovat za legitimní a kde už skutečně překračuje ty hranice, kde potenciálně může vést k rozmíchávání nenávisti, k polarizaci společnosti nebo k nějakému jejímu dalšímu rozdělování. A tady je skutečně důležité to, co už jsem zmiňoval, že ten soud se zaměřil, a je to podle mého názoru tak správně, na ten záměr, na to, co skutečně SPD chtěla ve skutečnosti tímhle vyvolat, jakou náladu se snažila v těch občanech, kteří tu kampaň vidí, vyvolat. Takže to je poměrně zásadní záležitost.
0: Soudkyně ten rozsudek zdůvodnila tím, že kampaň SPD stavěla lidi do skupiny oni a my, což vede ke strachu, závisti a následně k nenávisti. Je to dostatečně silný argument pro to, aby to bylo řešeno v rámci trestního řízení?
1: Obávám se, že už to tak je, protože my právě se snažíme postihovat i ty verbální trestné činy, kdy skutečně se díváme na to, jak ta slova mohou zraňovat, jak ta slova nějakým způsobem zasahují do práv někoho jiného, jakým způsobem můžou potom potenciálně vyvolávat nějaké pocity v té společnosti. A z tohoto pohledu si myslím, že to, že se to řeší nástroji trestního práva, tak je zaprvé v té evropské legislativě běžné a tradiční. Za druhé je to dobře, protože to poukazuje na to, že si tady některé problémy prostě snažíme řešit už v zárodku, ne až ve chvíli, kdy někdo přijde a například poseká dříví na koleje, stromy na koleje, jako už jsme to viděli, nebo někoho zabije, nebo někoho zraní. Takže my už se snažíme řešit nějakou tu příčinu a to si myslím, že určitě dobře.
0: SPD trvá na tom, že plakáty byly alegorií a politickým komentářem k migraci a sociálním dávkám, nikoliv nenávistným projevem. Jak tenká hranice je mezi politickým komentářem a projevem nenávisti?
1: Ta hranice je docela tenká, protože to, na čem opět záleží, tak je na jedné straně právě ten záměr, který ten soud by měl samozřejmě prokázat, a myslím si, že tam uvidíme i bohatou argumentaci u těch soudů dalších instancí. A to, co je taky zásadní, je do jaké míry prostě SPD se snaží pracovat s tímto typem kampaně dlouhodobě. To si myslím, že je taky docela důležité. Já tady v tomhle případě vnímám docela velkou inspiraci třeba od německé AfD. Ostatně Tomio Okamura včera v rozhovoru v Mladé frontě Dnes řekl, že bude SPD mít nové logo, že pracuje s firmami marketingovými, se kterými pracuje i německá AfD, protože chce okopírovat ten úspěch, ale taky chce kopírovat ten marketing. A myslím si, že v případě třeba německé AfD to rozmíchávání té nenávisti vidíme taky jako dlouhodobou strategii. Bohužel si to SPD bere za své.
0: Vy jste v podcastu Seznam zpráv řekl, že SPD narazila na militantní demokracii. Co to přesně znamená?
1: Militantní demokracie je vlastně soubor nástrojů, které ty liberální demokracie mají, aby se bránili těm politickým aktérům, které to s ní nemyslí vážně, respektive které svými činy a svou rétorikou, svou politikou se snaží ji narušovat nebo postupně zevnitř ničit. A mezi ty nástroje militantní demokracie právě patří i tato rozhodnutí soudů, která můžeme vidět na škále. Na té vlastně úplně nejnižší, na tom prvním bodu se nacházíme teď, kdy SPD dostává pokutu za ty nenávistné plakáty, ale na tom konci, na tom druhém polu té škály samozřejmě může být třeba zákaz politické strany, což je extrémní nástroj, ke kterému ta česká legislativa přistoupila zatím jenom jednou. Ale ta militantní demokracie je něco, co je docela důležitou součástí toho, abychom skutečně v té politice pracovali slušně, abychom odmítli nějaký radikalismus a extremismus v té politické soutěži.
0: Má podle vás svědomím toho, jaké argumenty jste slyšel od obžaloby, jaké argumenty jste slyšel od obhajoby, šanci Tomio Okamura jméno svého hnutí očistit, nebo už ne?
1: Myslím si, že ta šance příliš velká není, ale určitě Tomi Okamura má dál právo se odvolávat, stejně jako celá SPD. Ta strana má samozřejmě taky právo předkládat nějaké argumenty, které ale by museli narušit ten hlavní argument toho prvoinstančního soudu, to znamená SPD by musela prokázat, že skutečně záměrem nebylo vyvolávat tu nenávist, že záměrem nebylo rozdělovat tu společnost a přispívat k té polarizaci. A myslím si, že že tak nějak pocitově, a svědčí o tom i některá vyjádření některých koaličních politiků, tak nějak pocitově všichni tušíme, že ten záměr skutečně takový byl, byť to SPD popírá.
0: Hnutí SPD se opakovaně soudí o to, jestli má nebo nemá být zahrnuto ve zprávě o vývoji extremismu v Česku. Loni v únoru padlo zatím nepravomocné rozhodnutí, že ministerstvo vnitra porušilo práva SPD, když hnutí zařadilo do zprávy o extremismu ve druhém pololetí roku 2020. Omluvu hnutí ale nepřiznal. Do jaké míry může zprávy ministerstva vnitra o stavu extremismu ovlivnit to, že hnutí SPD je součástí vlády, která tu zprávu vydává?
1: Já chci věřit, že minimálně, že ta role by tam skutečně být neměla, protože ta zpráva o extremismu se sestavuje na základě policejních statistik, na základě nějakých odborných sekcí na ministerstvu vnitra, a musíme nebo chceme doufat v to, že tohle nebude podléhat nějakému politickému ovlivnění. Na druhou stranu ten stín podezření i vzhledem k tomu, jakým způsobem SPD dřív přistupovala k tomu, jakým způsobem tedy byla zmiňována v těch zprávách o extremismu, tak se obávám, že tam k nějakému ovlivnění určitě dojít může. Ta zpráva o extremismu standardně probíhá připomínkovým řízením. Dřív jsme viděli například to, že Pražský hrad za úřadování Miloše Zemana, tak se snažil kritizovat to, že tam SPD je zařazená. Uvidíme, jaké budou ty připomínky během toho připomínkového řízení teď, ale samozřejmě je důvodné se domnívat, že tam nějaký ten vliv, byť minimální, být může, ale ta zpráva by měla být, byť pochází od exekutivy, sestavena na základě odborných stanovisek, a já bych asi taky jenom k tomu připomněl, že je to zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti. Že tam je ještě ta druhá část, kterou by ta zpráva měla pokrývat, a tam skutečně minimálně to, jakým způsobem SPD komunikuje, by zahrnuto být mělo.
0: V situační zprávě o extremismu za druhé pololetí loňského roku ministerstvo vnitra uvádí, že využívání tenzí ve společnosti se stává prostředkem k aktivizaci a rozšiřování podporovatelů a realizaci vlastních, často ekonomických a politických zájmů, což vede k dalšímu tříštění společnosti a posiluje nedůvěru ve stát. Jak vážně by tohle varování měl stát a její orgány brát?
1: Určitě velmi vážně, protože se to potom propojuje s nějakými osobními a vlastně autoritářskými, mocenskými, ekonomickými zájmy těch daných politiků. My se v tom českém případě i v té odborné debatě bavíme o takzvaných podnikatelských politických stranách. To znamená, jsou to politické strany, které ale zároveň slouží jako biznisový projekt těch svých zakladatelů. Standardně se mezi tyto případy řadí jak hnutí ANO, které bychom určitě nepovažovali za extrémní v té rétorice, určitě ne v tom pravém slova smyslu, tak jako SPD, už jenom proto, že to prostě v souvislosti s takovou kampaní úplně neřešíme, ale SPD bývá standardně, a to její propojení s Tomiem Okamurou, už i v případě Úsvitu přímé demokracie a SPD potom následně, bývá zmiňováno jako jeden z případů těch podnikatelských stran. A určitě je to věc, která se potom netýká jenom těch velkých stran, ale během covidové pandemie jsme tu viděli spoustu jedinců, kteří se prostě chtěli svést na té antisystémové vlně, kteří burcovali to Václavské náměstí k těm demonstracím, a pak média přišla na to, že to byl víceméně nástroj k jejich vlastnímu obohacení.
0: Vnitro v té zprávě píše, že i ve druhém pololetí loňského roku docházelo ke xenofobně motivovaným výpadům vůči příslušníkům menšin, zejména Ukrajincům a Romům. Proč jsou to právě tyhle dvě skupiny?
1: Je tu určitá část společnosti, která se prostě vždycky bude snažit najít nějakého viníka. Romové v té české společnosti, to jsou dlouhodobě. To je problém, který je živený desetiletí, a v těch 90. letech si myslím, že se to projevilo jako poměrně silně, když se to na jedné straně snažil burcovat Miroslav Sládek z těch parlamentních pozic, na straně druhé prostě přišla ta svoboda a pro spoustu lidí taky nějaký pocit, že mají na jednou možnost kritizovat i třeba z těch rasistických pozic trochu důrazněji. To ale samozřejmě není slučitelné prostě s těmi principy liberální demokracie, rozhodně ne v té extrémní formě. Co se týče potom Ukrajinců, tak je to navázáno na tu poměrně mohutnou migrační vlnu, které jsme byli svědky po začátku té ruské agrese na Ukrajině. Je to pro spoustu těch lidí snadný cíl, protože najednou, a to je vlastně něco, co je nové a v čem se třeba ta migrační vlna liší od těch tak více performativních migračních vln, které vlastně reálně nebyly. Muslimská invaze v letech 2015-2016, to se České republiky nějak netýkalo, tak ten rozdíl tady je v tom, že skutečně s Ukrajincem, s Ukrajinkou se velká část té společnosti může ve svém životě setkat a potom je snaží obvinit je z nějakých i ekonomicky špatných motivací, i z toho, že se té společnosti snaží nějak škodit. Bohužel je to prostě vždycky a vždycky bude určitá část společnosti, která tohle bude akcentovat a která bude slyšet na rozmíchávání této nenávisti.
0: A co pro vás znamená podíl SPD na moci? Neposouvají se tím hranice normality, nebo je to něco, co je běžné, co prostě patří k té demokracii a vidíme to všude na světě?
1: No, je to jev, kterého jsme stále častěji svědky, určitě minimálně v tom evropském kontextu, ale když bychom se zase podívali do těch Spojených států, tak je to určitě záležitost, která se normalizuje, která se mainstreamizuje. My se právě o mainstreamizaci radikální pravice v Evropě bavíme už 20 let. Je to posun, který je tam pořád znatelný a který stále jde kupředu. Já si třeba vybavuju na projevy Nigela Farage v Evropském parlamentu ještě v době, kdy byla Velká Británie v Evropské unii, tehdy na něj vlastně všichni ti ostatní europoslanci se dívali jako na někoho, kdo je takové vychýlení z té evropské politiky, kdo představuje něco razantního, co ale úplně celý zbytek té Evropské unie odmítá. V takové situaci už nejsme, v tom Evropském parlamentu je velká část politiků, kteří dnes říkají to stejné, co Nigel Farage tehdy. Takže myslím si, že tohle je právě ten jev, kterého jsme svědky. Ty strany jsou stále mocnější, ty strany jsou stále silnější. Když už jsem zmiňoval AfD v Německu, tak tam je docela možné, že ta strana vyhraje volby. Můžeme to vidět i třeba ve Francii. Takže z tohoto pohledu je to jev, který je znatelný a znamená to, že pro velkou část společnosti je tohle zkrátka přijatelné, respektive, že se těm stranám, které tuto rétoriku mají, daří ty lidi přesvědčovat o tom, že to pro tu správu toho státu není škodlivé. Ale myslím si, že pro Andreje Babiše ta přítomnost SPD ve vládní koalici je taková jízda na tygru, že jsou momenty, kdy se to skutečně může projevit jako velmi problematické.
0: Říká politolog Aleš Michal, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak se vůbec Česko vede v Evropě, pokud jde o extremismus?
1: Tak myslím si, že ta česká společnost dlouhodobě má takovou pověst národa, který je relativně umírněný, který jako neslyší v té obrovské míře na ty nálady, na to volání těch antisystémových stran. A skutečně, když bychom to měli nějak porovnat s tím limitem, že je to samozřejmě docela těžké, protože některé ty národní kontexty z

0: které můžeme vidět i v České republice, a když vyjdeme třeba ze zpráv Bezpečnostní informační služby v tom českém kontextu, tak jsou tu některé jevy v posledních měsících, letech, které jsou varovné a nejsou spojené jenom s tím pravicovým extremismem, ale i třeba s tím levicovým extremismem. Viděli jsme ten útok v Pardubicích, Bezpečnostní informační služba varuje i před tím, že se v souvislosti s těmi propalestinskými hnutími může radikalizovat ta levicová scéna. Takže není to nic, co by tady přítomné vůbec nebylo, ale jsem přesvědčený o tom, že zejména ty větší země v západní Evropě tak mají ten problém s extremismem o něco větší než my.
1: Zpráva o extremismu za rok 2025 zdůrazňuje individuální radikalizaci nezletilých a mladistvých, často bez vazby na konkrétní ideologii. To je nový fenomén.
0: Je to fenomén, který není úplně nový. Na druhou stranu ta akcelerace, kterou vidíme v posledních letech v souvislosti zejména s tím internetovým prostředím, s prostředím třeba gamingu, online her, tak je znatelná. Je to prostředí, kde může tedy probíhat ta radikalizace, ať už bez té návaznosti na tu konkrétní ideologii. To je samozřejmě velmi problematické, protože to potom může vést k tomu v krajní podobě samozřejmě třeba k terorismu, u kterého ta ideologická vazba není jasná, a to taky znamená, že pro ty zpravodajské služby, respektive bezpečnostní složky, je těžké takové lidi vlastně odhalit ještě v té chvíli, kdy třeba ten trestný čin připravují. Takže to určitě je varovný signál, je to červená kontrolka, která tady prostě svítí a kterou je potřeba řešit a nějakým způsobem pracovat i s prevencí u těch mladých lidí, ale ten extremismus tradiční, ideologický, samozřejmě se na tohle může taky napojit, protože třeba radikálně pravicoví nebo extrémně pravicoví politici se tohle samozřejmě ví a snaží se do toho prostředí, kde k takové radikalizaci dochází, infiltrovat a potom tam šířit třeba neonacistické myšlenky. Takže je to problém, a v té situaci, kdy to není jednoznačně spojeno s tou ideologií, tak je to ještě horší, protože to můžou být takzvaní osamělí vlci, kteří se prostě radikalizují proti té společnosti a my to nedokážeme podchytit.
1: Po 7. říjnu 2023, respektive po izraelské reakci na teroristickou akci Hamásu, se po celém světě zvedla vlna antisemitismu. Antisemitské útoky přibyly i v Česku. V roce 2024 se někdo pokusil zapálit synagogu v Brně. A Federace židovských obcí to označila za přelomový případ. Je to nějaký zlom? Znamenal rok 2023 nějaký zlom právě v tom antisemitském tažení?
0: Obávám se, že ano, a že vždycky, když je ta společnost v nějaké krizi, když se prohlubuje ta společenská polarizace, tak bohužel ten antisemitismus je jedním z jevů, který vždycky tak nějak vybublá na povrch, protože tam historicky v té společnosti vždycky je. Neměli bychom se nechat zmást tím, že má většina české společnosti pozitivní vztah k Izraeli, protože to je prostě jenom jedna část celé té mozaiky, ale obávám se, že skutečně od roku 2023 tak pozorujeme nárůst těch antisemitských nálad, který se může docela dobře napojit právě na tu nedůvěru v ten stát, nedůvěru v ten politický systém. To, na co si tak nějak postupně zvykáme v těch posledních letech, tak je ten jev, kdy ten antisemitismus je primárně spojený s tou levicovou scénou, zejména v západní Evropě. To neznamená, že by pro extrémní pravici už nehrál žádnou roli. Naopak v těch evropských zemích často ta extrémní pravice je vnitřně rozštěpená na tom vztahu k Izraeli, na tom, jestli, když to hodně zjednoduším, je pro ně prostě víc antiislamismus a nebo antisemitismus, jestli nenávidí víc muslimy nebo židy. Ale to neznamená, že ten levicový radikalismus a extremismus v tomhle není problém. Tam ta levicová scéna skutečně aktivní je a my už bohužel vidíme i první činy, které odpovídají tomu, že to skutečně je problém i z hlediska toho politického násilí.
1: Říká Aleš Michal, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
2: A vítáme tady dalšího z tvých hostů, můžeš ho prosím představit?
3: Můžu ho představit, já jsem říkal ráno, že to je můj bývalý jako svěřenec a i bývalý protihráč, ale jelikož ty jsi zajel do análů, tak jsme zjistili, že jsme proti sobě vlastně skoro nikdy nehráli. Jestli mi to vyvrátíš, tak budu rád, ale...
4: Tak dobrý den, nevyvrátím.
3: Nevyvrátí, no. Je tady Milan Havel, mě to trošku mrzí, že jsem proti němu nikdy nehrál, protože bych ho vlastně, nevím proč, protože bych ho neobešel ani nepředběh, tak asi mě to tolik nemrzí.
2: Je tady Milan Havel, dnešní oslavenec, všechno nejlepších svátků,
3: no,
2: Milane.
3: Všechno nejlepší.
2: Vítejte v desítce Pavla Horváta.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Tak já myslím, že je škoda, že jste spolu nehráli, protože mít takového fofrníka třeba na straně, to by si využil.
3: No, fofrníka hlavně, teď jsme se bavili, že začíná sezona za chvíli, nebo přípravy, že kluci mají takový ty běhy před těma ještě oficiálníma tréninkama, tak Milan byl z těch kluků, který běhali vždycky v té první skupině a běhal rychle a vydržel hrozně dlouho, takže to samozřejmě bylo jedno plus a druhý plus bylo ještě to, že kdykoliv stokop na zadní tyč, tak najednou se tam objevil Milan Havel a většinou z toho skóroval. Ale k tomu se taky dostaneme.
2: K tomu se dostaneme, můžeme to započít tím, že teď máme hodně těch reprezentačních témat, kvůli mistrovství světa. Vstáváte na zápasy?
4: Tak nevstávám pravidelně, ale kluky českou reprezentaci, to jsme vstali, dokonce chtěli i můj malej 7letý syn, mě nutil, abych ho zbudil, moc jsem mu to nevěřil, ale bez srandy jsem přišel do pokoje a ty 4 ráno a on hned otevřel oči a vydržel celý zápas.
3: A co říkal na ten zápas?
4: No, říkal, že škoda, ale shodli jsme se asi spolu, že to bylo zasloužený.
2: Vy jste možná takhle vstával, když koukám na ročník narození v nějakých 8 letech na mistrovství světa v Asii, v Jižní Koreji a v Japonsku někdy v roce 2002, nevím, jestli si vzpomínáte.
4: Ne, mě táta nezbudil.
2: Nezbudil. Já si pamatuju, že my jsme během mistrovství světa 98, což mi bylo 7, taky chtěli koukat třeba do noci a nemohli jsme třeba v finále to vůbec, no, to pak si člověk...
3: Já jsem archivně. V roce 86, když mi bylo 11, tak jsem vstával, ale nebylo to v televizi.
2: Když jsme u Milana Havla, tak on reprezentoval Česko také na mládežnické úrovni. Dneska je to přesně 9 let, kdy jste hrál za 21 v Tychy v Polsku, mistrovství Evropy.
3: To
2: jsi
3: nevěděl, viď, že to je 9 let.
2: 18.6.
4: Jsem nevěděl.
2: Z Němci tehdy, 0-2 to bylo.
4: Ano, první zápas.
2: První zápas, pak jste tam ale vlastně měli ještě šanci po vítězství nad Itálií, 3-1.
4: Jo, tak tam byl takový ještě starý systém, kde byly 3 skupiny, postupoval vlastně první tým a nejlepší druhý, jestli to dobře říkám, my jsme vlastně první zápas mezi Němcem a my jsme chytli těžkou skupinu. S Němcem jsme první zápas 2-0 prohráli, ty z nás zaslouženě asi přejeli a naopak druhý zápas 3-1 s Itálií. A měli jsme šanci na postup, ale bylo to fakt tak zvláštní, že my jsme ještě byli skupina Ačko, jestli si pamatuju, a tak se kalkulovalo, museli jsme vyhrát 3-0 s Dánama a nedostat žlutou kartu, aby jsme postoupili, takže se tak různě kalkulovalo před tím zápasem, no a ten zápas jsme nakonec nezvládli, prohráli jsme, myslím, 4-2, nepostoupili jsme, ale to mistrovství bylo úžasný, spousta českých fanoušků.
3: A pamatuješ si nějaký svoje spoluhráče?
4: Jasně. Spoluhráče, řekl bych, že všechny možná.
3: Tak vlastně, pro mě tam byly zajímavý jména, no.
2: Tak já tady mám tu sestavu, možná i teda přečtu celou tu základní proti Německu, když to je těch 9 let. V bráně Zima, Lukáš Zima, ano. Myslím, že. Obrana Sáček, Lichtner, Simič, Havel. Střed zálohy Souček, pak tam byl Černý, Trávník, Ševčík, Jankto a Šik. Tak minimálně 3 jména, která teď zazněla, jsou i posluchačům hodně teď známá, protože 3 z nich nastupují na mundialu za Česko.
3: No, to je celkem jako nabitý mužstvo, no.
2: To je nabitý mužstvo. Kdo byl lídrem takového mužstva tehdy?
4: Jo, my jsme měli opravdu silný tým, společně i s trenérem Vítou Lavičkou, který to dal super dokupy a měli jsme skvělou partu a až na první zápasy, který se nám v kvalifikaci nepovedly, vypadalo to, že už nepostoupíme. Myslím si, že jsme tam hráli klíčový zápas v Belgii doma, kdy oni to přijeli nabitý taky. teď si nespomenu, přijeli opravdu nabitý ty hráči a my jsme to zvládli 1-0, ukopali jsme to takovým tím svým srdíčkem, jak říká Pavel. Ne, Patrik Šik to trefil z otočky nějak doprostřed brány, ještě myslím trošku chyba golmana a pak jsme to ubáčili a vlastně ta kvalifikace se otočila a postoupili jsme nakonec. A teď se omlouvám, zapomněl jsem otázku.
2: No, může přijít otázka konkrétně na Patrika Šika, který je tedy, myslím, o nějaký ten rok a půl mladší než vy. Je to ročník 96, vy jste srpen 94 a on tehdy už měl za sebou ten přesun do Itálie, že? Na tomhle euru.
4: Je to tak, já jsem vlastně ještě s Paťou, nebo myslím si, že to ještě bylo v začátcích té kvalifikace, on byl na hostování na Bohemce ze Sparty, takže jsme spolu prožili rok a pak
3: spolu
4: vlastně...
3: jezdili autem na srazy.
4: Jezdili jsme spolu autem na srazy, je řídil Páťa většinou, v té době Felici ještě.
3: Tím se na srazy nejezdil.
4: Takže jezdil Paťa a bývali jsme i spolu na pokoji super kluk, do té, když se vidíme, tak rád ho vidím, ale už v té době, kdy on přišel na Bohemku, tak bylo vidět prostě, že je jinde a že má před sebou velkou kariéru, což si myslím, že potvrzuje.
3: Já to teda využiju, promiň, jo. Já samozřejmě, teď ho všichni známe, já si ho taky uvědomuju v tomhletom věku, ale samozřejmě jsem s ním nebyl, tak to využiju, že tohle si řekl, je to salámista nebo to není salámista? V dobrým slova smyslu, myslím.
4: V dobrým slova smyslu je určitě.
3: Jestli dokáže vypnout tu hlavu prostě od toho tlaku a hraje si svůj zápas, svůj je připravený na to, všim je silný.
4: Jo, já si myslím, že Paťa má takovou tu super fotbalovou hlavu, že ač on ví, třeba, že ty schopnosti má velký, tak dokáže si ten tlak na sebe, ale na jednu stranu si ho nedokáže vůbec připouštět, naopak jako je to super kluk, dokáže to v kabině odlehčit, naopak když je třeba, tak je schopný něco říct, takže i v tomhle směru si myslím, proto je tak velký hráč, jak je.
3: To je zajímavý, protože my ho máme vlastně všichni zaškatulkovanýho za toho hráče, který úplně se nebude vyjadřovat, nebude jako tak bych řekl produktivní v tom
2: kolektivu
3: v lidských vztazích v té šatně a tohle je dobrý slyšet.
4: A tak jako já si můžu, tak samozřejmě já už s Paťou už jo, nějakou dobu, je to několik let, co jsme spolu hráli, ale myslím si, že jsem čet nedávno rozhovor, on to říkal, jakoby, když se bavilo o kapitánovi, kdo bude nový kapitán, říkal, jakoby, že to nechce, nebo že potom netouží, ale že je schopný v kabině si říct svoje věci, což si myslím jenom, že potvrzuje tak, jak se chovali předtím.
3: Jo, to je dobrý. No.
2: To je téma, které jsme teď několikrát dali i Antonínu Panenkovi, legendě Bohemky, se kterou jezdíme tento rok na živé desítky, Pavla Horváta. Jestli chtěl nebo nechtěl být kapitánem, on k tomu má výbornou historku vysvětlení, můžete si to poslechnout i na aktuálně vydané desítce v archivu. Byli jsme na výstavišti s Antonínem Panenkou, Václavem Němečkem a právě teď včera se objevil na YouTube záznam z celé té akce z festivalu Off Season. Tak vás zvu k tomu poslechnout si Antonína Panenku se vzpomínkami i na to, zda byl vlastně nebo proč nebyl kapitánem. Ale ještě věc, která se týká Patrika Šika, jo, tak on přišel do Bohemky na to hostování se 4 starty za Ačko Sparty, v lize. A pak v Bohemce tedy prožil tu průlomovou sezonu. A už jste nejen opravdu jako cítil psychicky, že třeba byť je to hráč na hostování, že ve Spartě nedostal tolik šancí, že to má takhle jako v sobě a že to má před sebou. Je to takhle opravdu, protože tady je spousta dalších hráčů, budeme ještě zmiňovat jednoho konkrétního z Plzně. Jestli se to takhle projeví už v tu dobu, kdy to třeba nikdo ještě nečeká.
4: Tak si myslím, že Paťa měl tu nálepku jako velkýho talenta a člověk jakoby v tomhle věku, asi Pavel mi to potvrdí, že nemůže úplně říct, jako kam ten kluk to dotáhne, samozřejmě talentu.
3: Vidíš tu kvalitu,
4: ale takových hráčů bylo spousta. Na Paťovi to bylo vidět, že on prostě má ty dispozice, je vysoký, umí hrát hlavou na to, jak je velký, je technický, je rychlej, neskutečný zakončení, jako utažená placka na útočníka, jako to jsem možná neviděl. Takže jakoby měl ty předpoklady velký, ale samozřejmě nic to neurčuje k tomu, když je na hostování v 18 Bohemce, nebo kolik mu bylo, že taková kariéra bude. Jako. Jsou to nějaké spekulace. Paťa si myslím, že to vzal za dobrý konec a dotáhnul to, kam to dotáhnul.
2: V trošku rozdílné pozici byl asi Tomáš Souček v tom tehdejším nároďáku, protože ten měl všechno to velké, co dosáhl před sebou. Charakterově a možná tím nastavením jste spíš blíž třeba Tomáši Součkovi? Nebo ne charakterové, ale myslím tím herní nastavení, tím, jakým způsobem přistupujete k fotbalu.
4: No to asi.
3: Jako, že víc bojuje. Jako.
2: Asi, no, jako, asi, že jste říkal, že...
3: Nebo, ono, pozor, asi proti Patriku Šikovi se dá říct, že vlastně všichni hráči můžou se cítit malinko v pozadí, protože to, co říkal Milan, ta fotbalovost, prostě ta kvalita, ty myšlenky, ten úm je jako u něj nadstandardní a vlastně jakýkoliv hráče zmíníš v tuhle chvíli, tak asi se bude cítit trošku jako jinak.
4: No, Pavlík to řekl trošku kulantně. No. Já jsem chtěl říct, jako, že asi nemám takovou techniku jako Patrik Šik, takže asi blíž Tomáši Součkovi, ale přeci jen jako se vším respektem, Tomáš Souček je určitě dál než já, takže...
2: No, Milan Havel, ale...
3: V Americe.
4: Je v Americe.
2: Milan Havel, ale každopádně se podílel taky na 5 reprezentačních zápasech českého Ačka. A my si vlastně v desíce můžeme připomenout fakt, že sám nebyl daleko od toho, aby se třeba na mistrovství světa taky probojoval.
5: U hrací plochy u postranní čáry jsou připraveni dva krajní fotbalisté, je tam Aleš Matějů, je tam také Milan Havel a zřejmě právě teď bude střídat trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.
6: Už pomalu končí 3 ze 4 nastavených minut tohoto zápasu, skóre stále nerozhodné 0-0. Tam je Souček centruje před bránu, úplně volný Havel! Který teď netrefil, teď na něj úplně zapomněla švédská defenziva. Havel tam byl na rohu malého vápna úplně sám.
2: Vzpomínáte, o jaký zápas jde, Milane?
4: Tak samozřejmě, byl to zápas baráže o mistrovství světa ve Švédsku. No, těžká chvíle pro mě asi, jedna z nejtěžších chvíl v kariéře.
2: Tak vůbec nastupovat do toho barážového klání tehdy?
4: No, tak ne, tak samozřejmě bral jsem to trošku jinak. Já si myslím, že jsem byl nějak donominovaný, nějaký ty zápasy předtím jsem jezdil, byl jsem donominovaný, věřil jsem, že tu šanci dostanu, těšil jsem se na to, byl jsem rád, jsem v reprezentaci, samozřejmě toho sen, jako každý má takovýhle sen, bych řekl fotbalista, dostat se do repre, mně se to povedlo, takže já jsem byl šťastný, no a samozřejmě pak přišla tahle chvíle. Když jsem to měl na noze, mohl jsem poslat nás vlastně dál. Je otázka, jestli by se řešil offside, neoffside, ale to už je asi jedno, ale musím říct, že to byla jedna z nejtěžších chvil v mý kariéře, protože uvědomoval jsem si, co to znamenalo a samozřejmě i lidi mi to dali dost pocítit a byla to asi jedna z takových dvě nejtěžších chvíle v kariéře a tohle byla asi ta nejtěžší, která mě byla asi strašit ještě, až skončím.
2: Tak to se omlouvám, že jsem jí tady vytáhnul.
4: Úplně v pohodě.
2: Ono se to týká toho mistrovství světa a vlastně byl to velmi specifický zápas, vy jste říkal absence, tak zrovna Patrik Šik byl zraněný, takže chyběla kompletní ta obrana 4 z Eura 21. Poprvé tehdy Češi hráli na 3 stopery, Zima, Brabec, Holeš. Debitoval tam tehdy, po vás přišel na plac ještě současný kapitán repre Ladislav Krejčí, tak jenom, aby si i posluchači uvědomili, že ten fotbalový život je strašně rychlý, že už to je vlastně docela dávno.
3: Já jsem nedávno říkal, nebo na tom off-seasonu se mě tam někdo ptal, já si pamatuju na San Siru v Lize mistrů jsem měl prostě obrovskou šanci, ale střelu z vápna, kterou si troufnu říct, že z 10 8krát trefím a tam jsem to dal vedle prostě. Ale samozřejmě to nebylo za nároďák, nebylo to v žádný kvalifikaci, ale prostě taky vlastně to byl jeden z nejhorších mých zážitků, který se mi vlastně vrací, protože vždycky, když koukám na nějaký ty statistiky, tak mám 0 gólů za nároďák, 0 gólů za v Lize mistrů a říkal jsem si, že tohle by jako bylo tak, že by to všichni viděli a mě to vlastně do dneška mrzí, už mě to jako úplně netrápí, ale mrzí mi to, že jsem třeba tohle to neproměnil, samozřejmě takhle, když by my jsme to nepřipomněli, tak podle mě už je to taková doba, že ani tohle by si fanoušci možná nevybavili, ale furt je to, ne, ale tak ty to budeš vědět do konce života,
4: jo, bohužel,
3: ale no, pozor, taky se dostaneme k těm lepším.
2: Ne, se dostaneme asi taky, já jsem si vzpomněl spíš na tu druhou, ale tu ještě necháme.
4: Ne, to je v pořádku, úplně, já jsem čekal, že to přijde, že to vytáhnete, takže no, říkal jsem, já jsem ten typ, jako, který rád vyhrává, který jako nesu těžce prohry a tohle samozřejmě.
3: No, hlavně ty stědle pozic,
4: být hrdina,
3: cestě, ty stědle pozic, jako se většinou nepleteš, no.
4: No, nevím, šlo mi to na volej, no, tak kdyby mě znal, tak možná se tolik nediví.
2: Bylo to tehdy velmi opravdu specifické období, protože potom fantastickém Euro, já to hodnotím strašně vysoko, když byli Češi ve čtvrtfinále o rok dříve, tam byla řada komplikací, které prostě znemožnily třeba dostat se přímo na šampionát, pak těžká ta baráž. Milan Havel u toho, takže jste si v úvozovkách vybral tuhle chvíli, ale myslím si, že můžeme samozřejmě se zaměřit i na to, že ten současný národák se nějakým způsobem bere na tom mistrovství světa po 20 letech. Když se hrálo s Jižní Koreou, tak se asi sám dokážete představit, jak těžký to byl zápas, jak těžký soupeř to byl. Byť velká kritika se snesla na Čechy, tak Jihokorejci to jako nejsou úplně soupeři, které byste chtěl potkávat třeba na klubové úrovni.
4: Jo, tak já jsem byl, osobně jsem byl na ně strašně zvědavý, protože když jsme věděli, jakou skupinu budeme hrát, tak já jsem si hned rozklik tu Jižní Koreu, říkám přesně, říkal jsem si, lidi si to asi budou říkat, že ty musíme smáznout.
3: Budou malí,
4: já jsem si rozklik tu jejich soupisku a říkám, no to asi žádná sranda nebude, navíc jako Pavlik taky asi má tyhle zkušenosti s těmahle týmama ze soustředěních, takže já vím, jaký tyhle národnosti jsou a viděl jsem, že to nebude nic jednoduchýho a myslím si, že Korejci to potvrdil a mně se líbilo, jak hráli a vůbec bych nekritizoval kluky, byl to první zápas po 20 letech, určitě to na ně taky padlo a dneska jedeme dál a budeme fandit.
2: Doufujeme, že to vyjde lépe, pochopitelně Češi mají za sebou v těch uplynulých letech měření s tou absolutní světovou špičkou a u jednoho z nich byl taky Milan Havel, který je hostem desítky Pavla Horváta.
5: Oba trenéři o poločase střídali, trenér Šilhavý tedy vynuceně a už po druhé ze hřiště odešel Jakub Jankto, který je stejně jako Jaroslav Zelený zraněný a s dvanáctkou na jeho místo přišel Milan Havel, obránce Viktorie Plzeň.
7: Alonso se ale snažil jedním dotekem přihrát na střed, to se ale nepodařilo. Naopak se podařila velmi dobrá přihrávka Václavu Černému, Jan Kuchta spěchá sám na Unai Simona, přehazuje ho a Česko vede 2-1. Fantasticky to provedl Václav Černý s Janem Kuchtou.
2: Na první dobrou taky vzpomenete, o co šlo?
4: Jo, určitě zápas se Španělama v Edenu Liga národů, pokud se nepletu.
2: Remíza nakonec 2-2.
4: Nakonec 2-2, asi nejhezčí zápas, to jsem v reprezentaci prožil.
2: To byl krásný vstup vlastně po vítězství nad Švýcarskem, tak přišla ještě tahle remíza s pozdějšími mistry Evropy. Když to člověk srovná Španělé, pak měl jste zkušenost taky na klubové úrovni. Když jsme mluvili o Jižní Koreji, jak vám chutná tenhle styl?
4: No, asi nechutná.
3: Taky super nezahraješ.
4: Asi nechutná úplně, ale zase na druhou stranu ten zápas doma s těma Španělama, já jsem tam šel o poločas ze stavu 1-1, pokud se nepletu.
2: To byla bizarní situace, že se zranil už hráč, který střídal předtím otřeseného Zeleného, byl to Jakub Jankto. A vy jste šel místo něj ještě.
4: Já jsem šel ještě místo něj, myslím si dokonce, že on se zranil nějak před poločasem a myslím si, že jsme dohráli v 10, nebo jestli to byl tenhle zápas.
2: No tam byla taková chybka, nebo spíš situace, že se nestřídalo, hrálo se v 10, inkasovalo se na 1-1.
4: No, 1-1. A právě já jsem tam šel o té půle a říkám, teď co tady budu dělat, že jo? Teď oni to v první poločas docela dobré a říkám, on to tak většinou bývá, oni přidají, oni se naštvou.
2: Tak ta jména, jo? Tak tam byl Busquets ještě na sklonku té repre kariéry, byl tam Gavi, Rodri, Koke, Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres, takže slušná sestavička takhle.
3: No, oni mají, to je zajímavé, že oni mají vždycky slušnou sestavičku.
4: Jo, je to tak.
3: Já ale ještě, promiň, odbočím tadyhle, mě zajímá ten pocit. Máš starty za nároďák, byl jsi v 21, ale to Ačko, ten nároďák, ten pocit, když tam prvně byl.
4: Tak neskutečný, už ten první pocit, když jsem se to dozvěděl vůbec, že jedu, jako, protože já jsem s tím nějak tak jako nepočítal, to jsem bral jsem hlavně klubovou úroveň, tam odevzal všechno a repre jsem si říkal, že prostě, že je to zase trošku jiný level, buď to přijde, nepřijde to, nakonec se nějaký kluci skončili a že byli samozřejmě nějaký zraněný, nám se v té době dařilo v Plzni, myslím, že to bylo zrovna za Michala Bílka, za tebe, Pavliku a ta pozvánka přišla a samozřejmě to je něco neskutečného. Pak když tam člověk stojí, já jsem měl i to štěstí, že první zápas, který jsem odehrál za nároďák, bylo s Ukrajinou doma v Plzni, takže ještě na domácím stadionu, takže bylo mi dobré kus skoro, no. Je to neskutečné.
3: To je hezký, no. No to je, já jsem to měl taky stejně, tak mě to jenom zajímá, jestli, protože já poslouchám Kabáty ještě a nebo Michala Davida, tak Milan je malinko mladší, tak jestli taky tyhle ty pocity ty mladší hráči prostě mívají, no, nebo jestli už je to jako normální. Teď už Milan taky není jako dvacátník, ale jestli je to prostě jako tak jdu za nároďák a hotovo, no, ale myslím si, že každý, jako kdo to takhle vnímá, tak to cítí správně, ne?
2: No, Milan Havel, který je s námi hostem desítky Pavla Horváta, mluvil o mistrovství světa, jenom když se teď obecně zaměříme třeba na jaký ten tým, který vy byste vypíchl, jestli to třeba budou Španělé, kteří teď teda senzačně remizovali s Kapverďanami, nebo s Kapverďany, ale jestli třeba je favorizujete,
3: no, já ti nepomůžu,
2: jestli tam máte někoho oblíbenějšího ještě? Podle herního stylu?
4: Nevím, trošku mi připomíná to mýho syna, který se mi na to ptá furt, kdo to vyhraje.
2: Takže to bude, on možná je podobně zvídavý jako novinář.
4: A je to možný. Je to možný, těch ústev je hodně strašně.
3: Je velká spousta a já musím říct, že jsem třeba Argentínu viděl jenom góly, takže nevím, jak ten zápas probíhal. Je to ještě těžký, musíme chvíli počkat. Já si myslím, že aspoň dva zápasy, tři zápasy v té skupině, pak budeme moci jako říct opravdu, kdo je velkým favoritem. No.
2: Tak než se přesuneme na klubovou úroveň, tak ještě k mistrovství světa máme za sebou první tedy to hrací kolo. Pochopitelně, kdo si nás naladí třeba ze záznamu, tak už bude za námi i ten zápas s Jižní Afrikou. Nicméně Milan Havel, krajní obránce, záložník, hráč, který se dostává taky k autům a právě i auty se hodně řešily, rohové kopy a to zrychlování s těmi novinkami v pravidlech. Nevím, jestli vás to přímo teď potká, jestli už to bude taky implementováno do té české ligy, jestli se na to nějakým způsobem chystáte, jak to vnímáte, tyhle novinky, které můžou přispět k tomu, že ta hra bude plynulejší.
4: Tak určitě je to jenom dobře, no, samozřejmě. Dá se tím natáhat docela dost času, to já sám moc dobře vím.
2: Otíráte míč a takhle?
4: Ne, tak je to jenom dobře. Samozřejmě asi si na to budem chvíli zvykat, i když na to mistrovství, co to sledu, tak ty hráči opravdu to dodržujou, i ty rozhodčí a je to jenom dobře pro fotbal.
3: No já si myslím, že trošku už to natahujou, včera zrovna si myslím, že ty oba zápasy už to chvilku trvalo malinko díl než ty úplně první, v tom ten první den. Já fakt, mně se to líbilo, že vlastně hned začal ten rozhodčí počítat a bylo to furt ve hře, takže já si myslím, že u nás budeme muset tlačit i ty rozhodčí k tomu, aby fakt byli striktní, aby jako nečekali, aby prostě popohnali toho hráče a hned do hry, no. Je to, myslím si, že to je dobrá změna.
2: Ne, tak Milan Havel trošku i pozici trošku vzhledově mi připomíná vzdáleně Andyho Robertsona, kapitána Skotska. A viděl jsem teď jeden záběr, jak on při tom zápase z Haiti nešel vhazovat, nešel ten balon vůbec sebrat ze země, tak ho nechal, postavil si spoluhráče, pojďte kluci, a vlastně to nějakým způsobem ještě rozhodčí nechali, ale asi taky na to budou koukat.
3: No, tohle, tak hele, my jsme ještě Češi, takže já si myslím, že tam jako vyčarujem nějakou jako vychytávku, ale ne, líbí se mi to, já si myslím, že pokud ten rozhodčí bude v tomhletom striktní, samozřejmě i pro ně je to nový, jo, ono, když pískáš 10 let nějakým způsobem a teď najednou, říkám, já jsem zažil malou domů a taky to trvalo chvíli, takže je to dobrý a tohle je dobrý pravidlo, myslím si, že to pomůže.
2: Mistrovství světa pokračuje, pochopitelně v zámoří Radiožurnál Sport mu věnuje velkou pozornost, ale máme tady Milana Havla, tak se budeme zaměřovat právě na jeho klubovou kariéru.
0: Desítka Pavla Horváta.
2: Máme tady Milana Havla, který ve své kariéře v první lize zatím odehrál 254 zápasů, nastřílel 21 gólů, má 19 asistencí. Většinu z těch zápasů 177 má za Viktorku Plzeň, se kterou získal taky dva mistrovské tituly a dvakrát se s ní účastnil Ligy mistrů. Jeden z těch titulů získal tady s Pavlem Horvátem. Bylo to v sezóně 21-22. Když to porovnáte, máte tady teda Pavla, já vím, že se to teď bude těžko asi říkat, s tím rokem 2017-18, jaké specifikum toho bylo to teda už po druhé, když jste vyhráli titul?
4: Tak musím říct, že to bylo úplně jiný. Když se vrátím asi těch 2017, to já jsem přišel do Plzně vlastně před tou sezónou, to se tady rozjeli velký šachy v Česku, kdy Sparta Slávě nakupovala hodně. Nás přišlo asi 5 taky do Plzně, měli jsme to neskutečný podzim, kdy jsme vedli o 16 bodů ligu a naopak jaro nám nesedlo a nakonec jsme to uhráli jen tak. Byl to velký rozdíl v tom, že v Plzni ještě byly klubové legendy jako Limba, Hubňa, Matuš, jo, byl tam Baky,
3: Hejdis,
4: byl tam Milan Petržela, takže pro mě skvělá škola.
2: Vrátil se Pavel Vrba tehdy.
4: Vrátil se Pavel Vrba a já přišel kluk, že jo, kluk z Bohemky z Jednovy Galitkou a teď jsem tam seděl s těmhle borcem a ještě prostě takhle jsme valili jsme, furt jsme vyhrávali a vůbec nevěděl, kde jsem, nakonec jsme to zvedali na náměstí, takže jako neskutečný. No a ten druhý titul zase jako, nedá se to úplně srovnávat, ale Pavlík to ví, by tam člověk musel být to a to byla asi ta nejlepší sezóna, co jsem zažil.
3: To už jsi byl starší.
4: To už jsem byl trošku nějaká, starší, ale prostě ta sezóna, víme, že jo, co se dělo v Plzni, ale jak ta parta, Pavlík s Míšou Bílkem, co dali dokupy, prostě jakou partu dali a jak my jsme šlapali furt, jeli jsme, novináři do nás šli, že furt vyhráváme o gol, my jsme, jo, se tomu smáli.
3: To je ten případ, jo, my jsme vyhrávali 2-1, já si troufnu, že 6x jsme vyhráli 2-1 na začátku.
2: 8x celkem.
3: No.
2: A 17x o gol během té sezony.
3: No, to stačí.
2: Vyhráli jste.
3: A to právě vnímáš v té šatně, jo? Že ty jako, samozřejmě se to k tobě dostane, my všichni říkáme, to nečteme a neposloucháme, ale řekne, že hele, to teď nějaký expert říkal, no oni jako vyhráli, ale nebylo to dobrý prostě a nedá se na to koukat, no a ty si vyhrál prostě 2-1, po třetí za sebou, po čtvrtý za sebou a najednou si měl náskok, takže jako tady těm věcem, co jdou mimo tu šatnu, se vlastně kolikrát směješ a možná to není ani publikovatelný, ale v té šatně prostě je to úplně jiný svět.
4: Já bych tě jako ještě možná doplnil v tomhle, že možná to jako i ti jako dodává ještě tu sílu větší. Když seš takhle semklej a musím říct, že to byla sezóna, kde já jsem měl pocit, že my jsme šli na to hřiště a když jsme prohráli těch 1-0, tak já jsem viděl, že těch 2-1 prostě vyhrajem. Nevím, jak to je, ale prostě měl jsem sobě takový ten pocit a tím ještě, jak jsem říkal, tak ta Plzeň měli jsme ty problémy a nepostoupilo se do poháru a nakonec prostě se udělala skvělá parta, která šlapala celý rok a to bych přál každému zažít takovouhle sezonu.
2: Abychom to ještě posluchačům dokreslili, tak konec sezony 2021, sama o sobě specifická tím počtem účastníků, bylo jich tam 18, 34 kol, nadstavba jeden rok se vynechala a vlastně Adrian Gula nedotrénoval sezonu, poté, já bych řekl, divočině s Příbramí, to si možná vzpomenete, 3-3 to tehdy bylo, to zase na Filip Zorvan přihazoval golmana z dálky. Pak přišel Michal Bílek s Pavlem Horvátem, možná si vybavíte, kde hráli první zápas, kde trénovali, to bylo v Dělíčku proti Pardubicím. A dopadlo to 0-3, jenom aby jsme ještě to trošku víc zhutnili, že ta atmosféra asi nebyla snadná.
3: My jsme to vyšperkovali.
4: Já si myslím, že když přišli vlastně Pavel s Míšou Bílkem, tak možná litovali, kde to jsou, protože ten začátek jsme měli opravdu špatný.
3: Ale to vůbec, já si jako uvědomuji, že vím, že jsem tam zmínil Perňu, jsme měli takový ten meeting v té šatně, tak teď už to je jako díl a já si uvědomuji, že takový to obvyklý klišé, že jako bychom si měli všichni uvědomit, že můžeme být šťastní, že vůbec v té Viktorce jsme, že jako si toho vážit, co všechno tam máme a jaký máme podmínky a jaký máme hráče. A myslím si, že jsem zrovna zmiňoval Perňu, že říkám, co jsi měl v Brně, jako co jsi měl, co máš tady všechno k dispozici. Teď samozřejmě zbrojovka se dostává někam asi, kde ji všichni chceme, ale v tu dobu prostě v Brně to úplně nebylo ideální a ty kluci prostě si myslím, že si toho vážili daleko víc najednou a samozřejmě ty výsledky ti pomůžou v té atmosféře, to je bez debat, když furt prohráváš, tak si můžeš říkat spoustu věcí, ale tady ty kluci byli charakterově, už to nebyli jako teenageři úplně a už měli spoustu věcí za sebou, takže tam stačilo, bych řekl, tak jako škrtnout a trošku možná vyřadit takový ty některý, který, tak jak to je vždycky, že prostě ty, který to trošku jako tlačí někam, kde úplně nechceš, který nechtějí makat, tak ty kluci prostě odejdou a vytřídí se to a pak to mužstvo je zdravý a dopadne to třeba takhle. Ne?
2: Vy jste po té porážce pak ale porazili Baník a Opavu a teda bylo to páté místo, to znamená, že nějakým způsobem jste měli zaručenou snad kvalifikaci do Evropy.
3: Tu konferenční ligu.
2: Ale chci se zeptat ještě Milana na moment, který předcházel asi příchodu Pavla s Michalem Bílkem. Semifinále poháru proti Teplicím dal jste rozhodující gól, to bylo ještě vlastně pod panem Gulou. A pak přišlo finále se Slavií, kdy jste byl vyloučený. Jak se osobně srovnáváte s takovýhle výkyvy? Neříkám, že máte pořád, ale prostě přijde takhle moment, že třeba během měsíce máte nahoru dolů.
4: No, to už bylo za Pavlíka, finále poháru. To je asi fotbal prostě. To je
3: blbý, no.
4: To fotbal prostě přináší a trefili jste i tu moji teda druhou jako nejhorší chvíli.
2: To je tahle, jo. Já si myslím, že to ještě něco.
4: To je tahle, samozřejmě dostali, protože ta sezona byla fakt jako špatná. My jsme byli nakonec rádi, že jsme skončili pátý, že jsme do těch pohárů šli, ale ta sezona byla celkově blbá, nedostali jsme se do poháru na začátku, kdy jsme vypadli s Alkmárem. V poslední minutě jsme dostali gola z penalty, v prodloužení jsme vypadli, pak jsme se dostali vůbec do poháru. A tohle vlastně bylo pro nás takový jediný,
3: co jsme mohli získat.
4: No. A to finále si myslím, že jsme odehráli jako skvěle, byli jsme nachystaný, nikdo nám nevěřil, Slávě v tu dobu válcovala ligu, nám nevěřil, no a samozřejmě přišel takovýhle můj, řeknu, zkrat, kdy jsem dostal dvě žlutý, zbytečný. A taky to strašně bylo, protože jsem viděl ten tým, že je dobře připravený, že šlape a že tu Slávy můžeme porazit. No. Bohužel samozřejmě, jak to bývá, Slávě dala jednoho gola a potom se to pohlídala a další těžší chvíle tak v fotbale. Ale to, jestli teda můžu, tak musím hrozně jakoby... Kdo mě hrozně překvapil, tak byl právě Míša Bílek, který já jsem pod ním začal první zápas, myslím, když tam právě byl, tak na Spartě 3-1, já jsem zastavil 1-1, udělal penaltu. Takhle jsme tam prohráli 3-1 a pak ve finále poháru jsem dostal červenou, tak říkám, tak to jsem začal výborně s novým trenérem. Říkám,
3: to se blejsknu.
4: To asi, to mě bude mít ráno a on si mě zavolal a prostě uklidnil mě, řekl, že tohle se ve fotbale děje, že více umím a že na mě spolíhá a to mě hrozně jako hned vlastně ten den po tom poháru mi tohle řekl a to mě dostal zase úplně jinam a zase jsem začal makat, takže pane trenére, děkuju.
3: Já jsem vlastně s Michalem nezažil úplně takhle tohle, ale měl jsem ho ve Spartě jako trenéra a vlastně já jsem dostal červenou v derby zase. A to jsme dostali, podle mě jsme prohráli ze Slaví 3-0 nebo 4-1 nebo tak nějak, to hrozně to dopadlo doma. Nebo
2: 0-2 podle mě.
3: No ale stejně, já jsem dostal červenou prostě.
2: To by se to zdálo jako 0-3 prostě.
3: No já jsem, mně už to bylo jedno, pak kolik to bude, já jsem byl rád, že prostě jsem jako odjel a jel jsem do Německa na operaci třísla, takže to, ale vlastně taky jsem měl zápasy, já jsem vlastně přišel s Michalem, tak jak jsme přišli do Plzně, tak on přišel do Sparty jako trenéra, já jsem se vrátil z Japonska jako hráč a vlastně ta sezona jela, najednou bylo tohle derby a já jsem udělal pak tu chybu a že jsem dostal tu červenou, ale taky jsem cítil tu jako důvěru, že víš, že ten trenér prostě ví, co umíš a věří ti a ten hráč to prostě vnímá daleko jinak, než když seš jako odsouvaný. No.
2: Teď se teda možná dostaneme k těžkým situacím jiného hráče, který ale teď je strašně moc výrazný, udělal za dvě sezony po příchodu z hostování v Jablonci 48 kanadských bodů v Plzni a ještě než odešel do Lyonu, tak zapsal ve dvou kolech gól a 3 asistence. Když Plzeň Michala Bílka...
3: Co je toho většího, že myslíš?
2: Když Plzeň Michala Bílka a Pavla Horváta směřovala na jaře za tím prvním místem, mluvili jsme o těsných výsledcích, tak ale vedla na půdě velkého rivala pražské Sparty 2-0. Zase, když se na to podíváte dneska zpětně, neuvěřitelně na záležitost prázdné ochozy na Letné, tehdy ještě povolený 1000 počet lidí na stadionu. Plzeň vede 2-0 a v samém závěru ještě 2-1. No a Pavel Šulc se tam nachomítnul ke opravdu třem vyloženým šancím. Já jsem jako úplný amatér, takže já neříkám 100%, ale říkám jako velkým šancím a nedal je. Pak jste ztratili ten náskok, remizovali jste a ztratili jste vlastně i první místo v tu chvíli.
3: To je to, co říká Milan, no. To jsou věci, které ten hráč, podle mě taky Šulci, když se pak ohlídne jako za svojí kariérou, která teďka směřuje úplně jinam, než zrovna v tenhle ten moment na té Spartě, tak si bude říkat, to byl asi nejhorší moment jako v mojí kariéře. Ještě můžu přidat jeden týden potom, nebo možná 4 dny potom se hrálo doma, on čel sám na bránu a taky to nedal, takže on měl prostě takový období a stejně tak jako udělá brankář chybu nebo dostaneš takovouhle červenou, no tak Šulcíkovi nevyšlo 10 vteřin tam, možná ani ne a vlastně to bylo fakt jako asi šílený pro něj úplně a pro nás vlastně všechny, protože my jsme samozřejmě cítili, že když ten zápas zvládnem, že jako to bude výborný, ale bohužel se to nepovedlo. No.
2: No byla to komplikace v tu chvíli pro Plzeň, která to nakonec zvládla v nadstavbě, k tomu se ještě dostaneme, ale vlastně Milan Havel pamatuje Pavla Šulce pak už, jak dneska se říká moderně, v tom jeho primu, jo, to je takový ten anglický výraz, jako v té skvělé fazoně. Když přišel po tom roce v Jablonci, hned jste to jako viděl, že je to třeba jiný člověk i, nebo jiný fotbalista, nebo se to projevilo postupně?
4: Myslím si, že se to projevilo postupně. Co si pamatuju jeho první začátky, když on se vrátil, tak naopak to vypadalo, že možná půjde zase na hostování. Jako. Tam trenér Koubek nějak, myslím, po euru 21, byl nějak spokojený z jeho fyzickou kondicí, takže ten tam, myslím si, že tam měl i nějaký dvoutýdenní blok, kde byl mimo tým. A trošku mu samozřejmě, jak to ve fotbale bejvá, pomohl mu začátek sezóny, kdy se prohrál v Teplicích. Myslím si, že se nějak nezvládlo i před kolo, doma se remizovalo nějak 0-0 a vlastně on dostal šanci a chytil jí správně. Ale to, co jsme se bavili předtím, to prostě to je fotbal, to naopak myslím si, že teď se tomu třeba zasmějem a tomu hráči to naopak může pomoct. Pavlíkovi to třeba pomohlo v tom, že na to hostování bude čel. a že tam se mohl vyhrát zase.
2: Ne, já doufám, že to baví i posluchače, protože je to nesmírně inspirativní a myslím, že to platí nejenom o fotbale, že když jste...
3: Nešel na to hostování, on šel na ty hostování, že jo, on toho prošel podle mě i hlava, Budějovice, Jablonec.
2: V Opavě byl taky.
3: Opava, jo, takže Šulci si to oběh jako na to, jaký už byl, hrál tu Ligu mistrů vlastně mládežnickou v Plzni a pak prošel všechny tyhle týmy. Jo, já vlastně říkám, že není dobrý chodit každýho půl roku někam jinam, ale Šulcik tohle všechno zvládnul. Samozřejmě v Jablonci hrál třeba halfbacka, co si pamatuju, prostě zvládnul to a velmi mu to pomohlo, to je bez debat, ale taky to není jednoduchý prostě na tu hlavu. Vlastně ty chceš hrát v Plzni, což on 100% chtěl, jo, a oni tě furt odsouvají, ale logicky, protože prostě v tu chvíli ještě na to nebyl připravený a počkal si a makal hlavně. On makal, on byl dříč a je to dříč a on si to prostě vybojoval tu svoji šanci a využil ji úplně naplno.
2: No v té sezóně pak postupně už byli vpouštěni diváci taky do Ochozu a když jste hráli druhé kolo nadstavby v Edenu, ten titulový zápas se Slaví, tak bylo narváno, myslím. Mm-hmm. A to byl infarktový konec, já jsem si to včera pouštěl ze záznamu, Slávy a z penalty dala na 1-0. A pak jste teda měli ostrostřelce Žána Davida Bogela, třeba osobně vy, Milane, v takhle infarktové situaci, jako dokážete si sebe představit na tom místě, to byla nějaká 5., 6. minuta nastavení, Bogel šel na penaltu za stavu 0-1.
4: No, mám úplně husinu, jako já, když si na to vzpomenu, jako neskutečný. To pískal zahraniční rozhodčí.
2: Frankovský z Polska,
4: ano,
2: no.
4: Polák a když pískal to penaltu, tak samozřejmě nebyli jsme úplně nadšený. A už to vypadalo, že o ten titul přijdem a najednou z ničeho nic ještě se házel aut u střídače, který jsem měl házet já. Příběh Luďa Pernica říká, počkej, já to hodím, ještě něco řval, myslím tam někdo, myslím, že Bořil tam na něco pořvával z tribuny a on tam ještě na něj otočil, něco mu tam řekl a vzal to a mrsknul to až do vápna a byla z toho nakonec penalta 1-1, takže jako nakonec neskutečný.
3: Tam řekneš to jméno.
2: Matej Trusa.
4: Matěj Trusa, ano. Trusa na hrad, jsme říkali.
2: Ale úplně jako zapomenutý hráč, který se podílal takhle.
3: Šikovnej kluk, ale vlastně se neprosazoval, prostě tam na tuhle tu chvíli vlítnul a byla na něj penalta, která vlastně o tom rozhodla. No.
4: Trusa na hrad, no, jsme říkali.
2: A Bogel to pak postal do Winglu, to a nechápu do dneška teda. Taky. Ty nervy, Pavel, asi jo, tak ten má těch penalt úspěšný.
3: No, je to o tom hráči, prostě když máš sebevědomí, věříš si, máš to nakopaný, někdo jí musí jít kopnout. Jako, a on tam od toho byl, jsou tam od toho, je tam, určitě dojdeme Chorasovi, prostě tyhle hráči tam od toho jsou a on to vzal a proměnil, takže jako bylo neskutečný. Jo.
2: A pak vlastně jste vedli o 2 body, hráli jste doma se Spartou a velmi brzy jste Spartu, jak říkal kdysi klasik Andrea Stramaccioni, dokázali zabít ten zápas, rozhodnout a Milan Havel se na tom podílel gólem na 2-0. Tomáš Wiesner, nevím, jestli se s ním od té doby potkal, ale možná vám to nemá úplně, nebo nespomíná na to v dobrém, na tu situaci.
4: No, tak, tam ale to přesně předstíl. Tenhle zápas ukazoval to, že my jsme, nebo že jsem měl fakt ten pocit, že ty zápasy budeme vyhrávat. My jsme sice brzo vedli 2-0 po mým gólu, ale pak Pavel Bucha dostal červenou, bylo to někdy ve kolem 30. minuty si myslím, ani možná ne, že fakt jako jsme
2: 26.
4: dokonce. 26. dokonce, no ale já jsem prostě na tom hřišti byl přesvědčený, že my ten zápas jako nemůžeme prohrát a záhy vlastně dal Hedis na 3-0 po standardce, no a ten zápas ani nevypadal, jakoby, že by Sparta nějak mohla otočit, takže to jenom dokazovalo to, že my jsme byli nastavení.
3: To byl ten prime.
4: To byl ten prime náš.
2: Je pravda, že Plzeň pak tedy získala tu titulovou jistotu vítězstvím v Hradci ve 4. kole nadstavby 2-0 a pak jste teda slavili zasloužený titul, další historický zářez pro Milana Havla. Druhý titul pro Pavla Horváta, teď máš 3 z Plzní a jako trenér to byl druhý taky, ne?
3: No.
2: Dá se říct. Jo. A pak jste měli před sebou tu velkou letní kvalifikaci, ostatně o tom je natočený i dokument Úspěch, nebo jak se to jmenuje, Úspěch na západě, nebo...
4: Zázrak
2: ze západu, omlouvám se. Ale chci se zeptat, teď se do toho zůstává možná ta osobnost Adolfa Šátka, který už když jste přicházel, tak i na adresu těch různých drahých posil prohlásil v rozhovoru i na tiskovce, že když se nepovede posila za 1 000 000, tak se to musí řešit. Když se nepovede za 4 000 000, tak to je hrozné, no a co teprve třeba posila, jako byl Benheim za nějakých 70 milionů korun, že to si ani nechce představovat. Jak se hraje třeba v týmu, kde je takhle důsledný a ostrý třeba i generální manažer nebo sportovní ředitel, který hledí na korunu logicky? Necítíte se pak pod tlakem, že mu to musíte splácet?
4: Tak pod tlakem samozřejmě, tak
2: Plzeň
4: je velký klub a myslím si, že ten tlak tam bude jako vždycky, takže s tím člověk do toho jde, musí se s tím nějak poprat, samozřejmě nějakou dobu si třeba na to zvyká, ale s tím se asi osobu pana Šátka, tak naopak já musím říct, já jsem si ho hrozně oblíbil a naopak možná tak působí, ale to je prostě super člověk, který vám se vším pomůže, Pavlík si myslím, že mi to potvrdí. Se vším vám pomůže, můžete mu zavolat kdykoliv, samozřejmě když se mu něco nelíbí, tak je schopný to říct, ale to se mi naopak na něm líbí, že mluví napřímo, neříká žádný omáčky, mluví napřímo, vše vám řekne do očí a naopak když vy po něm něco potřebujete, tak on je schopný taky to dodržet, takže na pana Šátka jenom to nejlepší.
2: No ale on sám pak připustili do médií veřejně, že hrál vysokou hru tehdy, že potřeboval postup do Ligy mistrů. Nějak to dopadalo na A mužstvo? Byli jste si toho vědomi, o co jde?
3: Já teď, abych jako neříkal informace, který úplně nebudou stoprocentní, ale my jsme věděli, že musíme někam postoupit, že minimum by měla být ta konferenční liga. Tam jsme, ani tam jsme nebyli, podle
4: nebyli, mě. Nebyli.
3: Jo, takže my jsme museli, bylo to vlastně stejný, jako když já jsem začínal v Plzni ty předkola, vlastně šli jsme od prvního předkola, věděli jsme, že jako tohle to nám zaručuje nějakou
2: jako stupeň postupní.
3: Stabilitu, to, ten první postup, že nám zajistí, to byly Helsinky.
2: Ano.
3: Jo, nějakou stabilitu, jako že prostě budeme nějak jako zabezpečený, dejme tomu. Pak bylo to, že když postoupíme do poháru UEFA, nebo já tomu říkám do Evropské ligy, tak prostě už to bude nějak, že se něco vrátí, že možná něco dostaneme jako prémie. No a Liga mistrů, já jsem si z toho dělal prostě srandu, že to je neskutečný, jako a zase jsme vyhráli 2-1 na Šerifu, že jo. Prostě bylo to neskutečný a já teď taky, já jsem tam byl jako asistent jenom, ale normálně to si měl, já jsem fakt měl slzy ve oči, já jsem šel do šatny po tom jednom zápase, podle mě, jak jsme postoupili až do té Ligy mistrů, já jsem ani nemohl být na tom hřišti, já jsem chtěl úplně brečet a bylo mi trapně, že brečím, ale bylo to tak skvělý, že já jsem vlastně věděl, že ty kluci jsou tak fantastický, oni měli skvělou partu, jako to asi budeme zmiňovat dokola v Plzni, ale oni měli tak skvělou partu, že vlastně oni to věděli, on to Milan řekl, oni věděli, že vyhrajou ten zápas, jo, mohlo to vypadat blbě, mohl ten průběh být špatný a prostě věděl si, že oni to zvládnou. Jako.
2: No tak, abychom to jenom dokreslili, tak mluvil jsem o 8 ligových výsledcích 2-1, tak tady v předkolech ze 6 zápasů jste měli 4 2-1. Včetně té otočky proti Karabachu, kdy Jan Kliment skoroval zraněný už. No. Jako ten moment, to bylo neuvěřitelné. Ne? Vy jste potřebovali vyhrát, protože první zápas 0-0 venku.
4: Neuvěřitelný, no, tak 0-0 venku, tam samozřejmě Jindra pochytal toho dost, tam to lítalo ze všech stran. Musím říct, Karabach, skvělý mužstvo.
2: Bylo vedro doma, taky, co? To bylo trošku jak na mistrovství se zateď.
4: Vedro a Vlhko. Doma vlastně 1-0 poločas a po poločase jsme si říkali, že je to možná naše poslední šance se do té Ligy mistrů dostat. Samozřejmě nakopla standardka od půlky. Kopy to tam dostal a pak zraněný Klímič, no. Jako zní to neuvěřitelně, no, ale...
2: Já si pamatuju, jak vlastně Jan Kliment se nemohl ani radovat pořádně, protože byl ten zaďák, ne?
4: No to my jsme nevěděli, my jsme na něj naskákali.
3: těch 5 vteřin euforie měl, pak už to, no. Ale to je prostě neskutečný, jo. To jako to nevymyslíš. No.
2: Ale já myslím, že i pro fanoušky českého fotbalu obecně to jsou hezké vzpomínky na ten váš obrovský úspěch tehdy, když jste se dostali do Ligy mistrů na podzim 22. Osobně jsem pak byl se podívat i na zápas Bayernem doma ve Štruncových sadech na ty hvězdy, který byl zprvu hodně jednoznačný, pak jste to ještě výsledkově upravili, zdramatizovali, byla to teda perfektní podívaná. Každopádně, když to porovnáme, teď Milan Havel hrál 2x Ligu mistrů, tak první ročník to bylo v tom roce 2018, kdy jste měl ve skupině Real Madrid i AS Řím a vlastně ještě myslím CSKA Moskva. Aha. A pak ten druhý ročník Inter, Barca a Bayern. Tak kam, nebo na co víc vzpomínáte, nebo radši spíš?
4: No, tak tady asi radši budu vzpomínat na tu první samozřejmě, protože tam se udělalo i pár bodů, postoupilo se ze třetího místa dál. Byla to moje první zkušenost s Ligou mistrů, ještě taky taková náhodná, ale to asi potřebuje člověk v tom fotbale, že můj první zápas byl na Realu Madrid, kde jsem si myslel, že jdu na tribunu, nakonec jsem hrál. takže...
2: Tak můžeme na to zazpomínat možná, ne? Tak se mi to sluchátka, Milane.
8: Rozehrál do strany, tam je Limberský do středu na Hrošovského, Hrošovský vrací zpátky na Hejdu a dopředu teď půjde po pravé straně Řezník, po válci s Hrošovským. Krásná, rychlá narážečka, Havel je rozeběhnutý po pravé straně, už se blíží k pokutovému území ze strany, dává pod sebe tam je Krmenčík, ale těsně před ním Casemiro. No znovu se potvrdilo to, o čem jsem mluvil. Na začátku druhého poločasu jen před několika málo minutami dopředu je to od Reálu. Chvílemi výborné, ale dozadu je to chvílemi bída.
2: No nakonec výsledek 2-1, ale pro Real teda v tomhle případě, ale nastoupit na Santiago Bernabeu při debutu v Lize mistrů, navíc proti těm jménům, slyšeli jsme Casemiro, ale hráli tam i jiní, to se nezapomíná.
4: Jo, neskutečný. Na druhou stranu my jsme chytli Real v té době, kdy neměl úplně nejlepší období, došel jsem Ronaldo před tou sezónou, chytli jsme asi v nejvíc hratelný době pro nás. A ten zápas na tom Santiago to jenom potvrdil, tam jsme ji šahali po lepším výsledku, oni samozřejmě svý šance měli, ale to člověk potřebuje štěstí v takových zápasech a nakonec jsme šahali ještě po lepším výsledku a za týden jsme ale s nima hráli doma, tam už se jenom, myslím si, že lidi se bavili jenom o tom, kolik jim dáme, no a nakonec...
2: Tak já řeknu 0-5, ta jména, no. Aby to neznělo jenom, že jste hráli s hratelným Realem.
3: Já jsem tam,
2: jo, tak
3: byl, no. Benzema, jsem byl expert v televizi, si pamatuju.
2: To byl Benzema, Bale, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius. Mm. Tak jenom, aby lidi věděli, o čem mluví Milan Havel. Že to
3: byl... Já si pamatuju, že už jsem byl jako mimo vlastně ten, jako ten fotbal. A my jsme tam měli ten stoleček takhle na té straně a tam na tu, to byly dva góly během chvíle, podle mě. A bylo to hrozně rychlý a já jsem říkal, ty, to je fofr, to je strašný. Takhle jako, když jsi na tom hřišti, tak si to jako...
4: to taky.
3: Ale takhle, jak jsem stál, byl jsem jako v tom saku, v té koše a říkám, ty, to je fofr, to není možný, tohle, to, že to takhle hrajou. No a to se jim ještě nedařilo.
4: To se jim ještě nedařilo, no. Takže 0-5.
2: Vy jste tehdy vlastně dohrál během toho prvního poločasu, ne? Jak to bylo? Pavel Vrba vás střídal z výkonnostní důvodu?
4: Ne, nebo? Tak to mám taky takový dvě vzpomínky na Ligu mistrů, vlastně, kdy člověk se těší na velký zápas doma s Realem Madrid doma a nějaký 20. minutě mi zlomil nos Ramos.
3: Jo.
4: Měl jsem ještě otřes mozku, myslel jsem si, že to jako dohraju, ale začalo se mi dělat špatně a před poločasem jsem střídal těsně. Já jsem do nemocnice teda na to, na vyšetření, měl jsem zlomený nos a otřes mozku a druhá zkušenost vlastně, co jste byl i vy s tím, s Bayernem Mnichov doma, tak jsem dostal do žeber ve druhé minutě, nemohl jsem skoro dejchat. Mané si tam ze mě udělal trhací kalendář a po poločase jsem jel znova na vyšetření, takže takový...
2: Takže budete ukazovat vnoučatům, tady Mané, tady
4: tak,
2: ten Ramos.
4: Ramos, no. Ale hezký vzpomínky. Tak.
2: Jo, hezké vzpomínky a myslím, že se to celkově odrazilo i na tom vašem konečném loučení s Viktorkou Plzeň, ke kterému došlo a můžeme si pustit taky zvukovou vzpomínku na to.
9: Tady v Plzeň vždycky bude doma.
2: Tak to jsou taky asi hezké vzpomínky tohle.
3: To se mu bude dobře mluvit.
4: No, to jsou samozřejmě krásné vzpomínky, no.
2: Tak já jsem trošku si vzpomněl, Pavle, když jsi měl tu rozlučku, že jsi taky mluvil vlastně k divákům, bylo to nějakých 11 let dříve.
3: To je jako, to je asi nejhorší moment fotbalisty, když máš mluvit těm lidem, jako. Ako obzvlášť, když končíš, tak ty jsi ještě nekončil jako úplně, ale já jsem to zase úplně teda, bylo to, dělal jsem machra, ale měl jsem toho plný zuby a oči.
2: Specifické loučení ve chvíli, kdy se vědělo, že půjdete do Bohemky a že tam zůstáváte kvůli tomu, že proti Portu nemohli hrát dva hráči a tím pádem, že jste byl potřeba.
4: Jo, tak samozřejmě byla to netradiční situace, ale věděl jsem, co přijde, všichni to věděli a zase na druhou stranu opravdu to vyšlo krásně. No. Ještě je škoda, že z toho Porto jsme jako nesvalili úplně, ale asi bychom chtěli moc i tak 1-1 plný stadion, takže myslím si, že krásnější rozlučku jsem nemohl mít.
2: To říká Milan Havel, který je hostem desítky Pavla Horváta. A ano, dočkáte se, jdeme také do klokaního tábora.
0: Host desítky Pavla Horváta.
2: Ještě aby ne, Milan Havel debutoval za Bohemku v první lize ve své kariéře, první zápas 7. března 2015. Vyhráli jste 3-1, ne 2-1, ale 3-1. Pamatujete si proti komu?
4: Příbram.
2: Ano, výborně, vy jste teda výborný pamětník, Milane, to vás musím pochválit.
3: První zápasy pamatuje snad každý, ano. Ne? Jako...
2: Nebudu jmenovat, ale znám i takové, kteří se nepamatují. Ale je to lepší samozřejmě pro nás novináře, když si takhle respondent vzpomene. No a zatím poslední zápas za Bohemku proti Plzni, to jste vlastně hrál 0-2 to bylo, ne? Teď na jaře vlastně jste přišel. To jsou taky jako zvláštní asi věci, ne? Když tam dva měsíce předtím jste a pak hrajete proti ním.
4: Bylo to divný. No, ale to... říkám, kluci z toho měli srandu, no, vodili mě za ruku, kam mám jít do kabiny a takový.
3: Občas nahraješ proti hráči.
4: No.
2: Ne, tak spíš ta bohemka, vy jste i přicházel takový srovnaný, když jste mluvil, myslím, pro klubový web, že máte zkušenosti s bohemkou, že to je něco jiného. Samozřejmě, že v Plzni se hraje spíš nahoře, bohemce ne tak nahoře, když to řeknu kulantně, tak jste přišel zase po těch letech, po téměř 9 letech do Bohemky. Jak to vypadá teď?
4: Jak to vypadá? Tak stavíte stadion. Jsme 10. No, což si myslím, že nakonec úspěch. Já jsem přišel po tom podzimu, který měli kluci taky nahoru a dolů, kdy měli dobrý začátek, pak konec měli špatný a smrdělo to, jak se říká, s těma sestupovýma pozicema. A i to jaro jsme měli tak jako nahoru a dolů, ale vždycky, když bylo potřeba, tak jsme dokázali zabrat. Musím říct, že se taky utvořila skvělá parta na Bohemce a nakonec, s čím i my jsme, myslím, nepočítali, že jsme se nakonec do té 10 dostali a jenom škoda, že ještě jsme si to neprodloužili o ty 2 zápasy a končili tu sezonu dřív, ale i přesto jsme v Olomouci zase ukázali srdce a dokázali jsme vyhrát 3-1 a máme na čem stavět do příští sezony.
3: Já jenom, už jsi trošku starší, používá tě Jarda jako mentora nebo konzultuje s tebou nějaký věci?
4: Tak myslím si, že trenér Veselý je hodně komunikativní trenér a samozřejmě baví se i s jinýma hráčema. A mentora, myslíš, jako v kabině?
3: No, pro mladý, jako jestli bývá to tak, že řekneš, hele, je potřeba, já nevím, tamhle Pepikovi, nebo kdo tam je mladý teďka, nevím, kdo mi napadá z Bohemky. Vem si tadyhle ty dva mladý a řekni jim, o čem je defenzivní část.
4: Ale myslím si úplně, že trenér jakoby to nemusí říkat, já si myslím, že, že to cítím sám, že už jsem do té role taky už jakoby dospěl, už mám taky nějaký věk, něco jsem zažil. Ty kluci, když jsou tomu otevřený, tak já jim rád pomůžu. A na Bohemce je spousta mladých kluků, kteří tomu otevřený jsou a já to sám cítím, myslím, že trenér tohle mi jako říkat nemusí.
3: To je výhra.
2: Tak Milan Havel zase není tak starý, znělo to jako, že má nějaký věk, ale spíš se chci zeptat, ta budoucnost, věříte, že má nějaký věk. Věříte, že se dočkáte toho nového dělíčku, jak se o tom teď mluví, ještě v Bohemce?
4: No já bych byl hrozně rád, no, uvidíme, jak to dlouho potrvá, no.
2: Tak inspirace by tam mohla být třeba v podobě Josefa Jindříška?
4: No.
2: Ještě třeba 12-13 let si střihnout,
4: jo? Jo, takhle. To byste no, upřímně to úplně nevidím takhle, ne? ale samozřejmě.
2: A co
4: hrát co nejdýl.
2: A co jiného?
4: Nevím, my jsme se tady o tom bavili s Pavlíkem předtím, rád bych si zkusil udělat licence, už nějakou mám, dodělat si, trenéřina by mě bavila, vím samozřejmě, že to je žrou času, rodině to hodně dlužím, takže nevím, teď věnu se naplno fotbalu a věřím, že pár let ještě budu hrát. Hmm.
2: No tak jsme zvědaví na to, kam to s Bohemkou dotáhnete, příprava začíná teď zanedlouho, ne?
4: Teď v pondělí začínáme.
2: Dobře, jste nervózní před přípravami?
4: Ne, nejsem nervózní.
3: No a bojíš se testů? Jako myslím, ne jako, že neuděláš testy, ale ten pocit jako toho pásu nebo kde běháte.
4: No, ne, je to nepříjemný, nemám to rád a bojím se samozřejmě testů, jako jsou tuky a tyhle, jako každej.
2: Milane, moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám daří v Bohemce i v osobním životě, ať se vás si neustále vyptává na další věci, ať máte na to odpověď, protože to je taky dost důležité. A zase třeba někdy naslyšenou i na Radiožurnálu Sport, mějte se hezky.
4: Děkuju, mějte se hezky.
2: Moc děkuju Pavlu Horvátovi, že zase pozval takového hosta. Věřím, že jste si 10 užili a těšte se na Pavla v našem vysílání hodně k mistrovství světa, ale myslím, že v 10 nejpozději v pondělí Pavle naslyšenou.
3: Určitě, už já děkuju Milanovi, že k nám vážil cestu, moc si toho vážíme.
2: Děkujeme, přejeme hezký den.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Vítejte v Leonardu Plus. Ukrajinské úřady denně hlásí oběti na životech v řadách civilistů. A zvláště v příhraničních regionech často umírají třeba i mladí lidé, děti po útocích ruských dronů. Jenom během nocí těch útoků bývají stovky, často v regionech blíže fronty. Pokračující ruská invaze znamená velký psychický tlak, zvláště na vojáky, kteří čeli přímo, ale i na jejich rodiny. Cenná je proto pomoc terapeutů, kteří pomáhají čelit následkům války pro duševní zdraví. Hostem Leonarda Plus je proto Anna Michalčuk, ukrajinská psychoterapeutka. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji moc za pozvání a přivítání v Českém rozhlasu.
3: Pořadem vás provede Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
3: Vy jste studovala v České republice, ještě dřív, než jste studovala psychoterapii na Ukrajině, je to tak?
4: Je to tak. Jsem bydlela v České republice od roku 2010. Na začátku jsem tady studovala rok češtinu, pak bakaláře na Univerzitě Jana Amose Komenského z řízení lidských zdrojů a následně jsem se přihlásila na České vysoké učení technické v Praze a tam jsem studovala řízení inovačních projektů.
3: To znamená, že vlastně vzdělání, no původním vzděláním jste manažerka, ale táhlo vás to k terapii.
4: Přesně tak. Docela mě potěšilo, když jsem viděla studijní program Univerzity Jana Amose Komenského a tam bylo psychologie osobnosti, psychologie vývoje, psychologie práce. 80% toho programu byla psychologie.
3: Takže ta hlavní motivace k doplnění toho oboru byla práce s lidmi, nebo měla být. A tohle je taky práce s lidmi, ale v jiném gardu.
4: Přesně tak. Mě asi od 14 let zajímala lidská duše. Četla jsem různé filozofické knihy. A přemýšlela jsem o tom, jak můžu s tím začít pracovat. A trvalo mě docela dlouho, než jsem se odvážila a opravdu šla do toho výcviku a uvěřila to, že ten můj sen, být psychoterapeutka a pracovat s lidskými duši, je možný a teď ten sen žiju.
3: Vy jste, pokud vím, vlastně z lékařské rodiny. Tatínek je na frontě, myslím, vojenský chirurg.
4: Je to tak.
3: A manžel je na frontě.
4: Manžel je taky na frontě a je taky můj kolega, je to taky psychoterapeut.
3: Čili jste prodělali ten výcvik ve stejnou dobu. Vy jste tedy žila plus minus 13 let tady v České republice, ale rozhodla jste se vrátit do Kyjeva. V jaké souvislosti nebo s jakou motivací?
4: V podstatě od začátku plnohodnotné ruské invaze jsem cítila v sobě veliký hněv a touhu vrátit se. Dokonce jsem rozmýšlela o tom, jestli se nepřidám přímo k armádě. Táta mě rozmluvil s tím, že asi budu užitečnější v jiných místech. A to už jsem byla přihlášena na ten terapeutický výcvik. A jako každý člověk, který byl v Evropě tou dobou, jsem si představovala, že ty bomby padají prostě všude. A potřebovala jsem nějakou zaminku k tomu, abych tam přijela. A ten výcvik se stál tou zaminkou. A pak tou zaminkou